vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
5: Yeah.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: Hej. Hej, habibi. Lenta ma ajstar po telefoni. Ana bita se lekuli om. Like, I don't understand. Like,

Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Lorde, a what was that? Tak tohle to byla Lorde. Ano, hezké ráno, hezké vstávání. Máme 8 hodinu a 7 minutu a taky sobotu 26. září. Září se nám překlopilo do takových babioletních hodnot a stupňů, takže dneska si myslím, že pokud máte nějaký příjemný plány, tak u toho bude i docela příjemně hezky a teplo, tak si to zkuste nějak hodně dobře užít. Já kouknu ještě na to, co třeba dneska kde probíhá zajímavé z kulturního výběru, aby jsme se mohli dostat třeba k nějakým novým, ještě dosud nepoznaným nápadům, zákoutím a třeba koncertům, kinům a podobně. Teď nás čeká playlist Tobí ve výhledu a Puls a od mikrofonu vás zdraví a hezkou sobotu vám přeje Tereza Havlínková.

Tolik Perosunge společně s Glebem, takže taková jihlavsko-slovenská fúze. Od slova fúze, ne fúzi, takže tady jsem se do slovenštiny úplně ještě neponořila. Dneska při sobotě se na vás těší spoustu zajímavostí. Ještě než se kouknu na to, kam vyrazit a třeba co si dneska odpoledne a večer užít, případně i zítra, tak se ještě koukneme taky za novinkovým hotspotem, řekneme si, co nás čeká v nádechu, no a podíváme se s Pavlem Sladkým, co připravil pro Casablanku. Takže vlastně takový cestovatelský tip i třeba na to, kam možná ještě vyrazit, ale jak znám Pavla, tak to bude mnohem dál, než aby to šlo zrealizovat ze soboty na neděli. Kai Dreams, Jamie XX a spoustu dalších dneska v sobotu 26. září. Doufám, že se vám příjemně vstává společně s Rádiem Wave. Máme 8. hodinu a 17. minutu.

Jonathan Leandor 96 a taky Home. Kdybyste dneska už třeba chtěli zůstat doma, protože k tomu taky víkend vybízí, tak mám tady pro vás sekci Wave News na našem webu, která taky přináší spoustu zajímavostí k zamyšlení. Třeba nad tím, jestli je opravdu tak špatné pomlouvat a drbat ostatní lidi. Myslím si, že každý, i ten, kdo se toho úplně nejvíc štítí, to někdy zkusil, zažil, vyzkoušel. A hranice mezi informací a pomluvou samozřejmě může být někdy velmi tenká, ale pokud vás třeba napadlo už někdy, že pomluva je vlastně v podstatě interakce s někým jiným, s kým si navzájem sdílíte nějaké svoje vlastní názory, tak se vlastně otvíráte tomu druhému člověku a můžete, pokud jste na stejné vlně, třeba prohloubit vaše přátelství. No a takový další pohled na to, jak klepy a drby můžou naopak být třeba přínosné, přináší taková nová kniha německé novinářky a spisovatelky Gizem Celik s názvem Modern Gossip. No a ta právě upozorňuje na to, že takový drb není jenom taková negativní, čistě negativní a bulvární věc, ale že může být taky intimní, může vyměňovat informace o jednotlivých lidech mezi sebou, silovat třeba dokonce až komunity a vztahy a vazby. No a taky odkrývá třeba, jaká je historie takového pomlouvání, kdy vlastně za ním stojí snaha být součástí kolektivu, protože vyloučení z kolektivu možná dřív trošku víc, než jak jsme zvyklí dneska, znamenalo v podstatě úplnou devastaci vašeho života. Koukněte se na náš web do sekce Wave News a můžete dneska přemýšlet nad drbáním a pak třeba s někým někoho slušně probrat. Boh

v možnosti nebo v nabídce. Jedná se o bienále Matter of Art. Tohle bienále pořádá platforma Transit.cz. No a v letošním ročníku se věnuje umění, které vzniká ne proto, že byste se prostě rozhodli jít na uměleckou školu, ale protože prostě jinak nemůžete. Protože vaše životní podmínky jsou s tím uměním naprosto pevně spjaté. Vy reflektujete svůj vlastní život a často velmi nelehké životní situace. A to umění tím pádem vzniká z pocitu nutnosti, často vám dokonce pomáhá i přežít. No a takové umění se rozprostírá na dvou místech v zásadě. Jedním je Národní galerie Praha Veletržní palác, kde dole v dvoraně můžete zdarma navštěvovat tohle bienále. A druhým místem doteďka byly Pardubice. A právě v Pardubicích v Gampě, tedy v galerii moderního umění v Pardubicích v automatických mlýnech, můžete navštívit právě dneska poslední den tohoto bienále, a tedy zakončení čtvrtého ročníku. Takže Gampa a Pardubice je to místo, kam můžete dneska vyrazit, zažít tam komentovanou prohlídku, která se koná odpoledne, a taky samozřejmě se můžete podívat na celou expozici, a to opravdu dneska naposledy. Můžete vyrazit od 12. hodiny, každopádně, kdybyste vyráželi z Prahy například a říkali si, Pardubice, to vůbec nevím, jak se tam dostanu, to je hrozně daleko. Je tady pro vás řešení. Dneska ve 3 hodiny odpoledne, tedy v 15.00, vyráží autobus z nábřeží Edvarda Beneše v Praze a hnedka se i vrátí zpátky dneska do Prahy. V 9:30 jste doma. Cesta autobusem, pozor, důležitá informace, je zdarma, protože ji právě připravila platforma Transit.cz pro vás. No a je dobré si rezervovat svoje místo na webu matterof.art. No a tam uvidíte, že to není vůbec složité, takže kdybyste chtěli dneska zadarmo se podívat na výlet do Pardubic a prohlídnout si v galerii Gampa poslední den bienále Matter of Art, tak je to možný udělat samozřejmě z jakéhokoliv jiného města, ideálně pokud už jste v Pardubicích, no anebo z Prahy, vyrazit zdarma autobusem. Ještě jednou zopakuju, vyráží se z nábřeží Edvarda Beneše, a to v 15 hodin. Víc na webu Matter of Art a já vám přeju, abyste si ten dnešní poslední den bienále užili, protože jak název napovídá, bienále se na vás bude těšit zase až za 2 roky.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Kolik je

0: Realize I could join the birds. Kdybyste se chtěli proletět, stejně jako ptáci, tak vás pošlu dneska znova do Pardubic. Už jsem to jednou udělala. Můžete vyrazit na závěrečný den Biennale Matter of Art. Odjíždí se buď to z Prahy ve 3 hodiny z náměstí Edvarda Beneše, nebo odkudkoliv prostě chcete vyrazit, tak můžete ideálně, když třeba už v Pardubicích jste. No a Gampa je tam pro vás dneska připravená, stejně jako probíhá v Pardubicích v automatických mlýnech dneska nový cirkus. Takže prostě v Pardubicích je to místo, jsem chtěla říct. Od 6. hodiny na vás čeká premiéra cirkusového představení s akrobaty na vzdušných lanech doprovázený živou hudbou. Tuhle inscenaci vytvořil mezinárodní divadelní soubor Sea Peace Perch. No a speciálně pro areál právě automatických mlýnů zkombinuje cirkus, fyzické divadlo a taky vizuální umění. Takže pokud už tam budete, tak to nepřehlídněte v 16 hodin, tedy ve 4. Na vás čeká představení Filia právě v Pardubicích v automatických mlýnech. No a to už snad je všechno z Pardubic, tyhle ty dvě velmi dobré nabídky, doufám, že vás zaujaly a třeba ještě stihnete takhle po ránu jedny Pardubice na odpoledne naplánovat. Teď už zpátky k playlistu Horas Fakion, Pacino, spoustu další hudby v našem playlistu a my se společně blížíme k 9. hodině, pokud právě teď se probouzíte, tak vám přeju krásnou sobotu.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Charlie XCX a Dying for You, no a já jsem se rozhodla, že prostě těch vernisáží, dernisáží, výstav a výletů prostě dneska ještě pár vytáhneme, takže pokračujeme s plánováním výletů. Dělám to vlastně za vás, hlavně proto, že já už teda žádný výlet dneska nenaplánuju, ale vy byste mohli. Kutná Hora dneska od 16. hodiny nabízí v Gasku, v galerii Středočeského kraje Milana Zeise. No a tenhle umělec vystavuje malby, sochy, objekty a taky audiovizuální díla. No a chápe v nich chybu jako okamžik narušení a taky možný počátek nového poznání. Takže pro všechny control freaks, který se prostě bojí selhat, tak je možná dobré podívat se na výstavu s názvem Upravit / resetovat. No a třeba začnete chybu vnímat takovým jakoby digitálním prismatem a budete si schopný říct, že prostě každá chyba se vlastně dá nějakým způsobem třeba proměnit a nebo vlastně znamená začátek něčeho nového a něčeho, co třeba může být zajímavé. Takže být kreativnější ve vlastním anebo i cizím chybování si můžete potrénovat dneska v Gasku od 16. hodiny na výstavě Milana Zeise Upravit a resetovat, což je takový příjemný výlet do Kutné Hory, pokud v ní už zrovna nejste. Kutná Hora je super, v sobotu tam možná bude hodně lidí, když je takhle hezky, ale to bude asi i v těch Pardubicích, takže to možná nějak zvládnete.

Fake Ming a Blow the Speaker, co vám taky může docela odpálit vaše přijímače, je třeba zvuk varhan, pokud chodíte do kostela a už třeba zítra vyrážíte, tak možná zvuk varhan znáte, hlavně teda v kostelích a kaplích, tak tam to rezonuje tak masivně, že třeba začnete i dokonce věřit na věci, na které jste předtím nevěřili. Nicméně tenhle ten monstrózní zvuk taky nevzniká sám od sebe, mají ho na starosti varhany, celý velmi komplexní hudební nástroj a na serveru iRozhlas.cz se teď můžete podívat jednak na fotky, ale taky do vnitra práce varhanářů, kteří právě teďka ladí nástroj v ostravské katedrále. No a je to práce velmi složitá, protože spoustu těch varhan prostě jste si nikdy neprohlídli zevnitř a nevíte ani na kolik věcí se musí šlapat a kolika to fouká. Takže je to asi i zábava, protože varhan tady u nás v republice prostě bude asi jako kostelů. No a právě v katedrále Božského spasitele dostávají aktuálně varhany finální zvuk, což je taky jeden z těch největších nástrojů, tedy varhan v České republice. No a varhnář, takový člověk, potřebuje perfektní sluch, ale taky kondici, protože vybíhat nahoru k tomu nástroji a potom zase běžet dolů, aby si poslechl, jak takový zvuk zní, vyžaduje celkem dost běhání po schodech. No a takový člověk hledá nejenom správný tón, ale taky barvu těch varhan. No a právě varhanář Petr Novotný zkouší nejrůznější rejstříky a říká, že tady některý mají ostřejší tón, některý zase jemnější a že to bude hrozně zábavný dát nějakým způsobem dohromady. K tomu na té práci ještě taky se účastní intonátor Boris Metler, který během toho ladění se naběhá úplně nejvíc, protože ty malé točité schody vlastně vybíhá pokaždý, když se potřebuje něco poslechnout anebo zahrát. No a nakonec říká, že v praxi se ukázalo, že je nejlepší mít třeba malou vysílačku, protože když na sebe máte pokřikovat od těch varhan do dolů do kostela, tak to jednak prý ruší lidi, kteří se chtějí modlit, což úplně chápu, že prostě takový Boris Metler křičí zpátky nahoru na svého kolegu, vejš, trochu vejš, anebo ne, to je moc, tak to chápu, že vás jako ruší v rozjímání. No a taky a potom večer nemůžete mluvit. Takže až uvidíte v kostele, kde se budete třeba dívat na interiér nebo modlit k Bohu, někoho, jak huhlá do vysílačky a dívá se podezřele nahoru, tak to není člověk, který komunikuje s Bohem, ale to je varhanář anebo intonátor, který se domlouvá s někým, kdo tam nad váma hraje na varhany, proto aby je třeba naladil nebo určil jejich rejstřík. Což je zajímavý fun fact o tom, jak můžete prožívat návštěvy kostelů. No a víc k téhle konkrétní situaci, která probíhá v katedrále Božského spasitele, můžete najít na serveru iRozhlas.cz.

0: Steve Lacy a Hate CD, nevím, jaký máte nejradši nosiče, já jsem si teda už CDčko docela dlouho nepustila, ale to taky může být tím, že věci přestaly mít CD mechaniku, takže to už nechám na vás. Na čemkoliv si ale pouštíte nové kapely, tak je na nich zajímavé třeba to, jak se vyvíjí česká hudební scéna. No a teď už se můžeme těšit na Starter, kde právě takovou českou hudební scénu docela výrazně zkoumáme. Společně už 3 roky vyprávěně neobjevených můžeme v podstatě slavit. Martin a Filip se ohlédnou za těmi nejzajímavějšími jmény, která právě Starterem prošla za dobu, kdy společně drží moderátorské otěže. Někdo vzplanul a zase vyhasnul, někdo stabilně vzkvétá, někdo zase překvapuje třeba chycením takového druhého dechu, i když už to možná nikdo nečekal. Komu patří za ty 3 roky společného Startéru jejich největší obdiv a kdo to podle nich zabalil předčasně a kdo třeba patří mezi nejaktuálnější hot picks té hit parády, tak dneska na vás čeká bilanční speciál Startéru v 13 hodin a to už malinko předznamenává, že na vás čeká další série, protože je podzim a prostě po tom, co jste si v létě našli nové kapelní členy, tak třeba teď budete chtít zazářit ve Startéru, no a právě další ročník už je v dohlednu spíš. Takže se nechte překvapit a dneska si můžete bilancovat ve 13 hodin, abyste zjistili, jaká je ta úroveň a co všechno v historii a v budoucnosti hlavně české hudební mladé projekty potká, abyste byli připraveni a věděli, že ta škála je obrovská. A spektrum nekonečný.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. Máte na

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: Computer Kill a Dry Spell, no a teď už nás čeká ukázka z nového hotspotu, který se zaměřuje na fenomény, jako je Bible Talk nebo taky Holy Girl Aesthetics. No a v rozhovoru s novinářkou Adelou Schneiderovou a taky farářem a moderátorem Petrem Wagnerem budeme rozebírat třeba to, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, jak blízko má Bible Talk k Dread Wives a kdy se podobné obsahy můžou třeba stát problematickými. Celou epizodu můžete najít na našem webu v podcastových aplikacích a tady je ukázka.
1: Hodně se to pojí s tou vizuální stránkou toho křesťanství, ať už je to nějaká třeba pastelově růžová bible se zlaceným písmem, nebo pak jsou na americkém trhu i různé propisky, tušky, kreativní potřeby, které nějakým způsobem na sobě mají i třeba biblické citáty, nebo různé i nádobí, sklenice na kafe, sklenice na maču. A právě celkově tenhle ta jako velká estetika, která se kolem náboženství a křesťanství zejména právě tvoří, tak to vlastně všechno spojuje nějaký jako hashtag Holy Girl Aesthetic a vyloženě je to trend toho, kdy vy vídáte videa o tom, jak se mladá holka líčí a oblíká do kostela, vyloženě je to get ready with me do kostela, vybírá si nějaký ten outfit, většinou pak v průběhu toho svého dne i peče kváskový chleba často, dělá si to kafe s myšlenkou na toho Ježíše a celé to doprovází takové hodně estetické projasněné záběry na čistý, uklizený byt, který je zalitý ranním sluncem, květiny natrhané ve váze a právě ty krasopisné poznámky, které už jsem tady zmiňovala, existují i speciální bible, které mají široké okraje tak, aby se tam dali dávat různé třeba i samolepky a zkrátka se to tak jako vyprazdňuje i do toho estetického cítění a estetické formy mnohem víc, než do toho, co je vlastně v té Bibli jako takové psáno.
2: Toho jsem si taky všimla, vlastně té Bible jako takové, že už to není ta kniha v těch kožených deskách, která je jenom těžká a má v sobě jenom hrozně moc textu, písmenek, ale spíš mi to vlastně připomíná až takový jako DIY scrapbook, kde vlastně si ti lidé, často teda mladé ženy, podtrhávají pastelovým zvýrazňovačem, přesně vytisknou si malou samolepku nebo nějaký obrázek k určitému biblickému příběhu a ten si tam tak jako vizuálně dokreslí. A zároveň vlastně jsem si všimla a přijde mi, že to je hodně cítit vlastně v tom, jak ty si popisovala ten trend jako takový, že ta estetika dost dobře naléhá na nějaké vzorce z těch sítí, které už ale známe. Třeba z takových těch trendů, jako je Dead Girl, tam třeba hrozně zase funguje příprava do fitka a pojďte se se mnou oblíct na tohle, strašně hezky uklizený byt, potom nějaký zapisování si, journaling prostě do deníčku a tak dále. Ale tady to vlastně celý má jenom ten jako biblický podtext.
1: Já s tím takhle naprosto souhlasím. Ještě vlastně mě napadá k tomu Holy Girl estetičnu, že často je to i spojené paradoxně i s nějakým jako ženským empowermentem, že to, že budete věřící a budete prostě holy girl, tak vám může zajistit i nějakou jako slibnou budoucnost a je to zkrátka všechno takové jako prosluněné, projasněné, má to jasně dané ty mantinely a ty limity. No na mě pak vyskakovaly i videa typu, že jak vypadá tahle ta holy girl, tak je to prostě businesswoman, která si jde a na poradě studuje Bibli a studuje ji zase s krásným růžovým obalem a je to zkrátka neustále jako estetické, ale zároveň je to vlastně strašně paradoxní, protože na jedné straně tady máme i fenomén jako Tradwives, který je hodně se s tímto odnožem toho Bible Talku spojuje. Dalo by se říci, že valnou většinu toho obsahu na Bible Talku budou tvořit právě Tradwives influencerky.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Arty a Dirty Depressa, jste mohli slyšet na Riviéře docela už vlastně dávno, v létě to bylo, teď už je podzim, myslím skoro. Za chviličku Soma, Timea a nebo taky Daylind, no a taky společně překročíme 10. hodinu, tak si dejte kavčo.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tolik Anet X a nebo taky možná Britney Spears, těžko říct. Tolik jste si vyslechli vlastně takovou docela svěží věc od české hudebnice. Teď nás ale čeká ještě svěžejší a respektive nová akvizice. Don Bart je mladý český hudebník, který se těší docela velké pozornosti. Teď aktuálně by se měl brzy objevit taky v Excalibru, no a pokud vás zajímají nějaké živé koncerty, tak se můžete podívat, jestli náhodou někde třeba nehraje živě kolem vás, protože naživo si myslím, že by Don Bart mohl být docela zajímavý zážitek. Mario Balotelli, no a teď už je ta zmíněná novinka, potom taky OK Lou a nebo jít.

Tak já už to vím. Don Bart totiž jede Strasse Aromatur letos na podzim, dobrý neprošvihnout. V Praze 9. říjen, Altenburg 1964, potom Movement Plzeň 17. října, v Brně Art Baru 22. a nebo listopad a Bratislava konkrétně 6.

Myslím si, že i Don Bart i tady Jít a jeho I Love vás může možná naladit na takovou trošku temnější, tvrdší, přísnější streetovou notu. No a já mám pro vás výborný poslech na tohle téma. Kdybyste se chtěli podívat na to, jaké to je být teenagerem, pravděpodobně z imigrantského prostředí v Norsku, tak vám nabídnu Olivera Lovrenského, který to zná moc dobře na vlastní kůži. Napsal Když nám bylo míni, což je taková autofikce, se dneska říká, nebo taky novela, nebo prostě román. Z prostředí právě nejrůznějších jako večírků, zkušeností s návykovými látkami, ale taky hlubokého přátelství, strachu, společenské kritiky možná toho severského dokonalého světa. No a to všechno vám nabízíme v podobě audioknihy ještě 30 dní, což není ani moc, ani málo, a 6 dílů se zvládnout určitě dá, každý má půl hodinky. No a kdybyste chtěli si poslechnout takovou v podstatě současnou Gen Z odpověď na třeba milenialský Trendspotting, tak určitě Oliver Lovrenský a jeho Když nám bylo míň je jednou z těch variant. Takže můžete k nám na web Radio Wave do aplikací a 6 dílů právě této audioknihy si ještě 30 dní poslechnout. Teď už Oscar Scheller anebo taky Erika de Cassier.

0: Jugendmord, tak tohle byl rock'n'roll, kdybyste nevěděli, a docela silný rock'n'roll vás taky čeká možná po 10. hodině, až na vás vlítne Eliška s Kájou, protože oni v Potu rádi rozebírají nejrůznější rock'n'rolly prostě jejich života, takže zhroucenička, vyhořeníčka, a to všechno na vás se dneska nachystali po 22. hodině. Skončilo upocené léto, které přineslo právě spoustu takových dynamických zkušeností a zážitků, takže budou oba dva bilancovat. No a to bilancování může být samozřejmě hojivé nejenom pro ně, ale taky pro vás, takže vzájemné tipy na to, jak se k různým životním flopům postavit a jak se dostat zpátky na nohy, pokud i pro vás třeba léto bylo hodně turbulentní, náročné, ať teď chcete vyjít do podzimních situací s nějakou hlavou vztyčenou a užívat si babího léta, co jenom to půjde. Takže dneska v Potu spoustu životních tipů a triků, ale taky sdílení na vás čeká po 10. hodině.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Radio Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

Ventolin, tohle není Praha, tohle je Londýn. Pokud naopak teda byste rádi v Praze zůstali, nebo vám třeba nic jiného nezbývá, tak se můžete tady v tom tanečním rytmu spolu s Ventolinem, v kterém jsme začali, odkutálet do studia Hrdinů, kde začal Lunch Meet Festival a probíhá až do zítřka. Takže se koukněte na lunchmeetfestival.cz, protože ten každoroční festival je právě tenhle víkend, možná by vám neměl uniknout. No a můžete se těšit na třeba Is Amazing nebo Umru a spoustu dalších, takže myslím si, že kdo ví a zná, tak už se asi chystá a přemýšlí nad třeba outfitem. No a další pražská pozvánka na festival jiného typu než hudebního je divadelní přehlídka zaměřená na queer a LGBT plus tematiku. Ta se jmenuje Wild a probíhá taky od včerejška až do 29. A můžete se ve Venuši ve Švehlovce těšit na široké spektrum současného performativního umění od autorského divadla přes performance, instalace a nebo taky hudební a výtvarné projekty. Takže víc na webu venuševešvehlovce.cz, kde už se můžete na tenhle festival nejrůznějších žánrů zaměřit, no a vybrat si na víkend, který je před náma stále ještě docela z bohatého programu. Tolik dvě pražské festivalové nabídky a teď už zpátky k playlistu Armlock a nebo Joy Crux. Už za chviličku máme 10 hodin a 40 minut. Hezký vstávání s Rádiem Wave.

0: O'Connell a Cuckoo Chloe, za chviličku nás čekají Bad Sounds a nebo Illuminati Hoodies a Simi Living Life a Dutěba. To všechno nás tady ještě čeká v playlistu, protože potom se přehoupneme přes 11. hodinu do naší poslední společné vysílací hodinky. A tak já doufám, že už máte vymyšleno, co si dáte příjemného k obědu, nějakému třeba brzkému a nebo branči, možná takový prostě sobotní režim, takže máte nějaké příjemné plány, ať už jakoby co do jídla, anebo opravdu těch kulturních zážitků, které jsem tady pro vás připravila a našla. No a za chviličku taky potom po 11. hodině třeba z české hudební scény Téa Sofia a spoustu dalších. Takže hezké vstávání, probouzení, máme sobotu 26. září a máme taky chviličku před zmiňovanou 11. Od mikrofonu vás stále ještě a na poslední hodinku se těší zdraví Tereza Havlínková.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tolik ta Sofia a její burn, kdybyste chtěli utéct před nějakým vlastně třeba vyhořením a odpočinout si, tak můžete na tenhle víkend naplánovat spoustu kulturních aktivit. Já jsem přinesla pozvánku do Pardubic, do Prahy, ale taky se na vás těší vlastně podzimní slavnosti a poutě, které probíhají kolem 28. září na svátek svatého Václava, takže se můžete tenhle poslední zářijový víkend vlastně dočkat zábavy skoro všude. Na serveru iRozhlas se na tenhle víkend plný akcí díváme třeba směrem do jižních Čech, kde se na vás těší jarmarky, poutě, ale i koncerty. No a právě svatováclavská tradice nabídne nejenom kulturu, ale taky zábavu třeba pro celou rodinu. V Českém Krumlově se na vás v centru těší svatováclavské dění od pátku. Tam na vás čeká folklorní festival a následující dny třeba náměstí Svornosti bude patřit jarmarku s řemeslnými výrobky, řemesly občerstvením, nebo taky v Třeboni a v Plané si připomenou svatého Václava jarmarky. Takže Jihočeský kraj, ať už vlastně kterýkoliv jeho kout, se na vás bude těšit, pokud jste fanoušky a faninkami třeba šermířských ukázek nebo řemeslných výrobků, tak stačí vyrazit směrem na jih a vlastně v podstatě v kterémkoliv městě nebo vesnici byste měli najít nějakou zábavu. Se Zimovou Ústí třeba nabízí lampionový průvod nebo český varhaní festival ve Vlachově Březí, takže opravdu všichni si můžou přijít na své, pokud si chcete vykovat něco z takového toho kovářského koutku, tak to si myslím, že se taky někde určitě najde. Na Strakonicku na vás třeba čekají dřevadny, kde se můžete prohlédnout zrekonstruovanou sýpku a spousta nabídek v Českých Budějovicích. Třeba probíhá vlněný festival Woolfest, anebo taky Noc vědy. Vypadá to, že celé jižní Čechy jsou teď místo, kde byste neměli chybět o víkendu, pokud si třeba chcete vybrat, tak koukněte na server iRozhlas.cz. No a přehršle o různých workshopů, slavností, jarmarků a zábavy tam na vás čeká ku příležitosti svatováclavského posledního zářijového víkendu. Teď už zábava playlistová Ten Wigwe a Tiara Vek a Queen, takže to bude zase taková připomínka toho, že je sobota a že by šlo třeba jít někam ven.

0: Tolik katarzia a teď už nás čeká cestovatel a taky ultraběžec Jan Rendl. Ten se vydal do Jižní Ameriky odběhnout, nebo spíš oběhnout jezero Titicaca, který můžete znát z pohádek, básní, povídek. Nejdřív cestoval po Peru a aklimatizoval se na velkou nadmořskou výšku v peruánských horách. Z bolívijské strany potom vyrazil na běh kolem slavného jezera v nadmořské výšce přes 3800 metrů nad mořem, logicky. Jak to celé dopadlo, to si poslechneme jeho vyprávění v novém epizodě cestovatelského podcastu Casablanca. Teď už malá ukázka, abyste věděli, jak to bude znít, pokud třeba vás to zajímá a baví už teď, tak poslouchejte samozřejmě celý podcast Casablanca na našem webu a tak dále, kdybyste třeba k Titicaca chtěli vyrazit pro už třeba jenom ten cute název.
1: Oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo, už od pohledu bělejší a má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak jako nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám a bylo jim to jedno. V Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou. Takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný. Ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
2: Jako chlapi s krumpáčema.
1: Ano, chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče. A byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě týden bavit. No, nějaký zpestření. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil. Prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
2: Jakou roli pro tebe má podpora z domova? Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700, jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale seš třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitý kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle už nestojí. A musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory. A musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl. Víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní. Tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce. A prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo.
3: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz. V aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: a man she gets.

0: take the round. I take it, me, my uncle Penel.
1: Lucky day a feels like, doufám, že tohle, ten dnešní den pro vás taky má takovýhle účinky, že na vás působí jako, že je lucky. Kdybyste chtěli plánovat na neděli, tak přináším další divadelní tip. Tentokrát vás v neděli dvě Vile Štvanice čeká večeře s novou hrou, takže tady budou kombinovat gastronomii s divadlem, prostě už fakt lidi neví, jak vás do divadla dostat, tak zkoušejí prostě jídlo. Možná by to mohlo vyjít dneska zítra po 19. hodině. Tak na vás čeká projekt, který pravidelně dvakrát ročně představí krátké hry současných autorů a taky vám slíbí nevšední a kulinářský zážitek. V rámci večera budou uvedeny tyhle hry. Konstantin Zirov, Nechty lidi na pokoji, Ondřej Novotný, Uspíšit můžeme jedině zakázku, Kateřina Letáková, Stáří není pro bačkory a nebo David Košťák, Hra k nezaplacení. Takže kdybyste chtěli takovou ochutnávku toho, takové divadelní tapas z mladé české divadelní scény, tak na vás symbolicky čeká tahle večeře a vy si můžete udělat přehled o tom, kdo třeba bude potom k poslechu v rozhlasových hrách na české rozhlasu, nebo na koho pak případně zajít, když napíše něco většího pro nějakou divadelní scénu. Takže jak se zorientovat v současné české divadelní scéně? Najednou v rámci 4 nových takových večerních jednohubek ve Vile Štvanice už zítra, tedy v Praze v neděli v 19 hodin. No a teď už Chief Bromden, Flowden a spousta dalších ještě v následující společné půlhodince.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dopis pro vás, můj kočár.
4: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
3: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
4: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
4: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
4: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.

a teď malinko přitvrdíme, čeká nás čerstvá akvizice Ebou s jejím trackem Arbeit. 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny vydává třetí dlouhohrající album typologii Eines Lebens, takže typologie jednoho života. No a ačkoliv se narodila v Mnichově, je to výrazný hudební hlas druhé generace německých gastarbeiterů, tedy lidí, kteří přišli do Německa z jiných zemí. No a právě v tomhle satirickém videoklipu a taky singlu Arbeit se dotýká témat špatně placené práce, takzvané gig economy, které právě migranti v Německu a nejenom tam vykonávají. Umělkyně v tom videoklipu jezdí třeba převlečená za kurýra rozvážkové služby, zametá chodník. Auto ho rapuje o migrantské realitě a taky tvrdé práci od rána až do večera, nutnosti dělit se s chudšími příbuznými a společenské přezíravosti, kterou z toho docela solidně pocítíte. Takže takový společenský protest song a hlavně taky žitá realita zevnitř určité komunity v podobě Ebou a jejího nového tracku Arbeit. Kdybyste se naladili a chtěli si poslechnout její další tvorbu, tak nebuďte překvapení, že není tak rapová, protože právě Ebou si hraje s různými žánry, takže narazíte na spoustu nečekaných melodií a taky žánrových otoček. Tady je už zmíněná práce, Arbeit.

0: Tak doufám, že poslední hezký léto jste nezažili právě teď, ale stejně jako třeba Mat 213 někde mezi imaginárníma vzpomínkama, referencema a vlastní žitou skutečností, protože přesně tam si myslím, že Matěj nazbíral tady ty všechny reference, které opravdu dohromady patří jenom velmi v představách. Takže romantika a sentiment, takový vlastně letní song, který se možná dá klidně jako pouštět na repeat i takhle v pozdním září. Za chviličku nás čeká Jiný hval, Dukla anebo Aič a jeho Learning Curve, takže ať už se třeba musíte učit, protože je prostě září, v pondělí vás čeká nějaká složitá zkouška, tak cokoliv, co máte dneska v plánu, doufám, že může doprovázet dál playlist Radia Wave, protože přesně od toho tady jsme, aby vám prostě bylo veselo, necítili jste se třeba úplně sami a hlavně jste si mohli zpříjemnit chvilky, které třeba zvládnete zároveň prožívat i při našem playlistu. Já se pomalinku loučím, ve 13 hodin budeme tady bilancovat se Startérem a potom od 14. hodiny na vás čeká Martina Foldinová s dalším moderačním blokem. V 18 si můžete oskoumat odolnost, takže rezilienci společně s Psychem, v Buchtách si malinko odpočinete, no a potom po 10. hodině pod a nejrůznější letní fuck-upy a taky třeba nejrůznější vyhoření a problémy, které prožili Eliška s Kájou, takže taková hodně barevná plejáda všeho, co Radio Wave nabízí. Společně samozřejmě s naším playlistem chviličku před 12. se od mikrofonu loučí a zase brzo se na vás těší Tereza Havlínková.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Starter.
4: Starter.
2: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
5: Posloucháte mimosezónní starter hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým.
6: A Martinem Šolcem, ahoj.
5: Ahoj, já jsem po dlouhý době zase ve studiu. Ty jsi tady před nedávno měl rozhovor s Upground, ale to já jsem u toho nebyl. Mm-hmm. A je to úžasný, je to úžasný. My jsme teďka dělali pár letních speciálů, kdy jsme jezdili po letních festivalech. Jak jsi to užil?
6: Po veleče je vždycky nejlepší. To říkám rovnou, byl nejlepší i loni a byl nejlepší letos. Myslím si, že hodně udělalo i to, že pro ten festival je ta, dejme tomu, podcastová scéna nová, že to tam, oni letos slavili druhý ročník, druhé narození do podcastu na Povalči a my jsme zatím byli
5: u všech ročníků.
6: U všech ročníků, přesně. A tam to opravdu jako nesklamalo, ale zároveň bylo to super i na těch ostatních místech. Za stolik jsme toho neprojeli, měl jsem třeba trošku větší oči původně, ale vlastně co se týká nějakého výdeje energie, tak si myslím, že to bylo úplně akorát a byl jsem překvapený velmi mile z těch písniček, který tam posíláte a strašně doufám, že to bude reflektovaný ta kvalita i v tom novém ročníku, který, a teď se podrž, Martine, začíná vlastně jako za chvilku, jo? Nevím, kolik to je týdnů, přesně za 5 týdnů?
5: Myslím si, že 5 týdnů, no. Začínáme už 5. října, má být první díl. To je úplně neuvěřitelný.
6: To se dvakrát vyspíš v podstatě.
5: V podstatě, jo. Vy nám pořád můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz. Ostatně můžete si i ze záznamu pustit ty letní speciály, který jsme teďka s Filipem nahrávali na těch letních festivalech, kdyby vás to zajímalo, myslím si, že to bylo nádherný. A znovu připomenu, že pokud nás třeba poslouchá někdo, jehož písnička tam zazněla, tak to neznamená, že je automaticky zařazená do hitparády, ale ty písničky nám nezapomeňte posílat právě na starter@rozhlas.cz. No a už 5. října si poslechneme ty první novinky.
6: To znamená, klasicky hned 1. říjnové pondělí startujeme nový ročník, buďte na to připraveni. Já ale teda nevím, Martine, kam se ten čas poděl, hlavně kam se podělo letošní léto. Já jsem dneska vyšel v takový jako lehký bundičce, stálý mám na sobě, nebylo mi v tom horko, bylo mi naopak tak akorát. Myslím si, že s tím létem už se můžeme jako pomalu loučit a já vůbec, mě to proteklo mezi prstama prostě.
5: Jestli se budeme bavit o počasí, tak nás lidi rozhodně přestanou poslouchat.
6: Takže. Já jsem jenom chtěl naznačit a tak jako uvést to, co budeme vlastně řešit dneska, že ten čas rychle letí a my dva spolu už jsme vlastně zažili 3 ročníky. Budeme startovat 4. společný ročník hitparády neobjevených a Martin měl takový výborný nápad, že bychom mohli udělat takovou bilanci, tak jako se poohlédnout zpátky, ale třeba nejenom chválit, ale zároveň i trošku posmutnět nad některými jmény, ve která jsme vkládali třeba velká očekávání, ať už soutěžili letos, loni nebo předloni. A vlastně to docela floplo. Už jenom kvůli tomu, že třeba přestali vydávat ty jména, nebo prostě to nějak jako celkově nevyšlo, třeba že jsme čekali nějaký momentum, na který navážou a pak, no a taky samozřejmě, ale budeme chválit, jo, protože někdo stabilně vzkvétá, někdo zase naopak překvapuje velmi příjemně, takže si myslím, že jak se podíváme na ty 3 ročníky, tak zjistíme, že byli úspěšní.
5: Je to tak, čeká nás 9 tracků dneska, budeme buď zapínat radost anebo smutek, podle toho kam se ten daný umělec nebo umělkyně posunuli za ty roky od té doby, co byli ve startéru. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, že už jsou to právě 3 roky, co spolu vysíláme. Ještě jednou ti hrozně moc děkuju za to, že jsi mi tehdy zavolal.
6: No a děkuju, že jsi to vzal.
5: Já si ten hovor doteď pamatuju a vím, že jsi jsem ti to nejdřív odmít, protože jsem ti říkal, hele Filipe, já nejsem žádný moderátor.
6: To jsi mě naštval teda.
5: A jako z jaký pozice bych měl já hodnotit nějaký písničky, a pak se mi to rozleželo v hlavě, ty jsi na mě trošku zatlačil a jsem strašně rád, že jsem trošku vystoupil ze své komfortní zóny a na tu nabídku jsem kejvnul, protože to neuvěřitelné množství skvělých tracků a to neuvěřitelné množství skvělých hostů, který jsme tady za ty 3 roky měli, by mi opravdu chybělo a mrzelo by mě, kdybych je ve svém životě neměl.
6: No, já ti taky moc děkuju, že tady se mnou seš a že hlavně seš ochotný startovat 4. ročník, za to jsem rád a doufáme, že...
5: To jsem ti ještě neřekl, nebo už jo?
6: Jo. Tak možná se to už nevidíme nikdy, dneska je to naposledy, uvidíme, jak to bude za 2 týdny zase. Ne, pojďme si říct, jak to dneska uděláme, protože 3 roky na krku, možná je trošku nuda to vzít chronologicky, ale myslím si, že to zamícháme právě ještě v tom pořadí třeba těch jako honorable mentions a co nám tam přišlo zajímavý, že to vlastně nakonec bude docela jako barvitý mix a někdy se ty ročníky mezi sebou i trošku překrývají, že si tam povídají minimálně třeba nějaký producentský jména, nebo i na fítech se tam potkávají různý lidi, takže bude to trošku i zmapování té scény za poslední 3 roky. Samozřejmě nebudeme si hrát na to, že všechno, co vznikne u nás, tak je posláno do startéru, v žádném případě, ale spoustu věcí, o kterých jste vůbec nikdy neslyšeli, tak jste poznali právě díky startéru a my to máme s Martinem stejně a jsme za tady tu šanci hrozně vděční.
5: Tak pojďme hned na náš společný první ročník. Byl to ročník 2023-2024, teda 3 roky zpátky. Do finále tehdy postoupila Máří, Midnight Swimmers a Aida De Young. První zmíněná Máří, starter ten rok vyhrála. No a jak to s ní vypadá? My tady koukáme na její streamingové platformy, koukáme i na sociální sítě a Máří bohužel od roku 2024 nic nevydala. Její poslední vydaný single je Jak je možný, což je vítězný single startéru. A to nás Filipem upřímně trošku mrzí.
6: Jako zase, abychom jí nekřivdili, tak je potřeba říct, že nějakým způsobem koncertuje, jednou za čas se objeví na nějakém pódiu, ale třeba její současný bio právě na sociální sítích stále naznačuje, že jak je možný je ta aktuální věc, že to právě jakoby nedávno vyšlo, což jasně značí, jak moc se třeba věnuje nějakým aktualitám o svý tvorbě, o tom, že třeba bychom si přáli, aby něco psala, aby něco v blízké době vydávala, ale zatím o tom známky bohužel nejsou.
5: U Máří teda zapínáme spíš smutek, ale nevadí, třeba nás toho od ní ještě spoustu čeká. No pak jsou tady Midnight Swimmers, ty naopak vydali úplně úžasný album od Once Out, určitě si ho puste, je skvělý, no a aktivně koncertujou 29. září je čeká Brno, Kabinet Muse, 8.10. Olomouc, Jazz Tibet a 9.10. Praha, Klub Varšava. Stavte se i na koncertech, ta kapela je výborná, živě nahrála výborný album. Mají to trošku těžký, protože dělají tuhle hudbu, kterou dělají v angličtině, ale já jim strašně moc držím palce, kluci zůstávají skromní, makají na tom a hrajou skvěle, takže good luck a držím palce Midnight Swimmers.
6: Velmi konzistentní kapela, co se týká kvality songwritingu a taky živého vystupování, nedávno prošli takovou jako výraznou změnou, která musela být i v něčem nepříjemná, potřebovali vyměnit bubeníka, ale podařilo se jim to výborně, takže Midnight Swimmers sledujte a přejeme jim jen to nejlepší. No a pak jsou tady Aida De Young a ty nám nemůžou udělat víc radosti, to by ani nešlo.
5: Cena Anděl, turné po UK, na podzim vydávají nový album, no ale hlavně letos vyhráli naši exportní soutěž Radia Wave Checking a my s něma pojedeme na Eurosonic do Holandska.
6: Strašně se těším v lednu 2027. Skoro se ti, Martine, splnil ten tvůj dlouhodobější sen, že bys chtěl výherní jméno ve startéru, který se později objeví v Checkingu a ten vyhraje. Tady to je skoro vlastně ono, skoro ten scénář, protože byli ve finálové trojici a teďka vyhráli Checking.
5: Aida De Young, určitě si je puste, znovu připomenu to album, který je právě čeká. Zajděte na ně naživo, kdybyste je kdekoliv viděli. Skvělá kapela, máme z nich obrovskou radost. No ale pojďme už se přesunout teďka na možná takový ty underdogs, který byli v té top 20, ale nepostoupili do finálové trojice z toho ročníku, ale po 3 letech ukázali, že do té finálové trojice možná patřili.
6: Málo kdo od té doby, co soutěžil s jednou konkrétní skladbou ve startéru, vydával takhle hojně jako právě Cosmetic Institute, takže zdravíme a zapínáme teďka první písničku dnešního dílu, bude to Run Club z aktuálního EPčka a víc si řekneme potom.
0: Starter.
4: Starter.
2: Hitparáda neobjevená.

vysvětluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, si oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Cosmetic Institute, posloucháte Starter, ve kterém bilancujeme poslední tři roky to, co se dělo i nedělo v hitparádě neobjevených. A tohle byla skladba Run Club. Pokud jste doposud neměli příliš mnoho chutí zúčastnit se nějakého nebo stát se členy nějakého Run Clubu, tak teď už vůbec nemáte. Mě strašně baví, jak Cosmetic Institute na tom aktuálním EPčku tematizujou ten korporátní život těch kravaťáků, kravaťaček, prostě jak tam je použitých spoustu těch termínů, propisuje se to i do těch vizuálů, který k tomuhle EPčku byly. Ono se jmenuje Lhal jsem v motivačním dopise. V těch trecích je to plný jakoby v těch textech týhletý tématiky a strašně jim to sluší, takhle ten jako nastavený koncept, kdy místama nevíte, jestli to kritizujou, anebo jestli prostě jsou toho třeba součástí kluci a jenom to tematizujou z té vlastní zkušenosti.
1: Kapela, která velmi aktivně koncertuje všude možně po České republice, 3. října je čeká koncert v Paláci Akropolis v rámci koncertní série Puls. Určitě se tam zastavte. Já jsem Cosmetic Institute od té doby, co byli u nás ve Startéru, viděl naživo minimálně 3x. Vždycky ty koncerty byly skvělý. Mám pocit, že s každým koncertem, co je vidím, jsou kluci lepší a lepší. Takže gratuluju a tady u téhle kapely spíš zapínám radost.
0: K tomu Pulzu ještě velký props dramaturgovi Vojtovi Tkáčovi, protože kombinace slovenský Viktor Ory k tomu Cosmetic Institute a do třetice ještě dívčí punková kapela Vlasta. To je, myslím, jako krásná kombinace, na kterou byste měli zajít. Velmi to doporučujeme. Takže sobota 3. října v Paláci Akropolis. No a ještě taková jedna rychlá poznámka ke Cosmetic Institute. Hodně se skamarádili třeba během toho ročníku, co soutěžili se skladbou Dubaj 1950 právě s Matyášem Librou, Matyášovi kamarádi, a sdílejí s ním i tu producentskou výpomoc Drew Lindena, který, jestli byl velký leitmotiv, který spojuje ty ročníky mezi sebou, tak je to právě tohle jméno. Drew Linden.
1: Drew Linden, je to tak, zdravíme Drew Lindena, no ale my už jdeme dál, aby jsme to všechno stihli. Čekají nás The May Revolution, jméno, který jste mohli slyšet taky před 3 rokama ve Startéru. Kapela, která poměrně často koncertuje a minimálně ve svém žánru je velmi výrazná. No a my si teď dáme jednu exkluzivní předpremiéru. Dáme si track, který se jmenuje Sandox, který vyjde až teďka v pátek. Takže dneska poprvý na Radio Wave posloucháte Starter.

0: Pozor, fade out.
1: Krásně, je to velkolepý.
0: A já vím, proč tam je ten fade out. Já vím, proč tam je. May Revolution
1: Toho mají víc v rukávu.
0: Mají toho víc v rukávu. May Revolution připravují nový album, který vyjde už na podzim. Je to konceptuální album, ty tracky na sebe budou navazovat a proto je v tom singlu tenhle ten fade out.
1: Aha, takže tam, on tam potom nebude v té finální verzi.
0: On tam potom nebude v té finální verzi.
1: Přímo z kuchyně to přinášíš.
0: Přímo z kuchyně. Já vlastně nevím, co všechno můžu říct a co nemůžu říct. Nechci na kluky prozradit něco, co si chtějí nechat pro sebe. Na druhou stranu nemají prozrazovat věci v podstatě jako profesionálnímu novinářovi, že jo? Jako, takže tak. Je to tak. Bude to každopádně konceptuální album. Tohle je první single, který vyjde už tenhle pátek. Hmm. Tak určitě potom běžte na streamovací platformy, puste si ho. Čeká vás opravdu jeden dlouhý navazující příběh, tak se vyplatí ty singly sledovat. May Revolution u nás soutěžili se skladbou Postmodern, výborná produkce, ostatně u nich jako vždycky o produkci tracku Sandox, tak se postaral Damian Kučera, opět to zní jako úplně skvěle a minimálně v tom žánru jsou May Revolution velmi výrazný jméno na české scéně a já u nich spíš zapínám radost.
1: Jako jo, znělo to teda super, řekněme, má smysl dělat tyhle ty konceptuální věci v dnešní době, jako ty na to slyšíš třeba?
0: Myslím, že je to jenom na každém tom umělci, jestli chce nebo ne.
1: Já se ptám, jak to cítíš, má tvůj názor na to.
0: Ale lidi bohužel neposlouchají mu celý desky, mám pocit. Mm-hmm. Jo. Bude to, dělají to kluci pro pár lidí, pro pár věrných fanoušků a možná i pro vás, který posloucháte tenhle pořad, protože vás zajímá hudba, tak si to album třeba pustíte celý a uděláte tím klukům radost, protože na tom makají už přes 2 roky a opravdu to bude stát za to.
1: Žánr, kterýho jsme vlastně v tom startéru za poslední 3 roky neměli tolik, a tohle jsou rozhodně jedni z těch nejšikovnějších zástupců tohohle zvuku. Takže to byly The May Revolution a jdeme dál. Máme tady poslední jméno z toho highlightu, toho ročníku 2023/2024. Tady jsou Hihihaha holky a jejich český léto.
2: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
3: Jak, jakou tepačku, ty vole?
2: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
3: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
2: No právě, no.
3: A co s tím, jaký problém?
2: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
3: Já vám zřu na léto, já jdu pro kytaru.

0: Hej, holky, Štěpánka Todorová, Alena Novotná a taťko Mačko ve startéru na Radio Wave. Projekt, který jsme tady měli taky před 3 rokama, uzavíráme ten pomyslný ročník 2003-2024. Tehdy soutěžili se skladbou Špatný vliv z jejich debutového alba Pinky Winky Life, no ale od té doby ušli obrovský kus cesty. Co ty na to, Filipe?
1: Hodně činná trojice, co se týká jako vydávání a i vlastně nějakých aktivit na sociálních sítích, a jako málo komu to vyšlo tak efektivně jako právě jim. Protože a pro mý velký překvapení, jako se setkávám popkulturně prostě nějak tak jako v tuzemsku s tímhle jménem na různých frontách, kde bych to třeba nečekal, jo. Ať už to je nějaký vyjádření konkrétních prostě publicistických hlav, nebo že vidím na někom jejich tričko v rámci merchandisingu, prostě dostávají props v takový jakoby velký šíři, kterou jsem třeba ani tak úplně původně neočekával, a lidi z nich mají nový čokovoko, prostě jako profeministická rapová skupina, která dokáže být naživo evidentně velmi zábavná, a ještě mají navíc tu jako hereckou roli k tomu, kterou ceníš hlavně třeba ty, protože jsi byl na tom divadelním představení.
0: Má divadelní představení, je to adaptace kladiva na Čarodejnice, k tomu u té příležitosti vydali i album Scream. Pokud někdy uvidíte Hej a holky, že hrajou tohle představení, určitě na to zajděte. Mě to v ten moment, když jsem to viděl, všechno zaklaplo a mám strašnou radost, kam se Hej a holky dostali. Ještě tady máme honorable mention, je to Kobe a Beata, který jsme si nemohli nechat ujít z toho prvního ročníku, ale už se nám sem nevejdou do té naší stopáže. Pojďme dál, pojďme na ročník 2024-2025. Meluzína, Bob Bleedy a Choras Fakion, výherci Meluzína. Filipe,
1: To už se najednou jako nezdá tak dávno jako ten ročník, který jsme teďka dořešili konečně. Na tohle to už si pamatuju jako něco líp. No, Meluzína prostě pro mě znamená jako ten úkaz toho, že stačí mít klidně venku jeden track a můžete obět ty festivaly a můžete to obět jako s efektivním festivalovým setlistem. Jenom prostě stačí, když dostanete od někoho důvěru, a já jsem strašně vděčnej, že ty festivalové dramaturgie přijali Meluzínu jako to úplně čerstvou kapelu na scéně, pak nakonec byli i v tom shortlistu Andělů, a sice to může vypadat zatím jako velmi nečinná kapela, když se podíváte na streamovací platformy, podobně jako jsme třeba zmiňovali u Máří, ale my naopak od Máří známe u Meluzíny ty budoucí plány.
0: Meluzína příští týden vydává nový single, který je teda výborný, já jsem měl tu čest oslyšet, hurá, doufám, že ho jako hudební dramaturg nasadíš. Koncertujou, makaj i na sociálních sítích, na všem okolo kapely.
1: A bude deska.
0: Bude deska, mají novou bubenici, no a viděl jsem je několikrát live v průběhu toho, nebo od té doby, co soutěžili ve startéru, a jsou čím dál tím lepším.
1: Skvělá
0: Takže
1: kapela.
0: Big up. Pak tady máme Boba Bleedyho, ten pro změnu všechno smazal. má na streamovacích platformách jenom svůj nejnovější single.
1: A tak to je fresh start možná.
0: Fresh start, všechno ostatní udělalo puf, ale Bob Bleedy.
1: Já jsem to měl nějaký oblíbený věci teda jako jeho debutový desky. To mě trošku mrzí, že už se to nedá poslechnout, ale tak když tak mu napíšu. Bobe, věříme, že něco tady kuješ prostě velkýho, a zatím to ještě nechápeme, ale fandíme. No a pak jsou tady Choras Fakion, to se díváme do Znojma. Album Férie vyšlo po tom, co soutěžili se Sírovkou. Samozřejmě pamatujeme na legendární Sírovku bubeníka Broni a taky na jejich skvělý koncerty. Vydávají pod Indiescope. Zůstávají v tom Androši postpunkovi a docela často se objevují na pódiích nějakých alternativních festivalů, takže šlapou do toho a fandíme.
0: 10. září Kabinet Mus, 19. září Festival Kontinent, zajděte na ně, jsou skvělý live. No a teďka už se pojďme podívat na ten ročník 2024-2025 a zase na ty underdogs, ty, kteří byli v top 20, ale nedostali se do finále. No a první jméno Kule a jejich Nejsem básník. Zdravíme do Brna.
2: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

snech a vzpomínkách.

0: Tak to jsme ze Znojma zavítali do Brna, tohle jsou Kule a jejich aktuální single Nejsem básník, tohle je kapela, kterou sledujeme už od skladby Souhvězdí Beraní, to bylo ještě z EPčka Perfektní plán, to se vracíme do dubna 2025, ale od té doby, Martine, taky se činili.
1: Já tu kapelu mám tak hrozně rád. Já ji mám strašně rád, hlavně naživo. Viděl jsem je teďka na Povalči nedávno. Skvělý koncert, kluci, jestli posloucháte, gratuluju, protože zníte čím dál tím líp. Tady jste zabrousili trošku víc do popových vod.
0: Ale až do činasky takových.
1: Až do trošku takových starších činasky. Mě to ale vůbec nevadí. Mě to vůbec nevadí. Já to v podstatě miluju, strašně moc vám fandím a díky, že na sobě makáte a že vydáváte skvělou hudbu.
0: Tyhle kapele za mě strašně svědčí, že spolupracují s Jurajem, který se samozřejmě věnuje mimo jiné taky Ghost of You, nejenom jako člen, ale taky jako taková hlavní mastermind za jejich zvukem, který je výjimečný samozřejmě. No a taky tahle kapela je pro mě fascinující v tom, jak moc mají vlastně ten tah na branku připravený skrz prostě jasnýmu přímému popu, ale přesto mají takovou jako svůj coolness. Minimálně ji ucítíte, když je uvidíte naživo, protože tahle kapela prostě zůstává cool, přestože je vlastně echt popová.
1: Je to tak. Zdravíme ještě jednou Kule do Brna. Vy posloucháte Starter na Rádiu Wave, no a my už si dáme další jméno z tohohle ročníku, který není ten minulý, ale už ten předminulý. No a čeká nás Jay Austin, který nedělá rap. Posloucháte Starter.

0: Ve speciálu Hitsparády neobjevených se vracíme do toho předchozího ročníku, to znamená předminulý, a tam ještě nebylo tolik rapu jako třeba v tom uplynulém, ale byl tam Jay Austin. Austin, který nedělá rap, ale přesto rapuje. Tohle byla skladba od pozounisty, producenta a taky rapera, ale vlastně nerapera.
1: Jay Austin sbírá feety jak Pokémony, je tam Anki, Klára Vodehn, Beata, řekl bych, že dost maká.
0: Jako jo, určitě, já jsem ho slyšel i mluvit o své hudbě na rádiu Spin nedávno, zněl, že velmi dobře ví, co chce a že prostě ví, co má před sebou, takže ambiciozní, to je v tom rapu určitě potřeba. Zároveň zve na křest svého druhého alba, které ještě nevyšlo teda, ale možná je tohle právě ukázka z něj, těžko říct, co tam nakonec skončí, ale když jsme byli na začátku dnešního dílu u těch jako velmi slibných line-upů, tak tady máme další. Jay Austin, Beata a Pokoj 25, všichni společně v Bike Jesus už 7. září, kde Jay Austin pokřtí svoji novou desku, no a potom ještě několik DJs jako afterparty.
1: To zní jako poměrně nabitý večer, tak pokud máte čas, určitě se tam zastavte, dejte support Jayovi Austinovi.
0: Hoďte čeka,
1: určitě se ho zaslouží, myslím si, že jde správným směrem a hlavně ví, jakým směrem jde. Tohle byl Jay Austin, vy posloucháte Starter, Hitparádu neobjevených na rádiu Wave. No a teď si dáme jednu velmi mladou soutěžící, která byla mladá už když soutěžila ve Startéru, ale pořád mladá zůstává. Jí totiž teprve 15 let a už toho stihla úplně neuvěřitelně moc.
0: Všimáš si toho, že jak u toho ročníku 2023/24, tak i teď vlastně největší props budeme dávat ženám? To je skvělá zpráva pro hudbu.
1: Je to skvělá zpráva. Tohle je Beaka a její Thrifted Book. Posloucháte Startéra.

0: Bea a jí thrifted book ve startéru na Radio Wave. Bea rozjíždí obrovskou kariéru, časopis Headliner ji označil za jednu z největších nadějí české scény. To my ve startéru už teda jako dávno víme, ale nemůžeme s tím nesouhlasit. My máme z Bea obrovskou radost, jak už jsem zmiňoval, teprve 15 let a už má za sebou vystoupení na největších akcích, jako jsou například Colors of Ostrava, Karlovarský filmový festival, no a nebo třeba Radio Wave Stage na Korzu Národní 17. listopadu. Spolupracuje teďka s člověkem, který říká jen to, co si sám myslí, Matěj Belko, bývalý porotce startéru hitparády neobjevených, zdravíme. A za mě jako Bea neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný. Stále neuvěřitelný, stejně jako když se přihlásila a bylo jí teprve 13, tak i když je jí 15, tak stále ukazuje jako neuvěřitelný výkony. Možná ještě dobrý zmínit, že ještě než my jsme si všimli jejího talentu, tak si jejího talentu všimlo studio Undersound a hlavně taky bubeník Martin Kopřiva, který s ní spolupracuje vlastně do dneška, byl s ní od těch prvních skladeb. Bea si ale jinak píše věci sama, hodně ráda si ale i nechá poradit a je taková prostě hrozně rozhodnutá, že hudba je to, co jí naplňuje v životě nejvíc a myslím si, že tady prostě, a říkáme to často, ale že tady je prostě zrození popové hvězdy, že ten hlas, ten songwriting, všechno se to ještě o něco víc vytříbí, ale vlastně už by to ani nebylo nutný.
0: Bea teďka od září nastupuje na Ješkárnu, takže bude studovat zpěv. My Bea obrovsky držíme palce, hlavně zůstaň sama sebou a koukej posílat tvoje nový tracky i do Rádia Wave, aby je Filip mohl nasazovat ostatně.
1: Jako se stalo. Thrifted Book, totiž single, který jsme teď slyšeli, tak od této středy už rotuje v novinkové rotaci. A ještě bych chtěl upozornit, že 10. září od 12.00 můžete ladit Bea Radio Wave Studio Session společně s její výjimečnou kapelou, kterou jsme viděli s Martinem několikrát živě. A opravdu to sestavila jako velmi umně.
0: Nedá se s tím nesouhlasit, je to úplně výborný a kdyby jako jakákoliv z mých kapel v tomhle věku zněla tak, jak zní kapela Bea, tak už dávno nemoderuju starter tady.
1: Já to držíme, mám i jakoby, já to srovnávám se současností a platí to úplně stejným způsobem. Pak ještě honorable mention z tohoto ročníku, Sara Vosobová, výborná písničkářka, co o ní víme teďka, co dělá?
0: Sara Vosobová tvoří dál hudbu, má kapelu, která je složená z části kapely Brankos Bridge, který pomáhají s nějakými dalšíma věcma, no a zajděte na Sáru, já jsem ji viděl v klubu Varšava, bylo to výborný, velmi intimní provedení velmi dobře napsaných písniček.
1: A pak je to Mokipy, písničkář, který umí být ale i DJem a skoro to vypadá, že v současnosti spíš přenechává žezlo nějakého budoucího úspěchu své současné přítelkyni, protože ta figuruje v dneska už zmíněné dívčí punkové kapele Vlasta, takže Mokipy se možná trošku upozadil, ale věříme, že všechny ty demáče, který jednou budou jakoby celý tracky, někdy vydá a já se na ně těším.
0: Já se na ně taky strašně moc těším, Filipe. No my už se přesouváme na ten uplynulý ročník Starter 2025/2026. Do finále postoupili Curtains Please, Taige a Tadeusz Racetti. Asi netřeba zmiňovat nic k těmhle třem jménům, protože teď nedávno jsme je tu měli.
1: Curtains Please vydají za chvilku vítězný single i s videoklipem. Taige jedou jeden festival za druhým, Curtains Please to stejný samozřejmě. No a Tadeusz Racetti, ten to má na dvou frontách současně, jede solovku, jede k tomu ještě letmo. Šikovní lidi.
0: Šikovní lidi, úžasní lidi. Tadeusz jsem viděl teď v sobotu na koncertě, byl naprosto skvělej, představil novej set, zajděte na ní taky live, držíme mu palce.
1: Já bych si přál být pohybově nadaný, jako je Tadeusz Racetti.
0: Tancoval výborně i v tu sobotu. I v tu strkali do mě lidi a říkali, hele, on je i výborný tanečník. Já říkám, já vím.
1: Já ho to učil. Ne, takhle to nebylo.
0: Ne, takhle nebylo.

0: ale těsně Tiger, výborný live.
1: Tak
0: a
1: pojďme, poslední tři taky.
0: Jdem na to. Koho tam máme, Filipe, z těch Underdogs?
1: No jsou tady Kai, míříme do Třince, Don't Be Mad je track, který jsme trošku opomíjeli z těch jejich současných, ale jsou tady nějaký aktuální novinky ohledně téhle kapely, které si řekneme potom, co zazní tahle skladba. A posloucháte Starter.
2: Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, doznívají Kai a jejich Don't Be Mad. Kapela Střince, jak už zmiňoval Filip, je to kapela, která soutěžila v tomhle uplynulém ročníku, tak se ještě trošku složitě bilancuje, nemáme tam tak velký odstup. Každopádně víme, že jsme je možná dostatečně nechválili a už teď ukazujou, že mají hodně výrazně našlápnuto. My víme nějaký novinky, Filipe?
1: No, chválili jsme je docela dost, zároveň jsme neustále zmiňovali takovou tu jejich jako lehkou podobnost s přidruženými žánry nebo respektive s kapelami, které nám to evokovalo. Samozřejmě několikrát došlo na Charlie Strait nebo potažmo Lake Malawi i kvůli podobnosti té angličtiny a taky samozřejmě kvůli tomu místu působiště, jako je město Třinec. Nicméně potřeba zmínit, Kai můžete vidět 28. srpna v Ostravě v Etas klubu, což už je za 4 dny, takže to je opravdu za rohem.
0: Je to klub Etáž.
1: Jo, Etáž, pardon.
0: Ano, je to klub Etáž. No a my o ní hlavně víme to, že teďka nahrávají český single u Lukáše. No a já jsem teda obrovsky zvědavý.
1: Lukáš, který je samozřejmě dlouhodobě spjatý s kapelou Buty a taky třeba s Mořední, velmi šikovný producent a studiový inženýr, takže čekáme velké věci a myslím si, že ta čeština by v rámci toho odlišení mohla výrazně pomoct.
0: Pojďme už na další jméno. Tohle je GG333 a její song Přeci jen. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: GG333, což je číslovka, která rozhodně nenaznačuje počet slov, kterým jste rozuměli v tomhletom tracku, přesto jsme si to všichni dohromady, věřím, strašně moc užili. Přeci jen se jmenuje skladba, kterou jsme si teď pouštěli od hudebnice, která soutěžila se skladbou Bossa. A jestli si správně pamatuješ, Martine, tam jsme si trošku procvičili slovenský žargon, protože tam došlo na slovíčko, pamatuješ si to?
1: Už nevím, ale
0: Galimatiáš.
1: Ano, Galimatiáš, ale ty jsi ho neznal, to slovo. Ano, já jsem ho znal, to je právě, protože moje maminka je Slovenka takže, originálně, takže ano.
0: Přestože málo kdy Gigi rozumíme, tak se díky ní učíme i nová slova, nebo minimálně je to můj případ. A už jsme tady zmiňovali nějakou cestu feetu, třeba v souvislosti s Jay Austinem. Gigi to má docela podobně a já mám radost, kam se ubírá, co se týká toho jejího kariérního směřování, protože má feety s různými jmény. Je to třeba producent Míra, taky se objevila u undergroundového rapera Almara Lid, ale možná úplně nejvíc překvapivý byl feat na aktuální desce Pyra Boys, kde je na tom nejvíc kontroverzním tracku Zase jsem si poprděl, který byl kontroverzní jenom do té chvíle, než to Pyra Boys vysvětlili v rozhovoru rapové show Excalibur na rádiu Wave. Pak už jsem to pochopil, že tenhle track na té desce má místo a Gigi dostává props a měla by.
1: Měla by, rozhodně. Dali tomu kluci disclaimer, že to bylo čistě zjištný. Možná vlastně mě zajímá, co si o tom myslíte, jak to berete, ten hudební marketing v dnešní době. Nás už ale čeká jiná repová parta.
0: Nás čeká konečně dovolená taky, Martine.
1: Nás čeká dovolená.
0: Léto sice končí, ale naše dovolená teprve začíná. A kde jsme mohli být, kdyby jsme na ní nejeli, že jo? Tady jsou Upground.

0: Buchty.
1: Ducha plná.
2: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Filipem Černým, s Martinem Šolcem. Tohle byly Upground a jejich dovolená. Aha. Ty jsi s nima udělal úplně úžasný rozhovorový díl v moment, kdy já jsem byl na dovolený, takže jsem tady nemohl bejt, což mě moc mrzí.
3: To se nemůže víc hodit vlastně jako tematicky. Takže Upground, kteří se vrátili z dovolené a jak zněli, s jakou náladou se vrátili, to si můžete dozvídat v nedávném dílu. My jenom odkážeme na jejich budoucí plány, kterých spoustu, jsou to velmi cílevědomí mladí hoši, který jsem teďka ještě potkal kusově, ne úplně všechny komplet, třeba na Povalči, a zase jsme krátce pohovořili a já se jenom těším prostě, s čím přijdou, protože jsme tady během toho rozhovoru měli i nějaký jako sneak peek, unreleased třeba věcí, které zase zněly trošku jinak, víc introspektivně, zase ukazovaly nějakou svoji třeba citlivější stránku, takže je toho v nich víc, než si myslíte prostě.
2: Je toho v nich rozhodně víc. Já klukům obrovsky, obrovsky fandím. Fakt mě mrzí, že jsem tady nemohl být na rozhovoru. Vy na ně můžete zajít třeba 5. září do kulturního prostoru Garáž, anebo 18. září vystoupí na Silver Festu.
3: To je Garáž v Děčíně?
2: Myslím si, že ne, to je jiná garáž. To je jiná, to je garáž Děčíně, garáž Noir, tohle je jiná garáž. Myslím si, že pražská garáž, jestli se nepletu.
3: Takže koncerty chystaný od Upground, kteří už za tu svoji zatím ještě krátkou kariéru stihli předskakovat třeba i polským Vegetable Poland, což je večer, který si dle jejich slov hodně užili, a vy si, věřím, užijete hodně zábavy s jejich nejenom chystanými koncerty, ale taky chystanými tracky. Tohle bylo takové poohlédnutí se za těmi 3 uplynulými lety, kdy tady společně s Martinem vaříme Starter, hitparádu neobjevených, ale vařit slibujeme, že budeme minimálně ještě pro ten další nadcházející ročník, který je za rohem, už 1. říjnové pondělí, 5. října, startujeme s novým ročníkem. A co budeme potřebovat?
2: Budeme potřebovat vaše tracky, které nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Pokud byste se neslyšeli hned v tom prvním díle, tak nezoufejte, protože my si vždycky necháváme nějaký perličky i na potom, kdy to chodí míň, protože si nemůžeme vypálit všechny ty nejlepší tracky hned na začátek.
3: No a kdybyste měli nějaký výborný nápad, koho pozvat do letošní poroty, tak určitě pište starter@rozhlas.cz, tam tracky, klidně i názory, ale potom máme taky instagramový účet.
2: Starter_radiowave, tam nás můžete sledovat, a ostatně jsme strašně rádi, že všechny ty kapely, které jsme dneska zmínili, že jsou velmi aktivní a šlapou do toho, tak nás s náma komunikují na Instagramu, dneska nás přezdíleli, poslouchali. Takže děkujeme ještě jednou, že posloucháte Starter. Filipe, ještě jednou díky za ty krásné 3 roky a uvidíme, co přinese ten 4. ročník.
3: Díky tobě, těším se, za 14 dní zase s něčím přijdeme, ještě nevím s čím.
2: Mějte se krásně.
3: Ahoj.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Sobotních 14 hodin odpoledních a přesně 1 minutka k tomu v tento okamžik, a to znamená jako každou sobotu v tento čas další vysílací směnu u nás na rádiu Wave. Od mikrofonu už vás teď minutku po 14. odpolední zdraví Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte krásný, příjemný start nového víkendu, aktuálně probíhajícího víkendu. Ano, a že na podobné notě budeme pokračovat společně. Před námi třeba v playlistu Rádia Wave Robin nebo Zala Larsen, tak si je užijte a příjemný poslech.
4: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlnu.

Tolik v Berlíně usazená libanonská zpěvačka, multidisciplinární umělkyně Tum. Kortizol, skladba v jejím podání, teď doznívá v sobotním odpolední na Radio Wave. 8 minutek po 2. hodině odpolední ladíte dnešní víkendový on air v sobotu 26. září. No a ještě jednou vás od mikrofonu zdraví Martina Foldynová. Doufám, že máte hezký víkend, že v něm budeme společně pokračovat následující 4 hodinky, protože přesně do 18. hodiny pro vás budu v našem proskleném studiu. Za tu dobu společně stihneme celou řadu redakčního obsahu. Tentokrát to bude třeba ukázka z aktuální epizody podcastu Fasády, který připravuje Alena Harciníková. Společně taky koukneme na sérii Stělesnění od Adély Šponerové nebo na naše pravidelné formáty, mezi které bude patřit třeba Houpačky nebo taky letní série Riviera. Ohledneme se tedy zpět společně do minulosti, do letních měsíců za sérii eventů, které jsme organizovali společně s Galerií hlavního města Prahy. Na místě jste vždy mohli zažít dva živé koncerty, odhalení nějakého zajímavého uměleckého díla v tamních zahradách, no a do třetice taky živou debatu, no a ukázku z jedné z těchto debat uslyšíte na vlnách Radia Wave taky v dnešní vysílací směně, kterou vás provedu já až do té zmíněné 18. hodiny. Teď už ale zase další muzika. Patřit mezi ty vybrané kousky v následujících minutkách bude třeba Bloody Shield, tento rapper, který se tak nějak pere s hudebními vlivy skotského grimeu a švédského cloud rapu. Taky se zastavíme na ostrovní scéně u Jessie Ware a Romy, jejich společného tracku Lift You Up. No a do třetice nabídnu návštěvu sousedního Slovenska s mou velkou oblíbenkyní Mňaulau. Užijte si je.

0: Mňaulau a Duša v koši, teď je v sobotním odpolední na Wave. My si ale poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Město Most vzniklo vlastně jako experiment. Celé město na zelené louce, najednou a podle jednoho plánu. Teď, když v regionu končí těžba uhlí, hledá vlastně nový smysl. Série mezinárodních soutěžních dialogů Super Most má pomoct najít odpověď. Tu největší, Supercentrum, právě vyhrálo Studio Bistro a Manda Works. V nejnovějších fasádách prozrazují, co chtějí změnit jako první. A vy celý tento díl uslyšíte na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích.
1: Já kdybych měla převzít takovou slavnou hlášku z jedné slovenské nejmenované reality show, tak byste se na to město museli nějak nacítit a navnímat ho. A mě by zajímalo, jaká byla vlastně ta vaše prvotní zkušenost s Mostem, anebo možná ještě, co jste si třeba představovali, než jste tady začali působit, jak na vás to město vůbec, jaký na vás dělalo dojem předtím?
2: Tak to zodpovím já, protože to je moje nejoblíbenější otázka. Protože jako já jsem si o Mostě předtím nic nemyslela, než jsem tady byla, než tady Kristýna začala dělat, řešit vizuální smog. A měla jsem o tom, jako znám prostě seriál Most, skrz ten jsem teda na ten most koukala, měla jsem asi většinový názor, nebo názor jako většina společnosti prostě, že Most není nic moc. A pak, když jsem sem přijela, tak jsem byla úplně jako v šoku. To byl zrovna takový vtipný, já jsem měla červený kalhoty, žlutý sako a chodí Kristýna tady byla na jednání. My jsme pak jeli na jednání do Litvínova, takže já jsem tady měla hodinu času, jsem tady sama chodila po Mostě, po tom centru. A když už jsem po třetí potkala jednoho pára z hlík, říká, já už vás vidím dneska po třetí. Říkám, já vím, protože jsem tady vypadala trochu jako exot. A strašně se mi tady líbilo, hned od začátku. Prostě ty, jako je tady vidět opravdu ta energie, která je jeden z těch pilířů toho našeho návrhu. To není tak, že jsme si to vymysleli. Protože tady je strašně vidět, kolik se tady jako investovalo, nejenom ale peněz, ale ty opravdu lidský energie, ty touhy, ty místo zlepšovat, je tady úplně vlastně úžasná úroveň té zprávy o veřejné prostranství. O to bychom se opravdu v Praze mohli nechat jenom zdát těch jako záhnů, co tady je, jak je tady čisto. Jako v tom je to vlastně obrovsky inspirativní to město. A jako já prostě jsem si vymyslela takový slogan, že jako Most stačí přijet. Prostě stačí přijet a vlastně vidíte, že je to tady už cool, jako cool už teď. Takže přijďte.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Clips s trackem Ace Trumpets teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi je Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a teď mám tip pro vás, kdož se budete do 30. září nacházet v hlavním městě. Jde o pražský tip na Lustr Festival, což je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a taky dost jedinečná příležitost vlastně vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby na jednom místě. Ta hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si vlastně do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete tady kresby přímo z terénu, různé paměťové mapy zajímavých míst i post-apo komiksy, které spekulují o krajinách budoucnosti. I letos je výstava Národní salonek zaměřená na jednu konkrétní lokální scénu, no a tentokrát je tou zemí Portugalsko. 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu k vidění do 30. září, a to v pražské Holešovické tržnici, konkrétně v hale 17.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Psycho.
1: Psycho.
3: Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

formace Jungle nebo The Go Team s trackem Mayday teď čerstvě za námi v sobotním odpolední a naopak před námi jedna pozvánka k návštěvě YouTube Radio Wave, protože právě tam teď můžete najít velmi čerstvou novou Radio Wave Studio Session, kterou pro vás odehrála domácí pětičlená formace Good Times Only. Good Times Only vydali letos na jaře už svoji třetí studiovou desku, pojmenovali Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal a celkově nabízí 9 skladeb a jak jsem

k nám na web Radia Wave, kde si můžete poslechnout rozhovor s kapelou Good Times Only, který proběhl právě po zmíněné Radio Wave Studio Session. Zároveň tam najdete článek a můžete se dozvědět o aktuálních křty desek. Ano, to je tom, co hledám ve své hlavě, tyto slova. Tak křty můžete navštívit právě už v rámci října a listopadu v Brně a Praze, ale Good Times Only jedou celou paletu koncertů, které pak můžete navštívit, takže koukněte třeba i k nim na webové stránky, taky rozhodně připomínám YouTube, kde si teď můžete pustit z Brusu novou Radio Wave Studio Session. No a protože je víkend a je sobota, tak si dělám radost a vzpomínám na časy minulé a pouštím si v playlistu Good Times Only a jejich snad nejstarší hit Letní třešně bývají nejsladší.

0: Rozčarování z toho, co dělají korporace, vlády a miliardáři, tak to byla inspirace pro americkou hudebnici Kay Flay, kterou teď s novinkovým singlem Ants posloucháte na vlnách Rádia Wave. Pokud neznáte její diskografii, rozhodně doporučuji proposlouchat. A když budete mít kapacity a prostor, tak si třeba i zajít na její živý koncert. Já ho mám za sebou a rozhodně můžu doporučit vystoupení plné energie, tak se dá velmi jednoduše zkráceně říct, jak to na koncertě Kay Flay vypadá. Ants, tedy teď aktuální novinka, za mě osobně taky velké doufání, že to znamená předzvěst nové dlouhohrající desky, kdo ví. Frankie and the Deadbeats, tahle domácí formace s klobouky a kovbojskými botami, ještě před námi v playlistu Rádia Wave, než odbije dnešní 15. odpolední.
1: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hergot.
3: Hergot. Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Letošní singlovka z dílny domácí hudebnice Anet X, Honey Honey, skladba roznívající teď v sobotních 15 hodin 6 minut k tomu. Den i čas, kdy ladíte víkendový on air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Doufám, že máte krásné, příjemné sobotní odpoledne, ve kterém společně po 15. budeme pokračovat, a to už za chviličku, třeba taky s ukázkou z naší série Stělesnění, ve které se věnujeme našim tělům. Pro vás připravuje kolegyně Adéla Šponerová. Venku máme zatím dvě epizody, no a ukázku z té druhé, ve které se věnujeme termínu Gym Bros, tak tu uslyšíte už za pár minutek. Jen co dozní v playlistu Radia Wave, třeba hudebnice Biba Dubí. Posvítíme si taky na Judith s trackem Nada, ale teď už Tobiáš Půlkrábek, což je teprve 17-letý domácí rapper, který se ukrývá za pseudonymem Toby. Teď aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Hostuje tam celá paleta domácích rapperů od Jantreje, Sosra přes Louds One. Celá paleta velmi zajímavých jmen, které je fajn sledovat, pokud máte rádi domácí mladou rapovou scénu. Pojďme si pustit ukázku z této desky. Track s názvem Pulse.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Go get

0: Ve druhé epizodě naší série Stělesnění můžete slyšet, co mladé muže vede ke zneužívání léků a poruchám vztahu k tělu a taky jídlu. Jim Bros o své tělo totiž pečují a pravidelně cvičí, ale i oni o sobě pochybují a rutina jim nevždy přináší pocity spokojenosti. Pojďme si spolu pustit krátkou ukázku.
1: Když jsem na sociálních sítích zveřejnila výzvu, že hledám muže, kteří pravidelně cvičí a vnímají tlak fitness kultury na svůj vzhled, zareagovalo jen několik lidí. Byli mezi nimi i Adam a Petr. Při setkání na mě působí suverénně. Oba jsou mladí, svalnatí, tváří se zdravě sebevědomě. V hlavním městě studují prestižní vysoké školy. Nikdy by mě nenapadlo, že právě oni o sobě pochybují. Zajímá mě, jak vypadá jejich každodenní rutina. Kolik prostoru v jejich životě zabírá cvičení a přemýšlení nad vlastním tělem. Bavím se o tom s Adamem.
2: Když nemám nad čím se učit nebo nad čím jiným přemýšlet, tak ta posilovna, jako to jsou ty 2 hodiny toho času jako pro sebe, který mám.
3: A znamená to teda, že jinak v nějakým běžnějším režimu každý den fakt máš ty 2 hodiny cvičení?
2: Dřív jsem to tak měl, protože jsem chodil do té posilky 6x v týdnu. Teď to mám tak, když jako nemůžu jít, tak nejdu, ale snažím se tam najít prostě ten čas, protože vím, že zase přijde období, kdy nebudu moc chodit a pak zase to bude horší mentálně, než to je teď, kdy můžu chodit. Tady se snažím proto jako udělat maximum a i když mám prostě školu pozdě, tak po škole si tam prostě skočím. Já říkám 2 hodiny, samozřejmě je to variabilní, takže někdy stačí fakt jako dorazit a něco se tam odcvičit a člověk se hned cítí líp. Nejvíc produktivní, co vždycky jsem, tak když jsou prázdniny. Minulý prázdniny jsem začal běhat, což bylo takový zpestření, protože ta posilovna taky v to furt nejde, jak jenom chodit a zvedat železo.
1: Podobně mi svůj přístup k pravidelnosti a intenzitě cvičení popisuje i Petr.
4: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, kdy jsem se cítil fakt jako v tom píku, kdy jsem byl tak jako nafouknutý, ty svaly byly zatěžovaný, jedl jsem hodně a cítil jsem se velký a cítil jsem to, že když jsem přišel, nebo když jsem se oblíkal, když jsem se slíkal, tak jsem věděl, že ten pocit je. A pak naopak, když jsem zhubnul, a to bylo taky spoustukrát, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr. Když je mám na sobě, tak jsem bezpečně sám se sebou. A když jsem je neměl, tak najednou jsem byl takový odhalený, takový zranitelný. Potom vlastně, když už byla nějaká příležitost se sléknout před někým, tak jsem se v hlavě hodně pral s tím, že se necítím vůbec dobře a že vlastně se nechce slíkat.
5: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, by dal jsem nějaký, že...
2: Další den, tak
1: jsem byl na tým. Jsem ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě...

Studovat vysokou školu a k tomu ještě vychovávat malé dítě, to zní jako skutečně náročná disciplína, skoro se dá říct závod s časem, protože musíte stíhat různé semináře, zkoušky, no a k tomu ještě to schánění, kdo vaše dítě pohlídá zrovna třeba ve chvíli, kdy je potřeba být ve škole. No a právě český stát na tenhle běžný problém od letošního září odpovídá novou dávkou, a to sice podporou studujícího rodiče, které se říká hlídačkovné. Znamená to tedy v praxi, že stát posílá studujícím rodičům téměř 7,5 tisíce korun měsíčně, a to přímo na účet, a protože se vlastně vyplácí po dobu školního roku, to znamená od září do června, tak za těch 10 měsíců to dělá zhruba 75 tisíc korun ročně. Ptáte se na podmínky, tak hlavní podmínky nároku jsou 4 a musí vlastně platit všechny zároveň. Rodič tedy musí studovat prezenční formu na vysoké škole nebo denní formu vyšší odborné školy, musí jít o jeho první takové studium a musí být alespoň ve druhém ročníku. Zároveň osobně pečuje o vlastní dítě mladší 3 let a současně na něj pobírá rodičovský příspěvek. Věk rodiče přitom nesmí přesáhnout 26 let. Výjimkou jsou pak jen doktorandi v prvním doktorském studiu. No a na rozdíl od většiny sociálních dávek se přitom vůbec nezkoumá, kolik celá rodina vydělává. Pokud je to téma, které vás zajímá víc, určitě koukněte třeba na oficiální stránky Úřadu práce České republiky, kde si o tématu můžete počíst trošku víc. Já třeba teď čerpám informace ze serveru pozitivnisprávy.cz, kde můžete čerpat též, protože k aktuálnímu tématu je tam ještě vícero informací. My už teďka na Wave, ale zase zpátky k nějaké té muzice, za chviličku třeba elektroničtí Odessa nebo domácí hudebnice Maryland.

0: Trocha melancholie na vlnách Rádia Wave, tohle byla domácí, ale v Berlíně usazená hudebnice Maryland se skladbou Shock Therapy. No a před námi už je teď další kultura.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás jeden tip na divadelní představení, které můžete navštívit v Olomouci, konkrétně v olomouckém divadle Na Cucky, o 6:30 večer, a to už v pondělí 28. září, tedy na státní svátek, si můžete zajít na představení Blahobytí. Uvidíte tři příběhy vlastně o zběsilosti lidského bytí. Někdy slýcháme, že si v Česku žijeme dobře, existujeme v blahobytu. Opravdu u nás není hladomor a naše země se nenachází ve válce. Proč se tady trápíme, když nám nikdy nebylo lépe? Autorská inscenace Blahobytí se na tyto otázky snaží hledat odpovědi vlastně prostřednictvím příběhu tří bytostí existujících v různých interakcích. Uvidíte tedy člověka v milostném vztahu, uvidíte člověka v práci a taky člověka v dnešním světě, který je stižen klimatickou krizí. V olomouckém divadle Na Cucky pro vás budou hrát Andrea Uhlík-Berecková, Matěj Šumbera nebo Táňa Malíková. Připomínám, v pondělí 28. září a olomoucké divadlo Na Cucky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Kulturistán.

0: Detviánský sen, tohle byl virální moment slovenského hudebníka Vojtika, kterému se od tohoto momentu, od vydání této skladby před několika lety vlastně otevřelo celé pole působnosti, otevřela se mu hudební kariéra, ve které velmi zdárně nutno podotknout stále pokračuje. Tak za námi v playlistu Rádia Wave v sobotním odpolední Vojtik. S další muzikou budeme pokračovat i do 16. hodiny odpolední. Ještě zmíním důležitou informaci, že v sobotu 26. září slaví svátek všechny Andreji, takže pokud některá Andrejka teďka poslouchá, tak na dálku tradiční zdravice a přání všeho nejlepšího. No a ty skladby u nás v playlistu budou patřit právě vám. Patřit tam bude třeba Sara Rikas, Perfume anebo The Last Dinner Party.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Modeláři.
2: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

až dovolím si říct, rozpustila záležitost u nás v playlistu Rádia Wave. No Regrets, Big Wet stojí za tímhle trackem teď v playlistu Rádia Wave v sobotním odpoledni, kde jsme se přehoupli přes 16. hodinu. 6 minut po ní máme aktuálně v tento okamžik a pokud jste Wave naladili až teď, tak vězte, že v sobotu 26. září ladíte dnešní víkendový On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Pokračovat v něm budeme samozřejmě s muzikou, taky nabídnu nějaký ten kulturní tip dnes po 16. hodině odpolední a zároveň dojde i na redakční obsah, kde si tentokrát posvítíme na aktuální epizodu našich Houpaček, kam tentokrát dorazila gynekoložka Ester Hladíková. Tak ukázka z Houpaček už za chviličku, do té doby ale několik hudebních zastávek, třeba Johnny, Kwan and Shin s trackem Green Light, nebo teď už domácí repová scéna. Tady je Don Bart 001 a jeho Mario Balotelli, tedy svět fotbalu.

0: Gynekoložka Ester Hladíková navštívila naše houpačky hned dvakrát. No a začínáme gynekologickým zdravím ženy, ať už má nebo nemá děti. Na co všechno by se gynekolog měl ptát a jaké otázky by mu naopak měly pacientky klást? Jak vypadá zdravá menstruace a proč není v pořádku, když ženu každý měsíc paralyzuje její PMS? To se dozvíte v aktuální epizodě. Před námi krátká ukázka.
1: Nerada slyším to, že to nevadí, že nemenstruujete, ve smyslu to jako vůbec nemenstruujete, třeba čtvrt roku nebo půl roku, žádná menstruace nepřichází, to budeme řešit, až budete chtít děti. Což za mě teda není zcela ideální postup.
2: Mám z vás pocit, že jedna z důležitých zpráv, kterou vy vysíláte do světa, je i, že se nemáme jako ženy úplně snadno a bez otázek smiřovat s nějakými typy diskomfortu, který můžeme svádět právě na cyklus a na nálady a na hladiny hormonů. Můžeme si k tomuhle říct něco víc?
1: Ano, to je moje oblíbené, nemusíš to vydržet, protože často ty ženy si vyslechnou, ať už, a vlastně už od začátku té menstruace možná doma slyší větu, to musíš vydržet, já jsem to taky tak měla a taky mě bolelo břicho a taky mě bolela hlava a taky jsem krvácela a tohle se s nimi vlastně může nést celý ten jejich život, protože pak přijde třeba zrovna to těhotenství, které ne vždy je úplně ideální a příjemné, a nebo porod, který může být prostě náročný až traumatizující, nebo další obrovská kapitola kojení, která taky dost často umí zanechat šrámy na duši a často ta žena prostě i nejbližšího okolí slyší jenom to, že to musí vydržet, že prostě musí zatnout zuby a překonat to a vlastně někdy takhle něco překonává úplně celý život.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a

0: Ralphie Chu a Paris Texas na společném tracku Whip Cream teď na vlnách Rádia Wave. Před námi je ale další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát vám přináším hudební pozvánky, které se dotknou zítřejšího večera. Ano, neděle 27. září. I v neděli si můžete zajít na koncert a já mám pro vás konkrétně dva tipy. Rožnov pod Radhoštěm a prostor Vrátnice, to je místo, kam si zítra v 8 večer můžete zajít na Lucy Kruger and the Lost Boys, což je artpopová tender noise kapela, kterou docela definuje jejich otevřenost k takové zvukové transformaci. No a jako optimální předkapela se tady jevila formace projekt Hůrka z Valmezu, zvukově pestrobarevná, taková netradiční směs roku, elektroniky, dechů a rytmů. No a jelikož zrovna tou dobou budou na turné Krank, noise rocková formace se svými bratry ve zbraní Okto, to je zase metkorová formace, tak si můžete zažít hned čtyřkapelový večírek, takže plný to program. 8. večerní zítra, Rožnov pod Radhoštěm, prostor Vrátnice, Lucy Kruger and the Lost Boys, taky projekt Hůrka a Okto a Krank. No a slibovala jsem dvě hudební pozvánky. Ta druhá, která se dotýká neděle 27. září, se dotýká taky hlavního města, pražského podniku Rock Café. Tam se zítra otevřou brány v 19 hodin a vy si můžete zajít na bostonské trio Wunderbar, které vyniká svým fast out indie rockem společně s hudebníkem Yacht Club, taky jméno, které velmi pravidelně hráváme u nás v rotaci Rádia Wave, tak se právě zastaví v Rock Café, kde taky doprovodí domácí Midnight Honey Cake, takže hned tři vystupující v jednom večeru, ty neděle bývají v skutku plné. Rock Café, 19. hodina, americká formace Wunderbar, taky americký hudebník Yacht Club a jako support formace Midnight Honey Cake.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V i vysílání České televize.
4: My s tebou fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holko.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
4: Čau.
6: Čau.
4: To je Matyáš.
6: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.

Jaký osud potká ženu, která se v 17. století vydává za muže? Tak to je otázka, na kterou se snaží odpovědět aktuální snímek, který teď můžete vidět i v českých kinech, a to s názvem Rose. Opět můžete počase vidět herečku Sandru Hiller, jednu vlastně z předních hereckých osobností dneška, která se vás bude snažit oslovit. Tentokrát se vrací z války jakožto Rose a nemá šrámy jen ve tváři. Rozhodně doporučuju, pokud vás nový snímek v českých kinech Rose zajímá, běžte na server iRozhlas.cz do sekce Kultura, kde si můžete přečíst podrobnou recenzi kolegy filmového kritika Pavla Sladkého. Je to tedy rakousko-německý film, který se odehrává po skončení 30-leté války. Vlastně do zapadlé vesnice, patrně kdesi v pohoří Harz, přichází válečný veterán převzít zděděný dům a polnosti. No a ten problém se skrývá v tom, že voják je ve skutečnosti žena. Co důležité zmínit, je to film černobílý snímek, který natočil 54-letý Rakušan Markus Schleiser, někdejší spolupracovník Michaela Hanekeho, castingový specialista, taky autor 3 celovečerních filmů. No a tahle jeho aktuální novinka se dočkala na letošním festivalu Berlinale ceny za nejlepší ženský herecký výkon a zároveň taky vysokých hodnocení od mezinárodní kritiky. Já sama jsem si před chvilkou pouštěla trailer k tomuto snímku a velmi jednoduše to zhodnotím tím způsobem, že to musím vidět v kině. Pokud vás zajímají detaily, jak už jsem zmiňovala, i rozhlas.cz, sekce Kultura a podrobná recenze kolegy Pavla Sladkého. My na Wave, ale zpátky k muzice. Před námi hudebník Computer Kill s elektronickým kouskem Dry Spell, letošní novinkou, a pokud vám bude lichotit vašim uším, tak připomínám Computer Kill 18. října v Praze, taky ve Vršovickém kafe v lese.

0: Domácí kytarovka Tomáš Palucha, taky hudebník Dominik Pilnáček na vokálu v této skladbě. Sobota 26. září, 10 minutek zbývá do dnešní 17. hodiny. Do té doby stihneme ještě několik zastavení v rámci našeho playlistu. Stella Donnelly před námi, Nina Girachi taky s trackem Wayside, ale úplně nejčerstvěji taky britská kytarová formace Wetlag s takovou hravou záležitostí Angelica. Tolik muzika, která je před námi. Zároveň prozradím, že po té 17. na řadu přijde taky nějaký ten redakční obsah Rádia Wave a společně překlopíme pozornost zpátky do letních měsíců a na jednu z našich akcí Riviera. O čem to bude tentokrát konkrétně, tak to prozradím až po 17.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 58G, MAT 213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Tolik londýnská zpěvačka DJka Ava Akira, která sama osobně popisuje svůj hudební styl jako hyper emo, což si představte jako křížence hyperpopu a emo, takže to byla zvuková paleta, kterou teď nabídla Ava Akira na vlnách Rádia Wave jen 6 minutek po dnešní 17. hodině. Je sobota 26. září, vyladíte víkendový on air na vlnách Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Poslední společně strávená hodinka dnešního sobotního času už je teď v plném proudu vlastně před námi nebo v průběhu a já vám slíbím, že za chvilku pustím v rámci redakčního obsahu Wave ukázku z léta, z naší debaty, kterou jste mohli zažít naživo v rámci série eventu Riviera. Debatu moderovala jako každou jinou v rámci letošní Riviery kolegyně Tereza Havlínková a pokud by vás potom zajímal ten kompletní rozhovor, tak ho můžete už teď dohledat na webu Rádia Wave v naší sekci On Air. Jací byli hosté, jaké bylo téma, tak to prozradím za chviličku. Teď už ale v playlistu Angus Andrew, což je vlastně jediný stálý člen kapely Liars, kterou si teď budeme pouštět na vlnách Rádia Wave. Liars si pro nás připravili hudební novinku Ice Pick Kalamazoo, to je skladba, kterou uslyšíte teď na vlnách Rádia Wave v jejich podání, ale hned poté taky Used nebo Japanese Breakfast, tak příjemný poslech.

0: tolik formace Japanese Breakfast se skladbou Savage Good Boy na vlnách Rádia Wave v sobotním odpoledni. My už si teď ale společně pustíme ukázku z rozhovoru natačeného živě v rámci letošního ročníku projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl trojici večeru v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly také tři besedy, a z nichž tu třetí vám teď přinášíme. Jejím tématem jsou sociální sítě versus kvalita. Publicista a síťař David Laufer s Norou Třískovou za PR Hard Noise Promotion a taky s režisérkou a fotografkou Aneškou Horovou uvažovali společně s kolegyní moderátorkou Terezou Havlínkovou na třetí letní Riviéře o svých online návycích a schopnostech. Kompletní rozhovor můžete najít už teď na webu Rádia Wave, a to v sekci On Air. Před námi krátká ukázka.
1: Takže na úvod mě zajímá, s jakýma sociálníma sítěma třeba v rámci svý odborný práce, nemyslím teda úplně osobně, ale v rámci toho, čemu se věnujete, jak se potřebujete propagovat nebo co je vlastně náplň vaší práce, tak pracujete a jak vám vychází vstříc nebo čím vás štvou, které máte rádi, proč, kde se vám dobře funguje a kde třeba už míň. Takže jestli už někdo máte připravenou odpověď, tak se můžete ujmout slova.
2: Jasně, díky, taky moc děkuju za pozvání, sice přichází podzim, ale ještě nám to vyšlo i to počásko docela hezky a takhle jsme tady sešli v hřejivým kolektivu, doufám. To téma ale podle mě nebude tak hřejivý, protože nesnáším sociální sítě. Navzdory tomu, že mi teda dávají obživu a nebýt jich, tak nemám práci, tak je to prostě každodenní jako sebemrskačství na to líst. A z téhle perspektivy teda tady budu přispívat, budu takový ten prostě zlej. Ale používám v práci, moje práce je dávat obrázky na Instagramy, Facebooky, Twittery, TikToky a všechny tyhle sítě, takže každou z nich nenávidím jakoby specificky, tak o tom si taky pak asi můžeme popovídat, ale některý mi připadá, že umírají, některý naopak mi připadají, že zase ožívají a každá má specifické cílovky a specifický způsob, jak člověk musí manipulovat to sdělení, aby se co nejvíc podbízel očím lidí, a stejně tak, jako je záměrem těch firem udržet lidi na tom, co nejdýl, tak bohužel i jakoby, řekl bych, kohokoliv, kdo promuje nějak svůj obsah na těch sítích, tak vlastně se snaží o to samý, což je takový toxický, ale co se dá dělat i v dnešní ekonomice takzvaně, že? Takže tak.
3: Já teda přímo moje práce, tak jakoby já nepracuju se sociálními sítěma, vyjma toho, že se jich nějak teda sama na nich participuju nebo je používám k nějakému vlastnímu promu, ale ať už teda z hlediska jako pracovního nebo nějakého osobního, tak používám asi hlavně Instagram a Facebook. Každá z těch sítí tak má prostě nějaké svoje specifika, jak říkal David, v tom, jako k jakému promlouvá publiku, jakým způsobem, a myslím, že třeba hlavně hodně i z hlediska jako promování koncertů v rámci Hard Noise, tak tam je ten rozdíl a posun za těch posledních pár let vidět vlastně hodně, hodně znatelně, myslím, a to, jakým způsobem třeba fungují nebo nefungují facebookové eventy a jak ta sítě vlastně nějakým způsobem, jako čím dál tím víc nepřátelská nějakýmu, řekněme, jako organickému provozu a dosahu, a že vlastně veškerý reach, tak si člověk musí nějakým způsobem platit a to prostředí se hodně mění.
1: Já teď dám slovo Anešce a chtěla bych jenom upozornit, že tihle dva se živí tím, že promujou věci, a Aneška má nejvíc sledujících, jo? Na svém osobním profilu.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: tolik Darko Don a jeho lifestyle. Pokud se vám líbila jeho zvuková paleta, tak připomínám, že byl jeden z hostů našeho rapového podcastu Excalibur, který teď můžete najít i ve videopodobě na YouTube Rádia Wave, takže takové doporučení, pokud holdujete světu rapu, tak sledujte i náš podcast Excalibur. Teď si ale připravte otvírák, protože naše Eliška Soukupová a Kája Vladyka z podcastu Pod otevírají novou životní kapitolu. Horké upocené léto definitivně skončilo, no a prý se toho v jejich životech stalo hodně, takže bylo potřeba všechno takzvaně zbilancovat. Oba naši moderátoři se letos setkali s různými zhrouceníčky i vyhořeníčky, ale po takové malé pauze se sešli plní síly zpátky ve studiu, aby navzájem pozdíleli tipy, jak se z různých životních flopů postavit zpátky na nohy. Eliška Soukupová, Kája Vladyka, nová epizoda našeho podcastu Pod a dnešní 22. hodina večerní.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Sandy Alex G se skladbou In My Arms teď čerstvě za námi. Naopak před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás divadelní tip na prostor Venuše ve Švehlovce v Praze, kam teď můžete vyrazit na divadelní festival s názvem Wild. Je to taková divadelní přehlídka zaměřená na queer a LGBT plus tematiku, která představuje docela jedinečnou platformu tohoto druhu v českém divadelním prostředí. Dramaturgie festivalu představuje široké spektrum současného performativního umění, vlastně od autorského divadla přes performance a instalace až po hudební nebo výtvarné projekty. Pokud chcete znát kompletní program, koukněte na web Venuše ve Švehlovce, velmi jednoduše venuše.v.švehlovce.cz. Já můžu zmínit třeba jedno zastavení v rámci tohoto divadelního programu. 29. září si můžete zajít na divadlo Krve. Představte si mladého muže a starou ženu. Nebo je to naopak? Tahle inscenace je osobní výpovědí o hledání sebe sama ve světě. Vlastně kde hranice identity se neustále proměňují. Dvě výrazné, generačně vzdálené osobnosti tady otevírají témata tělesnosti, původu a taky paměti. Hledání pak probíhá na těle i v jazyce, no a hledat pro vás budou Hana Frejková a Ondřej Macel. 29. září divadlo Krve v rámci aktuálního divadelního festivalu přehlídky Wild, které můžete zažít v pražském prostoru Venuše ve Švehlovce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, schladím se pomocí mrože.
1: Do nohy, do vody, končetin, párej do vody. Fresh snack, piráni jen zavíří.

Domácí kapela Ghost of You, Night is Over Soon, v jejich podání teď v sobotním odpoledni na rádiu Wave, ale kvapem se přiblížila 18. hodina, no a to znamená konec mé dnešní víkendové vysílací směny na rádiu Wave. Od 18. hodiny to tady bude trošku psycho, protože přesně takovou epizodu našeho podcastu Psycho vám nabídneme. Karolína a Pavel tentokrát promluví o křehkosti, vyhoření i hranicích psychické odolnosti. V 19 hodin náš vysílací slot nabídne

0: naše buchty. No a pak můžu ještě připomenout jednou skloňovanou 22. hodinu večerní a náš podcast Pod, kde se tentokrát po letních prázdninách vlastně potkávají opět v jednom studiu naše Eliška Soukupová a Kája Vladyka. Doufám, že si užijete zbytek programu u nás na Radio Wave. Já se na vás budu těšit zase zítra ráno, přesně v 8 hodin, což bude naposledy, kdy se uslyšíme společně ve vysílání Radia Wave, co se týče toho víkendového kontextu. No tak mějte krásný zbytek dnešní soboty a jak už jsem zmiňovala, se mnou zase zítra ráno.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
2: Tak, dobré odpoledne. Děkujeme moc za takovouhle velkou účast. Je to milý vidět takhle spoustu lidí, že na nás dorazili. No prostě festival.
3: Afo Olomouc, jsme v Olomouci, živě s živým publikem. Víš, co je psycho? Že pořád se mluví o rezilienci.
2: Ale jo, no, jako já bych proto řekl, tak jsem na ten termín vlastně trochu alergický. Jo. Mm-hmm. Protože to člověk slyší z různých stran. A hlavně potom taky si člověk může představit, co zatím teda jo, jako se může skrývat. Jo, že někdy se ten výraz rezilience podle mě používá, aby to zalepilo nějaký jako jiný problematický místo. Jo. A o tomhle všem bychom se dneska chtěli bavit.
3: Jo, že to není tak úplně jednoduchý, jak se to zdá, ale možná pojďme se teď pobavit vůbec o tom, jako kde to vzniklo, jak to začalo.
2: Jasně.
3: Máme rádi takovou jednu studii. Já možná řeknu, nechám Páju, aby to představil, protože Jasně. Já to většinou spatlám.
2: My jsme ji možná už jednou zmiňovali v jednom našem pořadu, jak se budeme opakovat, ale to nevadí, protože
3: myslím
2: je
3: si,
2: fakt
3: že...
2: dobrá.
3: Jo, tak ale protože pojďme na to. Je hodně zásadní.
2: Tak. A to je vlastně, nebo takhle, ten pojem rezilience, aby jsme to ještě vůbec přiblížili, a vlastně do češtiny by se dalo přeložit jako odolnost, jo? Ale mluvíme o rezilienci, protože je to nějaký termín, s kterým se v psychologii počítá, ale když tomu budete říkat odolnost, nikdo vám hlavu neutrhne, za mě úplně v pořádku. A ona se vlastně nabízí taková otázka, jo? Jako čím to, že třeba jsou lidi v různých těžkých podmínkách a někdo z nich dokáže vybruslit z nás a někdo jako třeba s většíma potížema. Hmm. Jo, že to je vlastně taková jako dobrá otázka, čím to teda je. Jo. Hmm. A to, co chceme uvíst, nebo na čem to chceme ukázat, je jedna studie, která alespoň za mě se jako zapsala prostě do historie psychologie. Je to studie z ostrova Kauai. To je v rámci teda havajských ostrovů, jeden z těch havajských ostrovů. A tam si dali tu práci, že sledovali snad, bylo 40 let, nějaká
3: 40
2: takováhle...
3: 40 let, byla to opravdu longitudinální studie, což obecně jako, si myslím, že u tohle konceptu je hodně důležitý.
2: Jasně, no, že takhle studovali, že vlastně takhle jako sledovali poměrně dost dětí po dobu 40 let, jak se jim bude dařit. A s tím, že všechny vlastně vyrůstali v prostředí, který bylo jako nepříznivý. Jo? Že to byli třeba lidi, já nevím, závislí na alkoholu, ty jejich rodiče.
3: Je tam jako velmi špatný socioekonomický podmínky, tedy jako, že neměli moc peněz, měli poměrně špatný i start do života ty lidi.
2: Jasně,
3: obecně.
2: Jasně. To je právě na tom zajímalo, jo? Ty psychologi, že OK, tohle to jsou podmínky, o kterých víme, že nejsou úplně dobrý pro to z nich vyrůstat. Jak se bude těm lidem dařit? Bude to pro všechny problém? Bude to pro někoho víc problém, méně problém? A ty výsledky se ukázaly, že teda v tom existují rozdíly. Jo? Že jako pro každého to nemusí být jako stejně jednoduchý se dostat k něčemu, co bychom nazvali jako normální život.
3: A v čem ty výsledky, jako jaký byly vlastně ty výsledky, které byly ty rozdíly, jako, který ty lidi prospívali?
2: Mě na tom fascinovalo, že v psychologii se často kdy mluví jako o třetinách, jo? Jako, já nevím, Když máš třeba...
3: No jenom schizofrenie, že je třetinová nemoc, ale to je tak všechno.
2: Přesně
3: no.
2: Tak, ale tady úplně stejně taky mluví o třetinách, že jedna třetina těch dětí tak vlastně dokázali z toho prostředí se dostat do dospělosti bez nějakých větších problémů, v dospívání, bez nějakých jako poruchování, kdybychom tak nazvali, prostě, že by měli nějaký problém se zákonem a tak dále. Mm. A to byla jedna třetina, ta druhá třetina, ty třeba to měli nějaký jako složitější v tom dospívání, byli trochu divočejší, ale potom se usadili a dobrý. A ta poslední třetina, že to měli divočejší v dospívání, potom se různě protloukali životem, ale potom, že se vlastně taky usadili a taky dobrý.
3: Takže vlastně ve výsledku všichni ty lidi sice mohli mít nějaký trošku problémy, trošku struggly, ale nějak to nějakým životem propluli.
2: To mě na tom zaujalo, že vlastně těch lidí, kteří tam jako třeba vypadli z těch studie nebo nějak třeba jako umřeli a tak, vlastně nebylo až tak moc, jo, že to bylo docela jako malý číslo.
3: Ale a co teda jako chápeme s tou rezilienci? myslí.
2: Jasně, to je právě proto, je to pro mě takový pojem trochu jako těžko uchopitelný, protože ono, když si to člověk vezme, že jako rezilientní je vlastně, může být různý chování v různých situacích. Jo? Hmm. Třeba takhle se uvažuje o tom, proč jako lidi zažíváme něco jako depresi, že má člověk prostě nízkou energii, nechuť něco dělat a tak dále. Hmm. Tak ono to vlastně v určitý okamžik může dávat sakra smysl. Jo? Kdyby člověk měl investovat energii do něčeho, co nemá třeba šanci vít, tak dává smysl cítit tuhle tu potřebu naopak do toho tu energii neinvestovat. Jo? Takže ono vždycky jako asi záleží na situaci. Hmm. Ale teď jsme možná trochu jako od té studie odskočili, že tam vlastně to, co jako mezi těma jednotlivýma třetinama, řekněme, bylo rozlišný, bylo, jak ty lidi zacházeli se svým okolím. Jo? Že to bylo zajímavé, že u té jedné třetiny, která tím prošla jako dobře, nebo který tu zasáhlo relativně nejméně, tak ty byly charakteristický tím, že si našli ve svém okolí někoho, kdo fungoval. Jo? V tom svém dysfunkčním okolí si našli, já nevím, strejčka, já nevím, jako někoho...
3: Tomu říkáme v psychologii důležitý dospělý.
2: Někoho fungujícího, koho vlastně jako přizvali do té vlastní výchovy. Takže tak trochu zmanežovali tu svoji výchovu. A to se ukazovalo, že asi bylo to jako klíčový krz, co se potom jako to mohli dál zvládnout.
3: Jo, a my třeba, já jsem dělala nějaký článek nebo studie, tam byla právě u agresivních dětí, které jako mají taky pak právě nějaký problémy výchovný a dál, ale a byl to nějaký dotazník, ale jednou z zásadních jako vlastně protektivních faktorů, teda faktorů, který chrání to dítě, aby nedělalo tohle chování, bylo to, že tam byl právě nějaký důležitý dospělej, že to byl člověk buď i třeba v rámci i terapie. Jo, když tam měli nějakou oporu v těch dospělých nebo v tom okolí někoho našli a ten člověk byl velmi výrazný, který to dítě podporovalo vlastně v tom dobrém chování,
2: jasně,
3: tak to dítě to zvládalo líp.
2: Jo, jasně, takže tam to byla ta jedna třetina. Hmm. Ta druhá třetina, který teda měli nějaký ty, řekněme, výchovní problémy v průběhu dospívání, jo, byl třeba trochu divočejší, tak těm často, kdy pomohli, se dostali do nějakého stabilního prostředí. Třeba našli si dobrýho partnera, jo? Našli si dobrou práci.
3: V té trojnohý židličce si našli něco, jo? Když nefunguje prostředí, to, no, nebo nefunguje nějaká, třeba právě většinou řešíme práce nebo škola, nějaký vztahy rodinný, vztahy partnerský, tak aspoň si našli nějakou pořádnou oporu.
2: Tam byly zmíněny nějaké věci, že třeba narukovali do armády, tak jakože to jim
3: systém,
2: naučilo nějaký jako způsob, jak zvládat povinnosti, a nebo třeba se dali k nějaký jako církevní organizaci, tak to tam bylo taky zmiňovaný jako jeden z faktorů, co jim jako mohlo pomoct se dostat do toho života, který bychom nazvali jako běžnej, normální. A ten vlastně rozdíl mezi těma posledníma dvěma třetinama, tou třetinou, co to zvládla trochu dřív a co to zvládla trochu později, tak bylo vlastně jenom čas. Jo, že to vždycky ty efekty byly o tom, že já nevím, ty, co to zvládly později, tak prostě nejdřív si našli ty partnery, který nebyli úplně jako vhodný. A potom teprve, co jako zažili různé věci, tak si našli někoho stabilního. Jo, takže to spíš bylo skutečně o tom, že to někomu spíš jenom trvalo díl. Jo. Ale to, co mě na tom zaujalo, je, že oni vlastně jako, jak už říkám, jo, těch lidí, kteří z toho vypadli z té studie, vlastně nebylo moc. A prakticky jako všichni se jako dostali k tomu životu, který bychom nazvali normální. Jo. Takže vlastně svým způsobem všichni byli nějakým způsobem rezilientní.
3: Jo. No, takže můžeme se třeba bavit o tom, že rezilience je nějakým způsobem něco vrozeného, zároveň se dá nějakým způsobem budovat a zároveň je tam strašně důležitá komunita.
2: Jasně.
3: Takže to jsou nějaký asi tři body, vlastně, kterými dneska chceme probrat. Tady je to hezky vidět, že to jsou ty tři základní pilíře nějaký odolnosti. Já mám teď pocit, že v současném jako prostoru, jako ve veřejných médiích, všude, ve školách, pořád se mluví, musíme budovat odolnou společnost, musíme budovat odolný děti, všechno. Jo? Přijde mi to až jako někdy takový jako z budoucnosti, ne úplně hezký budoucnosti. A přijde mi, že je to až na sílu, že se tam přidávají pojmy, které s tím úplně přímo nesouvisí, nebo věci, které s tím přímo nesouvisí a odchází se úplně od té podstaty, že někdy prostě třeba ta rezilience se tam nedá budovat. Já přesně to vezmu na příkladu té deprese. Jo. Ve chvíli, kdyby mi přišel klient jako psychologovi nebo do krizové intervence člověk, který se topí v dluzích, je opravdu z nějakého kraje, který je silně podfinancovaný, nemůže sehnat práci, je v depresi. A vím, že jedna z těch věcí, která by mu pomohla z těla z těch stavů, je to, že by měl ty peníze, měl by tu práci, tak jako těžko můžu řešit nějakou depresi, protože ta deprese je reakce na tak tu danou situaci.
2: Dává smysl.
3: Dává to smysl, jo. Kolikrát si řeknu, já se vám jako v duchu, já se vám nedivím. No, jo, je to pochopitelné.
2: Takhle jsme se bavili třeba o syndromu vyhoření, že jo? To je často, kdy to opravdu může být známka toho, OK, je toho na tebe hodně, je na místě je s tím ubrat.
3: No. S tím je ubrat. Ale pojďme trošku dál, takže jsme se trošku řekli, že se s tím právě pojí i souvislosti, které plně s tím nesouvisí. A nebo že to může ukazovat, že člověka, kterýho pojmenujeme jako rezilientního, tak neznamená nutně, že ten člověk je dobrý.
2: Nebo že bude...
3: Nebo sociální, nebo...
2: Jo, tohle máš na mysli. No, a to je jako další věc, co mi trochu vadí na tom výrazu rezilience, že se možná strká trochu moc věcí do jednoho pytle. Hmm. Jo, protože tohle je to z trochu jiný oblasti nebo jiný oblasti. Výzkumníci, co se zaobírali odvahou, jo, tak vlastně mluví třeba o dvou takových jako základních konceptech, dospěli k tomu poměrně jako každý nezávisle na sobě, že buď to člověk může být odvážný v nějaký situaci z toho důvodu, že má strach a dokáže ten s tím strachem nějak ho překonat. To je jedna možnost. A nebo, že ten strach jako pociťuje míň. Jo. A že tohle to jsou dvě různé věci. A tohle z toho mi jako právě přijde zajímavý se na to podívat z tohoto pohledu jako těch lidí, co studovali odvahu, anebo tuhle tu jako oni tomu říkají, teď zabrousím trochu do angličtiny, ale nebojte se, oni mají tam to courage, jako to je ta odvaha, do češtiny se to jednoduše přeloží, pak mají to fearlessness, což by byla asi nebojácnost do češtiny.
3: Nemají strach.
2: Ale u nás je to takový víc pozitivní, to slovo. To... No. Takže to jsou jako by vlastně dvě různé věci. A ono se na to, jako dobře, neexistuje moc dobrých studií, které by se tím zaobírali třeba lidma, kteří dostali nějaké ocenění vojenské. Ale dá se něco vytáhnout přinejmenším z historie. Já nevím, třeba Adolf Hitler, ten taky jako dostal nějaké ocenění vojenské za svoji službu v první světové válce. Ale u toho se dá trochu jako předpokládat, že to spíš než s tím, že by jako chtěl zachraňovat ty svoje spolubojovníky, tak že prostě věřil, že se mu nic nestane, tak běhal do těch míst, jako spojka fungoval, takže běhal do míst, kam ostatní nechtěli běhat a za to potom dostal tu medaili.
3: A mě zaujal ten příběh, co jsi právě říkal s tím Jeremy Clarksonem. No, to bylo jako zajímavější.
2: A to k tomu jako stavím jako protipol, jo. Protože si myslím, že pokud někdo dostává takovýhle medaile, tak buď to bude někdo, kdo se nebojí, anebo naopak někdo, kdo je podobně, jako o tom mluvil Jeremy Clarkson v pořadu, který se právě věnoval nejvyššímu britskému vyznamenání, což je Victorian kříž. A ten se teda dává za skutečně jako nějaký brilantní výkon ve válce, řekněme, a kdy člověk zachrání vlastně tu situaci. Jo? Ať už teda nějaký lidi, ale i to, že teda ta situace prostě se z ní nestane něco jako špatného. A on takhle mluvil o svým tchánovi, jo? A který dostal Viktorin kříž za druhé světové války, kdy, a to opravdu jako ho ty ostatní vojáci ho opravdu jako hodně obdivovali, že tam někde byl schopen zneškodnit x tanků a xkrát byl zraněný a vlastně tam furt zůstával. A třeba jeho dcera vlastně nevěděla, než umřel, jo, do té doby, než umřel, že ten Viktorin kříž kdy dostal. Takže to byl člověk, který se tím nikdy nějak asi jako úplně nechlubil. A potom ještě, co je jako zmiňovaný, že když takhle dělalo pár lidí rozhovory s lidma, kteří takhle dostali nějaké takovéhle ocenění, tak se jich ptali, OK, proč jste do toho šli, jo? Proč jako jste z té situace neutekli, to by bylo jako lidský. A mě říkali, no, Bo většina z nich, jak se vyjadřovala, tak říkali, no, oni tam jako zabíjeli moje kamarády, tak já jsem jako musel s tím něco udělat.
3: Je to trošku právě připomíná něco, co říká právě Viktor Emanuel Frankl, že jo, který právě mluvil o tom, že on přežil koncentrační tábor, byl tam lékař, on je jako zakladatel směru jako logoterapie, to psychiatr, psycholog.
2: Jasně.
3: Kdybyste nevěděli, jak vypadá, tak vypadá takhle. Ale já ho mám hrozně ráda, jo, evidentně. Ale to je člověk, který vlastně i mluvil o tom, že lidi, kteří přežili ten koncentrák, takže třeba si nemuseli chovat úplně morálně v tu chvíli, a je to pochopitelný. Jako, jo, na tuhle situaci ani nechci si představovat, jako, jak je muselo být. Ale že on třeba mluvil o tom, jak on to přežil, jo? Že opravdu nebral jsem si víc, než jsem měl, nebo snažil jsem se žít každý den. A mně to vlastně připadá něco jako hodně v tomhle podobného, jo? Že on vlastně sice z toho jako něco udělal, ale že spoustu těch lidí třeba o tom nechce mluvit,
2: jasně,
3: protože to nechtějí se k tomu vracet, jako jak to bylo pro ně náročný.
2: Jasně, jasně, určitě, ale já v tom spíš, jako, co v tom vnímám, je, že, nebo v tom, co mi přijde společného na těch příbězích, když se jich takhle ptali, bylo, že to, co je k tomu vedlo, bylo nějaký jako prosociální, jo, jako přece v tom nemůžu ty svoje kamarády nechat.
3: Jo.
2: Jo, byl v tom jako tenhle ten poput. Zatímco u toho Adolfa Hitlera tam by to spíš člověk vnímal, že mě ta prozřetelnost chrání a tam můžu běžet, protože jsem výjimečný. A že to jsou jako ty dva póly, jo, jako lidi, kteří budou dostávat medaile, tak možná budou stát z těch dvou pólů. Jo. Buď to budou pocitovat méně strachu, ať už z jakýhokoliv důvodu, a nebo budou ochotní přes ten svůj strach do té situace jít, protože jim záleží třeba na těch ostatních lidech.
3: Já vlastně, když takhle přemýšlím nad reziliencí, tak já, když jsem chodila na nějaké přednášky z psychologie krizí a katastrof, tak jsme si tam třeba ukazovali videa lidí, kteří o té katastrofě, jak byla jako způsobená člověkem nebo přírodou, tak tam o tom vypovídali, ale my jsme si to ukazovali spíš v rámci toho, aby jsme viděli šokovou reakci, traumatickou reakci. Ale bylo vlastně zajímavé, že ty lidi, kteří prošli jako velmi třeba zajetím, bylo vidět, jako není ta reakce, ale mluvili o tom velmi jako dobře, mluvili o tom jako až člověk by řekl někdy až bez emocí. Ale vlastně, když jsme to řešili právě se Štěpánem Vymětalem, který byl kdysi naším hostem tady, tak říkali, jo, ale to jsou lidi, kteří pak to budou dobře zvládat, ty jsou rezilientní, protože už jsou to třeba i schopný produkovat dál, a to je třeba něco, co mě vedl ten Frankl, který vlastně říkal, že v utrpení se dá najít smysl. A že oni třeba mohli právě i skrze to, že to mohli posílat dál, jednak si budou svou vlastní odolnost, rezilienci, aby to zvládli, ale najít smysl v tom utrpení, že to předávali dalším, jako jak třeba to zvládnout, jak přežít něco takhle hroznýho.
2: To je jedna z věcí, o kterých se vlastně často kdy mluví, že jo? Mluví se o budování rezilience.
3: Přesně tak.
2: Ale to, co já bych tady rád zmínil, tak je, že rezilience taky má svoje limity. A na to jsou jako za A jeden taky příběh, ještě z druhé světové války, já mám dokonce svůj vlastní z rodiny. A po druhé světové válce se nějak snažili, a tam to byli Američani nebo Britové, teď přesně si nevybavuju, co to bylo za stát, ale říkali si, lidi, kteří prošli koncentrákem, no třeba z něj utekli, to jsou přece, jo, to je jako ten vhodný matroš na to z nich udělat, já nevím, tajný agenty, jo, to jsou prostě jako ty lidi, kteří jsou rezilientní, kteří jsou prostě. A tak je takhle jako naverbovali a, že teda, a dali je do toho výcviku na nějaký ty tajný agenty. A ve většině případů oni jako vlastně v tom výcviku to nedali. A protože jako zkuste si to představit, jo? Vy projdete něčím, co je hrozný, to jste jako zvládli, ale ta představa, že byste se do toho měli dostat znova, jo, jako už člověk naráží na tu hranici, že do toho se vám jako nechce, že, jo? Že to prostě jako dvakrát koncentrák člověk asi nedá. Příběh, který mám teda od svého táty, protože můj děda, tak můj táta a děda, oni jsou z jižních Čech, ze Sušice, a on byl teda před druhou světovou válkou, tam byl součástí sítě, že vlastně pašovali takový ty jako letce a podobně za hranice přes Šumavu. Jo, takový jako králové Šumavy před tím. Jako před...
3: Before it was cool.
2: No. A nějak jako rozkryli a tak on si prostě prožil takový kolečko po různých koncentrácích v Německu a asi to nebylo úplně jednoduchý, moc o tom jako nevykládal, měl docela štěstí v neštěstí, že ho vytáhli spojenci, který teda táhli Německem, tak ho vytáhli z celé smrti. kde strávil nějakých, já nevím, snad prostě 60 dnů nebo něco takového. A to měl štěstí, že se tam dostal, protože všechny ty ostatní vězně nějak naložili na loď a ta se někde potopila v Baltském moři, takže že vlastně měl takový jako štěstí v neštěstí. A ten teda si prošel tímhle, že ho přišel zpátky. No a po 48. Za ním přišli STBáci s tím, že teda by ještě mohlo, že ho furt znát ty lidi, kteří teďkon zase převádějí ty krále Šumavy, tak jako se s ním někde domluvil nějakou schůzku a on přišel domů a byl z toho prostě se zhroutil, byl z toho úplně špatný. A tehdy jako babička jako zareagovala, že se jako naštvala, že tohle to teda ne. A tak místo něho šla na tu schůzku a přišla s baterkou, posvítila si na ně. Říkala, teď vím, jak vypadáte a rozhlásím teďkon po celý Sušici, co jste zač. A nějak asi nebylo úplně ještě jako bezpečný, aby tyhle ty jako STBáci někde řekli, že je takhle někdo demaskoval, tak od té doby měli klid. Jo. Takže to bylo takový. Ale co je na tom příběhu, je, že prostě ta představa, že by měl jako procházet něčím podobným, čím už procházel, tak byla na něj prostě moc.
3: Jo, mě to trošku, nevím, jestli je to z jiného soudku nebo podobného, ale jako třeba, když jsem právě, když jsme s Pírkem, že to byla studentská organizace, která poskytovala podporu studentům po té hrozné události, tak jsme, když jsme objímala ta fakulta, což bylo 14 dní po té střelbě, tak jsme měli hroznou radost z toho, že se nám to povedlo. Mm. Jo, že tam prostě nestalo se nějaké zhroucení, že jsme třeba zvládali kroky ty novináře, že jsme nemuseli zažít vlastně nějakou, jako, když těch situací náročných tam bylo hrozně moc. Ale pak jsme měli hrozný výčitky z toho, že jsme z toho měli jako radost, že se nám to povedlo.
2: Jasně.
3: A že vlastně máš radost v situaci, s který vůbec nemáš mít radost.
2: Jo,
3: a to si myslím, že třeba mohli mít i ty lidi, jako jo, zvládnul jsem to, jsem třeba i taky dobrý, jako jo, ale může to tam být, jako jak já můžu čerpat vlastně něco dobrýho z takhle něco strašného. Myslím, že my jsme to i jako, když jsme to vlastně rozbírali s těmi lidmi z Pírka, kteří vlastně byli studenti psychologie tehdy a ty jsou vlastně psychologové, tak to i řešíme, jako vlastně, co nám to dalo, co nám to jako i vzalo, že třeba to, když byl to ten rok a znovu se to vlastně mělo dít.
2: Já bych to ještě trochu uvedl, jo, Kája, možná jako víte, po střelbě, která se odehrála na Filozofické fakultě v Praze, tak vlastně organizovala tam své pomoc nebo peer pomoc studentům.
3: Jo, oni to vymysleli ty studenti sami, ale chtěli, potřebovali někoho, kdo
2: bude jednat se všema těma
3: hlavama. Jo. A vlastně tím, že tam dělám doktorát, už jsem jako ten magistr z psychologie, takže to už jako něco...
2: Ale já bych to neumenčoval. Já myslím, že se s tím měla práce dost.
3: No, měla. No. Pavel tam bral za mě v práci hodně směn. A bylo to, já si kám z toho trošku stranu, což je nějaká moje kompingová strategie, jo. Ale bylo to hodně náročný a bylo toho hodně a bylo to vlastně i o tom, že ty studenti věděli, co mají dělat, věděli, co potřebují dělat a myslím si, že i pro ně to bylo nějaký zdroj té rezilience, té odolnosti, toho zvládání, té situace.
2: Že jako mohli pomoct jako v rámci toho Pírka, jo?
3: Jo, a myslím si, že my jsme, nebo třeba co já teda vnímám sama za sebe, že když pak bylo rok potom a vlastně zase tam člověk byl, a tak mě jednak něčím spadnul kámen ze srdce, že už jako nějak je to za náma, když vím, že to nikdy za náma nebude.
2: Jasně.
3: Ale sekundárně takový jako teprve jsem začala se dostávat do té jako reakce toho smutku, jo? Že jsem si třeba na to vzpomněla a bylo mi fakt jako z toho jako špatně, protože když makám, funguju, tak se nehroutím, ale jakmile to skončí, tak se člověk začne hroutit. Ale ta rezilience si myslím, že tady je v tom, si vlastně uvědomit ty svoje síly, jo?
2: Jasně,
3: kde mám dost a kde je toho hodně.
2: Já se vlastně jako doteďka ptám, co je jako, jestli tohle to je rezilientní, protože hasiči, policisti, jako kde kdo, a bojáci pravděpodobně taky, tak jsou pověstní tím, že jako nemluví o něčem jako těžkým v těch zásazích. Jo? To vlastně, to si jako spíš nechávají pro sebe.
3: No, oni jsou takhle, třeba co mám z těch výzkumů, nebo to, co já zkoumám, jasně. Tak ono, tam je to hodně o tom, že oni si to debriefují v tom týmu, oni si to ventilují mezi sebou, ale nechtějí to třeba často přenášet na svoje blízký.
2: Jasně, to dává smysl.
3: Ale pravdu je, a teď právě já si říkám...
2: A s psychologama nemluví, protože by je mohli vyhodit.
3: No, přesně. A já to mám právě, protože já dělám výzkum na vyšetřovatele, A tam mě právě jako zajímala, taky tam byla jedna otázka, jako jestli už vybíráme jako rezilientní policisty, rezilientní vyšetřovatele, nebo se jimi stávají. A vlastně z toho dost často vyplývá, že oni nějakým způsobem se vlastně postupem času otupějí a nechtějí třeba ty věci sdílet vůči s tím svým blízkým, což může být vlastně někdy problém, protože vlastně jednak mají o ně mnohem větší strach.
2: Jasně.
3: A sekundárně vlastně to v sobě drží a to může pak jako vlastně nějakým konfliktům
2: Hele jo, to jasně, může to vést ke konfliktům, ale říkám si, jestli to vlastně není ta jejich forma rezilience, to jak jako jo? zvládat tu situaci.
3: Jako, myslím si, že jako rezilientní v tom smyslu, že jsem odolný, umím zvládnout jako náročné situace, neznamená jako to, že se pak potom nemůžu třeba složit. Mm-hmm. Tam spíš podle mě jde o to, jak rychle se zase složím zpátky a začnu fungovat. Jo?
2: To jsem teď zrovna zhodou okolností asi 2 dny zpátky jsem narazil na nějaký článek, který zrovna tomu to říkal, že jako ty nejvíce rezilientní lidi jsou ty, kteří se teda v úterý složí a v pátek už jsou zase jako v pohodě. Ale to je tak jako, no.
3: Ne, já to třeba právě beru u té Fildy, my jsme tam řešili komunitní rezilienci hodně. Jo, protože ta komunita u těch jako živelných katastrof je tam nejdůležitější, když se i ta odpovědnost dá té komunitě, pojďte vy tady pomáhat s odstraňováním třeba té suti, protože tam lidem to nejvíc pomůže, protože máte kontrolu nad nekontrolovatelnou situací.
2: Jasně.
3: A vlastně za mě třeba, co tam bylo, protože pro mě ta Filda je jako strašně osobní jako věc, ale i jednak tím, že jsme tam pomáhali, ale sekundárně i tím, že vlastně mě to pomohlo osobně tam být, protože myslím si, že kdybych nemohla nic dělat, tak mi z toho bude mnohem hůř.
2: Jasně, jasně.
3: I když mi to sebralo, jako byla jsem z toho jako hodně jako vynervovaná, měla jsem s tím fakt hodně práce, tak mi to dalo neskutečné zkušenosti a to, na tom se shodneme jako fakt všichni, ale tak mi to dalo i to, že vlastně v té situaci, která byla pro mě naprosto nepochopitelná, neuchopitelná, jsem měla trošku nějaký kousek té kontroly.
2: Jo.
3: To si myslím, že taky právě i třeba i to kaují a útelnosti, že třeba aspoň ta kontrola v tom, že si můžu vybrat třeba toho fajn učitele, nebo toho fajn jako souseda, který mě někam vede a něčím mi pomáhá,
2: nebo
3: to je
2: společenství lidí, že, ve
3: kterém společenství lidí, a to je tam
2: dobře.
3: Přesně, kde se to dá budovat. A my jsme třeba vycházeli právě z technik, které se využívají u dětí třeba z válečných zón, ale to právě třeba děti na Ukrajině nebo z Izraele a podobně, kde jsou ty lidi často ve válečném konfliktu a třeba právě vzdělávají děti v odolnosti a učí různý třeba techniky i, já nevím, relaxační a podobně. A kolikrát ty děti umějí líp tu situaci zvládnout než rodiče, protože oni už to mají strašně zautomatizovaný a nezačnou panikařit, jo? Že to je taky ta rezilience a pak se umí rychle z toho oklepat a fungovat dál.
2: A to je jakoby, že jsi vlastně připravená na to, co dělat v nějaký jako krizový situaci.
3: Jo. Ale je to vlastně i pak o tom budování ty rezilience, že ví, že třeba si o tom popovídat, jo, co dělat a co jim pomáhá.
2: Ale zase, co to znamená budování rezilience v tomhle případě, když jako si víš, jak se chovat v té situaci, tak z toho můžeš mít jako lepší pocit z té situace, bych to tak viděl.
3: No, nemyslím si, že je to o lepším pocitu, ale spíš o tom, že ano, tohle je takový to spíš připuštění si. Tohle je něco, nad čím nemám já moc.
2: Jasně.
3: Ale co můžu zvládat teď a tady.
2: Jo. Ale já mám ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil.
3: Jo.
2: A čím mě ještě jako trigruje ten výraz rezilience. Protože si myslím, že někdy se používá v souvislosti, kde je to spíš taková jako přelepka na nějaký jako problém, který by se spíš
3: protože to
2: jsem měla věnout
3: pozornost. Slovo, jako mi to přijde.
2: Takže rezilience ve smyslu, aby společnosti byly rezilientní na klimatickou změnu, jo? Aby se jako líp přizpůsobili tomu, že se něco děje s klimatem, když ten zásadní problém je třeba s tím klimatem jako necvičit, to zásadní jako nevypouštět to COčko prostě že tohle jde vlastně trochu stranou, protože se na to dá přece připravit, jo? Přece se dá zvýšit rezilience společnosti a nemusíme řešit ten primární důvod. Takže krz tohle mi třeba jako mě trochu trigruje, když se to používá v této souvislosti. Rozumím tomu, že prostě věci se budou měnit, i kdyby jsme teď prostě přestali pouštět se CO2 do vzduchu, ale je to vlastně taková trochu přelepka na to, OK, nemusíme řešit, že tady fosilní korporace tlačí na to, aby jsme prostě co nejvíc pálili ropy, protože čím díl, tak tím prostě díl bude fungovat ten jejich model a tak dále. To je třeba jako jedna rezilience. Nebo když se třeba mluví o rezilienci naší společnosti vůči nějakým jako dezinformačním vlivům, jo? Že vlastně tím taky říkáme, OK, ta zodpovědnost je vlastně na tobě, jo, jako občané, abys prostě tady co odolával ruský dezinformační kampani, jo, a nemluvíme o tom, že OK, ta odpovědnost je za A na těch kanálech, kterýma se k tobě dostává, to znamená třeba sociální sítě, a za B na tom samotném státu, který tuhle tu propagandu dezinformační dělá, že jo, a ukazovat na to a říkat, hele, tohle to je špatně, tohle to, co děláš, prostě jo, jako vlastně popohnat k zodpovědnosti spíš ty aktéry aktivní, než lidi, na který je to směřovaný. Takže třeba i z tohohle důvodu mi to jako trochu, jo, že se tím vlastně jako přelepuje nějaký jako jiný problém, který zůstává v pozadí.
3: Takový to, vyhledáváme rezilientní zaměstnance, ale jo, jako, koho chcete, jako úplnýho psychopata, který má jako všechno jedno a půjde přes mrtvoly, nebo chcete týmovýho hráče. Ideálně chceme v obojí. Mm-hmm. Jo.
2: A hlavně se tím taky řekne, jo, jako budeš, jako dobře, téma rezilience, nebo vůbec ten výraz rezilience tě bude jako human prostě resources člověka zajímat. Ale je to vlastně takový trochu, jako ty tím jako škatulkuješ ty lidi, hele, ty seš méně rezilientní, to my nechceme, ty seš víc.
3: A znamená to, jsem víc citlivý, jsem třeba víc se bere to, že se k mýmu týmu někdo chová hnusně a proto je to pro mě třeba jako víc vybouchnu, a nebo je to, je mi to jedno, a hlavně je mi jedno, jestli ty lidi vyhořejí, oni jsou nahraditelný, já ne. Mm-hmm. Jo, co to vlastně vypovídá i o té společnosti. Jo, stejně, rezilientní školy. Jsem hrozně ráda, když se to podporuje v dětech, když se podporuje v dětech nějaká jako edukace ohledně nějaký psychohygieny, o tom, jak zvládat svoje emoce a podobně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy je tam prostě naprosto otřesný učitel, otřesný vedení, který, když příklad jako z jedné nejmenované školy, když tam žák spáchá sebevraždu a oni řeknou, no super, dobrý, tak hotovo, děti, potruchlili jste si, takže jdeme psát testy. No tak jako jak tam mám budovat nějakou rezilienci, jo?
2: Jasně.
3: Že je to...
2: No přesně tak, no, že to se to jako používá jako taková
3: přelepka. Takový náš osobní hejt na rezilienci.
2: Tak.
3: Ale tak pojďme to trošku shrnout. Co vlastně víme z dnešní diskuze o rezilienci?
2: Hele, tak co určitě, co víme, no, že asi existují nějaké rozdíly mezi lidma, jak jsou schopní zvládat nějaké jako zátěžové situace. Ale furt si myslím, že to budou, že v různých zátěžových situacích budou různí lidi. Jo, že když ty budeš zvládat jednu situaci, tak nemusíš zvládat jinou. Jo,
3: ale
2: že
3: to nebude... taky o té náloži, jo? Jako ve chvíli, kdy toho mám na sobě hodně a zvládám a pak prostě přijde ta jedna věc.
2: Tak
3: je to může fakt položit, ať máš dobře vyvinutý nějaký coupingový strategie, máš dobrý přesně ty přátelský vztahy, všechno, ale jako ve chvíli, kdy si prochází člověk fakt náročným životním obdobím, tak rezilience možná ani nestačí.
2: Lze narazit na strop rezilience, což přesně mi přijde důležitý, a nemyslím si, že by to nějak jako výrazně zaznívalo, tak to mi přijde jako...
3: Strop rezilience.
2: A že se dá rezilience určitě nějakým způsobem budovat nebo posilovat. V nějakých specifických, jak jsme mluvili o těch dětech, ať už na Ukrajině nebo v oblasti Izraele. A nebo už jenom jako připravenosti, když víme, že se může stát nějaký průšvih, takže teda člověk je připravený, tak samozřejmě zvyšuje svoji rezilience.
3: Jo, zároveň bohužel díky jako různým živelným katastrofám i teda s katastrofám způsobeným člověkem, tak já musím říct, že třeba ten systém u nás jak funguje, jako ať máme třeba krizový interventy u těch bezpečnostních složek nebo záchranných složek, tak to funguje fakt dobře. Víme, jak už s tím jako fungovat. Oni jsou jako v tomhle jako velmi dobře vzdělávaní, což si myslím, že je jako úplně skvělý.
1: Domácí úkol.
3: No, tak jo, pojďme na domácí úkol, co jsme vymysleli. Jo. To je naše jako rubrika. Domácí úkol jako na zamyšlení pro vás.
2: A teď jako Gáby měla moc dobrý nápad na domácí úkol, protože o rezilienci se mluví, jako že to je teda někdo má víc, někdo míň. A teď ta otázka na vás. V čem se cítíte být rezilientní? Co, v čem jste si jistý v kramflecích, že teda To zvládáte, jo? Že jako to je to, co vás, nerozháže. A nebo rozháže a dokážete se složit. Je dost to podobný.
3: Máš ty něco?
2: Já se spíš vždycky nějak jako skládám dohromady, ať už čemkoliv.
3: Jo.
2: No, tak to bych tak viděl, že jako moje asi nějaká jako rezilience. A nebo že mám věci na salámu, tak to je
3: jo, no, to
2: forma mojí rezilience.
3: To jsem si všimla. Ale to je zase v takém tom chaosu velkým, jako mě v tom jako dobře podivně, protože já ty věci si srovnám. Proto asi spolu dobře fungujeme. Ne, ale že já mám ráda, když pak jako v tom mám rychle dělat pořádek a je v tom ten adrenalin, no. To mi jako...
2: Jasně, jasně. A teďkon jsem si vzpomněl na jednu, na jednu věc, protože my jsme se včera dívali na film, jenom jestli to znáte, Poslední Viking. Jo? A to mi přišlo kouzelný v tom, to je takový jako, jo, film severský. Je těžko zařaditelný, protože jsou tam prvky, že to je vtipný a pak jsou tam prvky, že se na to člověk nemůže koukat. Je to takový prostě takový ten krásný severský divnofilm. Ale nebudu úplně prozrazovat děj, to jako nebudu teď házet spoilery, ale na konci je takový jako hezký, že vlastně ta postava, která tam vypadá jako nejmíň, jo, jako ta nejvíc vlastně křehká, tak se ukáže, že teda na konci se vlastně jako ta jako nejvíc odolná, jo, ta, která se vlastně chovala nejvíc tak, že jako dobře zvládala tu situaci, jo, a že vlastně jako všichni ostatní kolem to museli vyřešit jako že byly výrazně jako míň, jako, ne tak blízko
3: hrozně,
2: tomu.
3: Je hrozně důležitý, že jako křehkost jako není v tomhle jako vůbec špatná jako vlastnost, jo? Že,
2: tak,
3: že to je
2: no.
3: Vlastně dobře.
2: A ono je jako těžko říct o jakýkoliv vlastnosti, že by vlastně neřešila někdy nějakou situaci. A teď mluvím jako spíš za evolučního psychologa, jo? Že tady máme negativní emoce, pozitivní emoce, každá z nich má svůj význam a svůj jako využití pro nějaký situace. Jo? Jako strach nám říká, hele, děje se něco, kde člověk může přijít k úhoně, běž toho pryč, anebo se nějak prostě jo, schovej, bojuj a tak dále. Radost, hele, teď se děje něco, co je důležitý, na tohle se soustřeď, toho chceš víc ve svém životě. Jo, a takhle se dá vlastně o každý, ať už schopnosti, kterou vnímáme jako pozitivní, ale i o těch jako negativních. A když jsme mluvili o lenosti, tak to je, že člověk prostě jako nebude věnovat energii něčemu, co jako není až tak důležitý.
3: Je to ta deprese, jo, což jako je důsledek jako mnoha okolností, není to vyloženě emoce, ale evidentně ti něco říká, tady ti není dobře, takhle ten život, jako nejde, samozřejmě tam nějaká chemická disbalance, i když těkou jsou články, že to zase není tak jako jednoduchý, jak jsme si dřív mysleli, ale nicméně něco to říká, ten syndrom vyhoření přesně, jo. Tady to není dobrý.
2: Může to být takový, jakože ty to tak jako nemusíš vnímat a třeba objektivně, že teda jo, je to furt dobrý, ale už to nedávám.
3: Zároveň
2: ale...
3: prostě pro nás ta nálepka je důležitá, aby no. Člověk mohl vykázat na pojišťovnu, že potřebuje tu nemocenskou. Jo.
2: Takže... Je, to samotná diagnoza, no jasně, tak to je jenom nálepka.
3: Ale, no.
2: Ale ten samotný stav, že může vlastně dávat jako docela smysl.
3: Tak jo.
2: Tak jo.
3: My děkujeme a necháme prostor na dotazy?
2: Jasně, určitě.
3: Jo.
2: Má někdo nějaký dotaz, kterým bych chtěl
3: jenom
2: přispět tady do naší?
3: Jenom jsme říkali, že je potřeba, ale teda nám bylo řečeno, aby jste počkali vždycky na mikrofon na dotaz.
2: A je tam, jo, aha, dobrý, tak tamhle mikrofon, takže ten se tam dostane, tak paráda. Tak nemusíme chodit s těma našima.
4: Děkuji za ten podcast. Mě by zajímalo, jestli v minulosti byl nějaký termín jako předchůdce toho slova rezilience, protože já jsem se v životě setkala s hodně lidmi, kteří prostě někomu v mém okolí řekli třeba ty seš silný nebo ty seš silná za to, jako čím jsi prošel nebo co jsi prožil. Tak to mě zajímalo, jestli to souvisí s tou rezilienci, jestli to třeba bylo předchůdce jako ve slovníku nebo je to něco úplně jiného.
2: No, ono, ten termín rezilience vlastně souvisí vůbec s rozvojem takového spíš hnutí, bych to nazval, pozitivní psychologie.
3: Jo, jo, jo.
2: A což je docela jako zajímavý, protože pozitivní psychologie se snaží studovat to, co vnímáme. Jo, jako vymezila se vůči psychologii, která se do té doby dělala, že to byla vlastně psychologie toho, jako co nefunguje na lidské psychice. Jo, že to byla, já nevím, psychologie lidí s nějakýma duševníma poruchama a tak dále.
3: Psychopatologie v podstatě.
2: Tak.
3: A tady nás zajímá vlastně, proč v těch špatných podmínkách někdo jako může fungovat dobře.
2: Ale nejenom, my vůbec jako i to, co bychom nazvali jako dobrá vlastnost nebo nějaká pozitivní vlastnost, tak to se jako vlastně tímhle tím způsobem vymezilo, to, ta pozitivní psychologie. Takže od té doby se začalo, nebo tak jako směřovalo k tomu, teď úplně nevím přesně, kdo to třeba kdy prvně použil, abych pravdu řekl.
3: Teď se taky nejsem jistá, ale jako většinou se přesně používaly různý právě jako přívlastky, jako že je člověk silný nebo odolný. A jenom teďkom se to spíš dalo pod nějakou jako fancy hlavičku a říká se tomu rezilience. Ale vlastně mě to ještě napadá jako k tomu, že jsem četla jeden článek, kde říkají, jako rezilience je vlastně pojem, který je založený na smutku a utrpení.
2: Ano, ano, že ono jako... je vlastně reakce na něco jako negativního, no. Že a tehdy potom jako mluvíme o tom, že někdo je rezilientní nebo je méně rezilientní. A ještě teda, jak jste říkala o tom posilování, to mi přijde docela důležitý, protože vlastně, jak, když takhle jo, řekneme, posilování vede k větší rezilienci, tak je tam jako ta alegorie s tím, že tady člověk jde do toho fitka a tam posiluje, to znamená, já nevím, budete si dávkovat nějaký jako negativní zážitky a tím jako člověk sebe posiluje, že to úplně jako není nutně přenosný a právě proto jsme tady měli ten příběh s tím jako stropem té odolnosti, že prostě...
3: Že tady neplatí úplně jako co tě nezabije, to tě posílí, jo?
2: Tak, tak, že to není úplně, no, být, že no. Jako nedokážu se úplně ztotožnit s tím, že je fajn, aby lidi podstupovali nějaké negativní zkušenosti, že potom budou odolnější. To, jako stane se jim to, je fajn, že to zvládli, je super, že to zvládli, je fajn vědět, proč to zvládli, to bude ta rezilience. Ale jestli to v nich jako vybuduje nějakou jako
3: to se tomu říká, větší schopnost pojmem
2: odolávat něčemu podobným. No,
3: ale to není, že vy si vrátíte, že takhle jste, když se vám něco jako stalo, nebo než se vám něco stalo, tady jste, když se vám něco stalo hodně špatného a vy jako sice rostete, ale už se nedostanete na ten bazál, kde jste byli předtím. A dostanete se jinam. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale určitě to nebude jako předtím. Nikdy jasně, to nebude jako
2: jasně,
3: předtím.
2: Jasně.
3: Tak tady byl napředu dotaz.
4: Taky chci poděkovat a mě k tomu napadlo, protože já konkrétně studuju humanitární pomoc a právě procházíme si výcviky právě s novináři přesně a tam je to teda koordinovaný profesionály, ale taky pozorujeme ve třídě, že jsme otupělí a vlastně jsme byli i na misi.

0: toho pírka a podobně, že vlastně i člověk jde s tím plným zápalem a samozřejmě veškerý profese sociální, humanitární, tyhle jsou velmi ohrožený syndromem vyhoření. Ale možná si to tam právě dávkovat zkusit se jako introspekcí, jo, opravdu je toho na mě hodně, nepotřebuju nějakou oporu, mít i to v okolí, který vám i třeba řekne, vidím to na tobě, že jsi vyčerpaná, něco takového, možná i jako já jako vlastně to moje šéfová, že jo, to byla v tomhle, jako moji kamarádi byli dobrý, že říkají, už brzdí, samozřejmě, že jsem nezbrzdila, taky to blbě dopadlo. Nebo jako dobře, ale jo, nějakou chvíli jsem se třeba, jakože jsem třeba onemocněla, pak jakože to byla ta brzda, že vlastně třeba člověk onemocní, jo, že to je ono, ale myslím si, že to je dobrý mít třeba i v tom okolí někoho, kdo vás pozoruje, sleduje, protože jak je člověk má trošku otupělou tu mysl na to, že vidí špatné věci, tak si pak neuvědomuje, kde je to dobrý a zvědomovat si možná i ty dobrý momenty.
1: Jasně, tohle se mi přijde dobrý, jo, co jsi říkala, že teda, že ty ostatní kolem tebe to asi uvidějí třeba nějak jako líp, ale říkám si, že asi úplně dobrá obecná odpověď na tuhle otázku neexistuje. A myslím si, že spousta lidí jako klidně může jít za nějakou jako hranici svých sil, ale že třeba tam jdou jako vlastně, že se proto rozhodnou. Jo, že jako to vnímají, že tohle to je pro mě jako důležitý. Tohle je prostě důležitý pro to, abych jako se cítil dobře jako člověk, půjdu třeba i za svoji hranici. Jo, a okolí by řeklo, hele, už je toho na tebe hodně brzdí. Jo, a teď jako, kdo, jo, jako...
0: Já tam beru takovou tu trošku jako lidskou poučku, prostě já, když si to nezažiju sama, tak to stejně nepochopím. Ale pak si myslím, že pak je to dobrý, že se to člověk pamatuje a moc dobře ví, kde je ten moment, kdy trošku zastavit. Ale mít i jako za mě i nejdůležitější si tam zachovat ten život mimo to, mít prostě, a to je, když jsem byla na stážích třeba u hasičských psychologů, kteří jsou jako hodně vytížený, protože je vždycky jeden psycholog na celý kraj. A starají se jako o ten tým, starají se o ty výběrka, o ty vyhazovy, ale se třeba pomáhají starat i třeba o ty pozůstalí. A tam právě ta psycholožka říkala, že právě pak si vezme dovolenou a jede, já nevím, někam do Tibetu fotit, jo, a načerpá tu energii, takže třeba si zachovat jako nějakou prevenci, něco svýho, co vás hodně jako naplňuje.
2: Děkuju. Mě zajímá, vy jste mluvila o tom, že když si někdo projde něčím náročným a dostane se tak jako dolů, tak potom při té cestě nahoru už se nedostane nikdy na to místo, kde byl. A to, jestli byste o tom mohla nebo mohli říct něco víc, protože já jsem měla takovou představu, že ty lidi naopak díky tomu můžou někdy vyrůst mnohem výš, než byli před tou situací.
0: Jo, já právě říkám, že to je ten posttraumatický růst. Se tomu posttraumatic growth se tomu říká a řeší se to právě v těchto situacích, že já to mám právě hodně ráda, že je to něco, že člověk jako roste, ale jinak. A může vyrůst vejš, to se nevylučuje. Jenom už ten bazál nebude jako pro ostatní lidi a může právě růst jako různýma cestama, může růst vejš, může třeba
1: to
0: dostat
1: říct,
0: jako
1: že...
0: jinak. Ale...
1: Jasně. To mi přijde dobrý, jo, že vlastně člověk jako... Co, že si třeba všímá jiných věcí, než si všímal předtím.
0: A... Nebo si naopak je všímavý vůči sobě, užívá si třeba život, jo, právě třeba lidi, kteří si prošli nějakou traumatickou událostí, třeba autonehoda, najednou si začnou uvědomovat, nebo třeba přesně byli přítomní nějakému neštěstí a najednou si začnou víc užívat život. Jo?
1: A nebo se třeba říká, že lidi, kteří měli jako zážitek blízkosti smrti, tak potom mají třeba menší strach ze smrti. Jo,
0: že jo, vnímají to jinak, nebo právě naopak se začnou víc věnovat té komunitě. Takže my to třeba můžeme vidět z našeho pohledu, že on vyrostl vejš, ale pro toho člověka to možná mohla být docela strnitá cesta, než se vůbec tam do tohohle bodu dostal.
1: A ještě bych trochu jako, co mám tendenci, k tomu vždycky být jako trochu skeptický, to je to ten posttraumatický růst, je to termín, který je relativně nový, je populární právě krz to, je tam vlastně taková ta jako to světlo na konci tunelu, co je jako lákavý. A mě vždycky jako zajímají ty konkrétní studie, jak to dělají, co vlastně, jak se vůbec nadefinujou
0: to, co znamená ten růst. Je to pravda, že to studuje hrozně jako na kazuistikách, jo, většinou. Nejsou na to velký, že by na to byly velký peer reviews
1: tady. Taky jsou, ale vždycky tam jde o to vlastně. No.

0: co tam považujou za to, ten jako růst, ten pozitivní výsledek. Ten, no.
1: Právě, takže je to ještě, není to ještě úplně prozkoumaný, protože tak. To pojem asi tak známe, já nevím, kolik 10 let se to možná řeší.
0: Do max 20 bych to viděl.
1: Max 20, takže...
0: Takže bych to viděl, že teda se to studuje, ale ještě bych tomu nedával nějakou, že teda to máme, že víme.
1: Ale je to dobrý o tom vědět, že to existuje.
0: Tak.
1: Tak jo?
0: Tak jo.
1: Moc děkujeme.
0: Tak moc děkujeme za pozornost.
1: Bylo to skvělý, že jste tady byli a že vás bylo tolik.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego. Bez sex, but ego.

0: podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, odpoledníčko a tak dále. Vítáme vás v pořadu Buchty, který je o všem a o lecčem. Dnes je tu kromě Ivanky a Zuzanky, také Vladěnka, teďka prostě zdrobněnky všechno, Vlaďka Vladěnka jde zítra na Kamino, takže už jsem naběhla s krosnou a v adekvátním sportovním outfitu a jinak mám říct, že Vlaďka Mašindová je projekťačka, milou slovo projekťák, v obnovitelných zdrojích. Tak to nám pak řekneš, Vlaďka ukazuje, že like, že jsem to dobře řekla, a my ale přečteme, což je naše oblíbená kratochvíle disciplína, e-mail od tvé kolegyně, respektive vedoucí, ale i vedoucí je za mě kolegyně, koležstva Laury. Tak, můžu? Nebo budeš číst?
5: Je to mail tedy krásný. Já
4: a strukturovaný
5: cením
4: nádherně.
5: Zejména teda ten začátek a tvoje kolegyňka píše: Milá Ivano a Zuzano, píšu vám, protože máme v týmu naprostý drahokam, který by se hodil do vašeho vybroušeného podcastu.
4: To je krásný.
5: Tak to se mi líbí, že se s tím dala jako tu práci, že tam dala to drahokam vybroušený.
4: Snad to nenapsala AI.
5: Že tam jakoby je ta slovní hříčka. Tak ty se, Vladěnko, řekla bys o sobě, že jsi vybroušený drahokam, nebo že jsi jenom drahokam?
6: Jo, tak ahoj, moje kolegyně / šéfka, který říkám Laurice Tygřice, tak to tady taky dropnu.
5: Laurice
6: tak
5: Tygřice.
6: Ona je doktorka, takže to tak jako, myslím si, že to by myslela sama.
4: Nebo
6: doktorka
4: medicíny.
6: Práv, je to tak?
5: Mm-hmm. Doktorka práv, takže ona tam ty slovíčka, hlavy. Ona jo, si jo. Na to, jo. Jako potom, že by třeba řekla, a tady prostě v paragrafu B je slovo drahokam,
6: ne,
5: takže.
6: Myslím, že doufám, jo. Že to bylo od srdíčka teda.
5: Od srdíčka. Naše kolegyňka Vlaďka, nepíše kolegyně, zrovna slaví narozeniny a jelikož vás zbožňuje, rozhodli jsme se, že nejlepší dárek bude poslatý k vám do kontribuční budky. A tady pozor, že narážíme na takovou neznalost,
4: ano.
5: Malou,
4: no.
5: Myslím, že takový omyl.
4: Minus bod.
5: Tak,
6: takže, pro Lauru teda,
4: ano,
6: ne pro mě.
4: Ne pro tebe, ty víš, ale
5: Laurice Tygřice minus bodík, ale myslím, pořád to zůstává jednička, ano. Ani to není minus podle mě, že kontribuční budka je něco úplně jiného. My když natáčíme, to vás všechny bude určitě zajímat, my když natáčíme takto dílky s hostem v Praze, tak ano. Se nenacházíme v žádné kontribuční budce.
4: Ale ve studiu.
5: Ne. Ano, nacházíme se v přísném studiu.
4: Ano, ale je ve třetím patře. Ještě je takové časté nedorozumění, že si lidé myslí, kteří jsou z Prahy a chodí okolo budovy Českého rozhlasu na Vinohradské, že natáčíme dole v takovém tom otevřeném prosklém studiu, ale ne.
5: Ne, tam je živé vysílání Radia Wave, ale předtáčecí studijko, ve kterém se my často nacházíme, protože tady jsou dvě, ale my upřednostňujeme častěji to jedno, tady jsme zvyklé, to je takové jako blíž k velkým záchodům, ale to vy stejně nebudete vědět, co jsou velké záchody, protože jsou ještě i malé záchody.
4: Já mám ráda malé záchody a Ivanka má ráda velké záchody.
5: To je tam se my se Zuzkou rozcházíme, že Zuzka považuje za lepší záchodky. Takové malé, no? Takovou špeluňku, tam jsou jenom dva.
4: A je tam spoustu nápisů, aby tam nekouřilo.
5: Se tam nekouřilo, tak to má Zuzka ráda. A já upřednostňuji takové prostorné, ano. Velké záchodky s takovým obřím
4: loft.
5: Umyvadlem loft.
4: No. Ale čára přes rozpočet, protože ten malý záchod je dlouhodobě mimo provoz. A co já mám dělat? Já jsem musela najít cestu k velkým záchodům.
5: Je to pravda, Zuzko, musela zase vystoupit z komfortní zóny. No nicméně, to studio, které my častěji využíváme, je o něco blíže těm velkým, prostorným, krásným, mnohem lepším záchůdkům, než které má ráda Zuzka. A to studio je uvnitř, ve vnitrobloku Českého rozhlasu, takže ho ani nemůžete vlastně z ulice zvenku vidět. A je ve třetím patře. Takže se nacházíme, Vlaďko a Lauro, pokud to teď posloucháš, v klasickém studiu.
4: Jo. A ještě dneska bylo zajímavé kontext, kromě toho, že jsi došla s Krosnou, že snad poprvé, nebo co, kam má paměť sahá, byl rozbitý výtah, nebo prostě jsem ho nebyla schopná přivolat, takže my jsme šli částečně pěškobusem.
5: Částečně pěškobusem, ale pak jste přijeli zase jiným výtahem,
4: jo,
5: ještě.
4: Protože já, to je taky zajímavé, pokud to nikdo už nevypnul, in the very beginning, jak říkáme česky, tak jsme se rozhodli, nebo já jsem byla dezorientovaná, protože já se příliš nevyznám v budově Českého rozhlasu. A když
5: těch,
4: nejdu...
5: Zuzka se po těch zhruba 10 letech
4: tady často ztratím, protože ono to má různé... V Brně je krásně přehledný malý rozhlásek a tady prostě velké město a Zuza prostě
5: labirint.
4: Takže já jsem se rozhodla prostě stáhnout nás zpátky do výtahu, abych věděla, kde vůbec vystupuju. Takže tak jsem to udělala.
5: Ale nakonec jsme se potkali, když já jsem si šla koupit kafičko do automatu, takže to bylo fajn. Tak, ale můžeme tedy přikročit, již jsme tady napravili tento malinký omylek, ano, že tedy nejsme v kontribuční budce, ale jsme v klasickém studiu a jedeme tady prostě, takže odrážky. Tady jsou důvody, proč jí, tedy drahokam, tedy Vlaďku, v podcastu rozhodně potřebujete. A teda hezky to jako bodově teda rozjela. Takže Zuzko, co tam teda máme za ty bodíky?
4: Vlaďka je stoprocentní blíženec, akční schopná, říká věci tak strašně na rovinu, až se občas lidi kolem mírně opotí. Mě by zajímalo, u toho bych se pozastavila, co to znamená stoprocentní blíženec, protože já mám tři sourozence blížence a každý je opravdu velice jiný. Minimálně protože jsou to tři jiní lidé.
5: Ano, a zároveň samozřejmě tady všichni, kdo se vyznají v astrologii jako já, že bludný balvan, come to my polička.
4: Mě úplně zavalil už. Podle mě tak velký balvan se nevyrobil ještě
5: to nevadí. Tak tam prostě je důležité, v jakých znameních máš všechny další planety, případně měsíc, že? Okay. Že tady to, jakože víš, v jaké, kde máš slunce, v jakém znamení, to vůbec nic nevypovídá o tvém charakteru. Ale budíš teda, Vaďko, takže...
4: 100% blíženec.
5: Jo? Řekla bys, že jsi 100% blíženec?
6: Já bych řekla, že jo.
4: Ale co to znamená v tvém pojetí?
6: V mém pojetí obvykle, když je někdo blíženec, tak se s ním vlastně jako rozumím a zpětně, když zjistím, že... Ale já na tohle to vůbec nevěřím. Jo,
4: ale
6: věřím
4: ale
6: pouze na to, že když je někdo blíženec, tak se s ním rozumím. S jednou výjimkou, to je můj vlastní syn, který je taky blíženec a ten je diametrálně má, rozumíme si, ale má opět diametrálně odlišnou povahu, takže vlastně nevím.
4: Jo. Ale že jinak ti to lícuje, že když vidíš, že ten člověk mě voní člověčinkou, tak je to blíženec.
6: Spíš... Tak vy byste mohli být třeba blíženci.
4: Jo, takže moje sourozenectvo jsou blíženci, tak vám uděláme takový sjezd blíženců, to by mohlo být jako Oktoberfest.
5: Ale ty blíženci se mají i blížit, že?
4: Takže... Ale tam, já jsem někde četla v nějakém takzvaně ženském časopise, v nějakém časopise ženském, že to jsou lidé, kteří, jak je tam ta dvojice, že jsou rozpolcení.
5: Stereotypizace ženský časopis.
4: Takový ten to je jako... receptíky, dejme tomu.
5: Já vím, ale stejně to je jako hrozný, že se to vůbec takhle jako
4: nazývá. Je to strašné, samozřejmě. Tak časopis pro lidi.
5: Četla si v časopise.
4: Časopise pro lidi.
5: Který odebíráš.
4: Ne,
5: jo, náhodou.
4: Že to mají být lidé, kteří jsou jako rozpolcení, že je tam ta dvojice.
6: Asi jo, trošku. Jakože občas o mě někdo říká, že jsem vode zdi ke zdi, jako, a to bych docela...
4: To je taky zajímavé pořekadlo.
6: Jestli nemám hraniční poruchu osobnosti.
5: Že si vode zdi ke zdi.
4: Co to znamená?
6: No, jakože buď někoho jako miluju, nebo ho nesnáším.
4: Jo, love hate, jo.
5: A jako se projevuje jak? Jo, to může být jako třeba během jednoho dne se prostřídat.
6: Prostřídat, ne zároveň, ale prostřídat.
4: A jak se to projevuje?
6: Jako, že ty lidi dost vlastně stereotypizují, že si někoho zařadím do nějaký škatulky, tohle je fajn člověk.
4: Že to takové černobílé a šo?
6: Jo, hodně. Jo. Neumím být v takovém tom středu. Jako.
4: Jo, že bys k někomu měla třeba neutrální vztah.
6: No, to fakt ne.
5: Třeba ke kopru. Jako třeba, kdo to měl, má neutrální vztah? Ty máš, Zuzko, neutrální vztah ke kopru?
4: Ne, to tady byla hostka, která měla neutrální vztah ke kopru. Jaký máš mimochodem, to je taková naše nová anketní otázka. Jaký máš tak ke kopru?
6: Kladný.
4: A můžeme dát i kompoty, takže ke kopru kladný.
6: No a ke kompotům záporný.
4: Ke kompotům Západu to máme podobně.
6: Nějaký traumatko z dětství.
4: Jo, jo.
5: Takže ta mě u těch kompotů vždycky děsilo to, že tam byly ty červy, nebo vždycky, jako viděla jsem to párkrát, a že ten červ tam plul mrtvej, jako by v té skleničce, v tom kompotu, že jsi to viděl skrz to, a pak už ani to ovocíčko mě jako nelákalo.
4: A to rozvařené.
5: Plaval ten mrtvý červík. Takže jako bohužel komputky ne. Ale je vidět, že tedy máš ráda ne sice kompotování, ale fermentování, protože teda Laura tady píše, nadšeně fermentuje cokoliv, co jí přijde pod ruku.
4: A co třeba fermentuješ?
6: No,
4: výkali?
5: Ne. Zuzko, to byl teda vtip, zase level třeba podle mě minus 1000 humor. Je to pravda, jakoby opravdu. Je to
6: pravda. Já bych jenom myslela, že výkali by default jako už fermentovaný vlastně, že jak to projde
4: tím
6: tělem. A jo, tělem,
4: tady je odborní
6: už je vlastně ferment.
4: To je vlastně ferment nádherný, to je pravda, ale par excellence.
6: Jo, jo, ale ten, jo. Tak to děláme všichni.
4: Jo, takže to fermentujeme
6: všichni.
4: Přírodně, dobře.
5: Takže my vlastně všichni fermentujeme, aniž bychom o tom
6: chtěli,
5: věděli.
6: To usilovali, každý je odborník na své vlastní.
5: A to je tady
4: lidský ferment.
5: Takže to slovo ferment, protože tady to je, tady ta tvoje kamarádka píše, naučila nás slovo ferment.
6: Je to tak.
5: Tak to znamená, že my jsme tady to tak předběhli, teda, ty to předběhli, že teda výkal je ferment. Jo?
6: No, dá se to tak říct, ale existují i jako lahodnější fermenty, řekněme, ke kterým je potřeba víc úsilí a nějakého
4: zbádání. A jaké jsou tvoje oblíbené fermenty?
6: Ale docela umím kimči. Mm-hmm. To mě jako dostávám docela komplimenty. Kvašáky. Mm-hmm. A potom taková ta klasika, kysaný zelí.
4: Jo. Což dříve se nevědělo, že to fermentace, říkalo se jenom kysané
6: no,
4: zelí.
6: Jasně, teď je to teda
4: fancy,
6: víc peněz. Jo. No.
4: Mm-hmm. A máš to v těch kameninových nádobách?
6: Ne, to je blbost. Jako. To já právě. Ve skle je vlastně úplně low cost. Prostě jo. Klasická velká zavařovačka, do toho se strčí malá zavařovačka.
4: A udusáš to pěstičkou.
6: Jo.
5: A to se teda bavíme jenom jako o zelí. Teďka, jo?
6: A i to kimči třeba cokoliv. I
5: a rozdíl
6: třeba květa,
5: teda mezi kysané zelí a kimči je teda jaký? Třeba pro lidi, kteří nejsou na fermentační stupnici, tak vysoko, fermentáci, tak kimči není zelí?
6: Kimči je pekingský nebo čínský zelí a dává se tam spousta dalších ingrediencí a je to inspirovaný asijskou, korejskou kuchyní. Takže nějaký škrobový kaše, pálivý koření.
5: Takže to je pekingské zelí. A normální kysané zelí, no normální, co je normální, že? Kysané zelí teda není potom pekingské zelí, a to je hlávkové zelí?
6: Přesně.
5: Hlávkové zelí.
4: Mně přijde i srandovní název čínské nebo pekingské zelí, ale...
5: A tak třeba je od někač z Asie, já nevím, to zelí odkud
6: je. Tak ono to pochází z Koreji, takže pravděpodobně, a když člověk vidí ty recepty na internetu, tak tam krájí to, čemu my tady říkáme čínský nebo pekingský. Jo. Takže,
5: no, ale tak to je taková klasika, podle mě to zelí, že to se ještě tak, nebo kvašáky, že to se lidi jako představí a fermentuješ ty i něco, nebo měla jsi někdy něco, co je fakt netradiční, jako, že to by člověka nenapadlo běžně, že tohle se taky dá fermentovat, já nevím, třeba prostě...
4: Ananas?
5: Ananas.
6: Tak olivy, ty se nakládají.
5: Banán?
6: To ne, přemýšlím. Jako květák třeba jsem dělala, celér.
5: Květák, celér, to je fajn, podle mě docela, no.
6: Třeba jabka s čím si. No, jako asi nic úplně. A třeba kefír, to je úplně taková jednoduchá fermentace, to bych doporučila každému.
4: Děláš vlastní domácí
6: ručo
4: kefír.
6: Jo, to je
4: kefír.
6: Úplně strašně jednoduchý, jenom to vypadá trošku nechutně, člověk musí odbourat odpor k tomu, že ta taková ta houbička vevnitř, že je to živý organismus. A třeba kombucha, ta se mě jako hnusí, do toho jsem nikdy nešla.
4: Jo. To já mám doma a vypadá to trošku jako mozek.
6: No, nebo jako
4: placenta.
6: Nebo
4: placenta.
6: Nebo placenta.
4: Kdo viděl placentu, toto vlastně nejvíc asi připomíná placentu. Za mě je to nechutný objekt. Moje placenta byla dost nusná. Takže.
5: Dobře, Zuzko, děkujeme za tento krásný tady vhled, milý, pěkný, ano, je důležité prostě přijímat se přesně všechny části.
4: Ale někdo si dělá z té placenty tu smaženici a to já bych teda v životě nepožila.
5: Podle mě Tom Cruise, ne, nebo kdo? Někdo. Já jsem slyšela snad jenom jediný tam případ, že to někdo jedl, ale že to byl Tom Cruise.
4: Jo, ale někdo říkal v Brně,
6: Já myslím, že se to mixuje.
5: Prodává.
6: Nebo se to zakopává
5: na farmářských trzích.
4: A proč se to zakopává pod strom?
5: Rituál,
6: na památku
5: nějak.
6: Na památku. Že se tomu děcko vysadí jako strom. A
4: jo,
6: zakopá,
4: to je
6: ale
4: pěkné.
6: Ale jako neschvaluju, nesouhlasím.
5: Dobře, takže nadšeně fermentuješ teda cokoliv, co ti přijde pod ruku, a to je spíš taková hyperbola, že ne všechno, co ti přijde
6: pro
5: pod ruku.
6: To bylo jako hodně.
4: Jo. Ne placentu, ne výkali, to už víme.
5: Naučila nás slovo ferment, takže slovo ferment, to je teda ta fermentovaná věc.
6: To je ten produkt.
4: To je ten produkt, ferment. Takže můžeme teď flexit ferment.
5: Že teda třeba kimči je teda ferment.
6: Je to tak.
5: Tak. Do čaje si místo citronu mačká greb.
4: Krásná odrážka.
6: To si myslím, že odrážka jenom, aby jich tam bylo nějaký počet.
4: A je to pravda?
6: Je to pravda, no.
4: To napravdě.
6: Občas se to stane.
5: Jo. Jako omylem nebo schválně?
6: No schválně. Neměla jsem citron a měla jsem grep, tak jsem to využila, ale není to jako pravidlo. Dávám si tam i citron, i grep.
4: A dáváš si i současně citron a grep?
6: To ne, to ne. To by bylo
5: vejstování. A to pomeranč. A ještě prostě ten.
6: Ne. To já jsem šetrný člověk.
5: Limetku. Dobře, takže jenom teda tak občas. No a kdyby sis měla vybrat, tak máš radši citron nebo grep?
6: Grep.
5: Podle mě, grep máš
6: grep, je lepší.
4: A pomelo bývá často suchý.
6: No, to je trochu. Přesně, souhlas.
5: Bývá často suchý, jako.
4: No ne, to je prostě úplná zrada. Já se už bojím kupovat si pomelo, protože třeba dostaneš pomelo, to nevidíš do toho pomela, že?
5: Tak do melounu, do člověka,
4: prostě do člověka, no,
5: a do melounu
4: a do pomela.
5: Nevidíš a do
4: pomela. A koupíš si za drahý peníz pomelo a to je pak úplně vyschlý, protože kdo ví, jak dlouho cestovalo světem a bylo ve skladech.
5: To, kdyby to bylo o lidech, Zuzko, tak třeba někoho potkáš a myslíš, že bude takový juicy, šťavnatý, zábavný.
4: Stává, bohužel.
5: A pak on už dlouho cestoval světem a je už takový suchar vysušený.
4: A nebo je třeba od narození vysušený. To může být i nekvalitní člověk, nebo pomelo od
5: nekvalitní člověk, co to zase je. Dobře, tak jo, takže teda ty máš ale Laďko radši grep. Do práce si s hrdostí nosí jídla jako čočka nebo nákyp. Tak tady já cítím nějaké takové
4: odsouzení.
5: Zabarvení, odsouzení, věci typu, že teda nákyp, jako by bychom neměli nosit někam s hrdostí, nebo jak ty to chápeš, tady tu odrážku?
6: Já si myslím, že je to nějaký srovnání s jinýma kolegama, který tak jako hodně prožívají takový to jako fancy vaření a když se jich
4: jako, že si donesou třeba rib eye steak, jo? A ty
6: ne,
4: tam
6: to nějaký... ne, nějaký spíš jako pad thai nebo tak.
4: Jo,
6: a když se jich jako zeptáme, co to máš, tak následuje prostě 10-minutová přednáška s výčtem všech surovin a já naopak se chlubím tím, že to, co jím, tak jsem uvařila za 7 minut během snídaně.
4: A že to je jednoduché.
6: Že jsou v tom 3 suroviny a že to je jednoduchý a tak. Mm. No. Už jsem z toho jako asi... Už jsem jako za tou éru vaření, jako už jsem se navařila
4: komplikovaného.
5: Ale co je tak třeba teda tvoje oblíbený takový receptík do krabičky, pokud někdo poslouchá, že by chtěl si
4: vařící pořád.
6: Právě tady jako do toho neinvestuju ani tu energii, že bych
5: takže uvaříš si třeba jenom čočku teda.
6: Ne, to ne, to zase.
5: Ale třeba ona to tady píše, s hrdostí nosí jídla jako čočka.
6: Třeba čočka beluga a kvašáky.
5: Takže čočka beluga a k tomu kvašáky například.
6: Ale nakrájený na kostičky, ne jako vedle. Ta okurka musí to být jako nakrájený na kostičku, že ta čočka, a to bych doporučila, kdo neznáte čočku belugu, mm-hmm. tak ta má vynikající konzistenci, že se nerozvaří, není to takovej ten hnusnej.
4: A není z toho nadýmání?
6: To nevím. A já moc, no to asi
4: budeme rozebíkat. Asi netrpíš, fajn, good for you.
5: A to je taková ta čočka, co se nemusí noc předtím namáčet?
6: Nemusí.
5: Tak to je podle mě výhoda.
4: Malý čočku. Já taky mám ráda belugu. Ano, krásný podcast žen okolo, prostě asi tak hodně.
5: Pohoda. Nákyp teda. Nákyp teda, to máš takovou tu klasiku nějakou, co byla ve školní jídelně, jo, takovej ten zapečený zbyt.
6: Já ani si popravdě nepamatuju, že bych někdy měla nákyp. Asi jo. Asi.
5: Nebo si měla
4: to utkvělo. Protože
6: to je fakt jako podrozlišovací a prostě to mám jako prostředek.
4: Něco do sebe hodíš.
6: A, tak, no.
4: Ale že by si to vychutnávala, tak přece jenom když to vychutnáš.
6: Ale úplně jako na tom neujíždím, že bych jako, co jsem si to uvařila za fancy.
4: A dáš si třeba i rohlík třeba stave nějakem, když je
5: nějaký. Krásná otázka.
6: Ale rohlík, jo.
5: Novinářská křepelka. Já třeba mám taveňák, která třeba.
4: Mám ráda, taveňák. Miluju.
5: A teď jsem viděla takový video, jo, to někdo mi posílal dokonce.
4: Výroba taveňáku?
5: Ne, výroba taveňáku, ale bylo tam jakoby, že vlastně v Čechách se, kolik věcí se Češi a Češky řeší jako rohlíkem. Mm-hmm. Byla to taková jako óda na rohlík a to mě vlastně jakoby překvapilo, pobavilo, že opravdu to tak bylo, protože tam právě třeba bylo, máš průjem, dej si suchý rohlík, prostě chce se ti zvracet, dej si suchý rohlík, jdeš na výlet, vem si sebou prostě rohlík, jakoby.
4: A když já občas najdu nějaký seznam nákupní na ulici, to už má teda málo kdo, to je spíš generace a starší, tak když to mají napsaný na papírku ten seznam, tak často jsou tam rohlíky jako první věc, že nesmíš zapomenout na rohlík. Mm-hmm. No.
5: To je právě ta zajímavá otázka, kterou kladu vždycky v podcastu, s kterým mám s Alešem, Brambora s Vejcem, rozhovorový. No. A tam je právě otázka, jako jestli volíš housku nebo rohlík. A teda, jako ty volíš housku, jo?
6: Houska něco lepšího.
5: Jo, ti přijde, jo? A čím jako, že je zamotaná, nebo?
6: No, už je taky komplexnější. Jako rohlík je takový basic a houska je taková, jako ta ženka mě, anebo když je pletínka, tak to je úplně
4: pletínka, tak to je baronka mezi
5: komtesa pečiva.
6: A já teda pečuji kváskový chleba, takže když se mi chce, tak to je ještě lepší.
4: Ke střednímu věku, teď jsme se o tom s někým bavili, s nějakým mým kamarádstvem, tam patří musím. Určitě. Kváskový chleba, pak jdeš na kamino zítra, tak to tam taky určitě patří.
5: Jo, tady ty poutě,
4: a teď
5: no.
4: se... Pak máš mít kolem pracovního stolu vylepené fotky příbuzenstva, ne, to nemáš. To ne. A pak by tam ještě mělo podle mě patřit teďka, a já jsem si to taky pořídila, takový ten velký hrnek, který má v sobě takové stéblo nebo tu slánku a tam máš masivní množství čaje nebo ne, kávy. To nemáš.
6: Ne. To mi vadí
4: takový ten kovový spíš. Prostě ne, masivní hrnek.
5: To mi taky přijde taková performativní blbost. Ale, jako, ale máš to, jo? Chodíš s tím. Jako.
4: No, že prostě takový kýbl na čaj.
5: Tak budíš, ale...
4: Aby ti nevyžíznilo.
6: No ono pak, když se v tom středním věku už nemáš takovou sílu, takže by ti mohla upadnout to, jako ruka. Já jsem jednou dostala takový obrovský hrnek a pak jsem nemohla
4: upadla
6: fakt držet.
4: Upadla ti ruka
6: pak? No, ne, upadla, jo.
4: A tak vzhledem k tomu, že jdeš zítra na kamino, tak máš teda o sobě vysoké mínění. Že ti upadnou nohy tak na kamínu? Přeš,
6: no, já někomu jsem to psala dneska. Někdo mi psal, že přijdu hodně transformovaná, tak jsem psala.
4: Bez
6: no, doufám, že neupadne.
4: Ne.
6: Doufám,
4: ne.
6: Že mi neupadne nic.
5: Takže starosti, aby ti upadly.
6: Aha.
5: Během online callu tajně cvaká fotky, no tak teď už ne tajně, že, když se to tady řekne v podcastu. Během online callu, dosud tajně, teď už veřejně, cvaká fotky mezinárodního týmu, zejména různých hotýs a pak nám je s nadšením posílá.
4: Teda, to jo? Bude žaloba.
6: Ale v pohodě. To, oni jo. Jsou to cizinci všechno, takže bych si troufla tvrdit, že buď
4: se to nedozví.
5: A zároveň je to jako lichotivé, že vlastně jako...
6: No, ono, že... oni zase tak hotýs nejsou. Ono je to spíš taková tak jako pestrá, opravdu... pestrá směsice.
5: Teď
6: jako...
5: možná by je to tak nepotěšilo.
6: Lidí.
4: Takže fotíš jenom lidi, ne hotýs, ale
6: zajímavé,
4: když tě někdo zaujme a pak to posíláš komu teda, nebo máš nějaký svůj archiv?
6: Svým kolegům.
4: A ty kolegům si, mužům nebo ženám? Nebo
6: všem? No i Lauře prostě. Jo.
5: A to si děláš jako screenshoty obrazovky?
6: Screenshot,
5: a nebo ty sedíš jakoby na tom online callu před počítačem?
6: Ovládám screenshot.
4: Screenshot děláš nenápadně.
6: Jo,
4: to,
6: jo.
4: To je setrlo.
5: A pak...
4: Ale
5: když to máš jako ten group call a teď je tam aha. prostě třeba 20 lidí...
6: Musíš tak si vypnout mikrofon, aby to nebylo slyšet.
5: Tak, vypneš si mikrofon a teď to vyfotíš a pak to jako ještě v malování jako vyřízneš nebo značíš.
4: Jako tam dáš šípku pak, nebo jakým způsobem to ty Lauře
5: jak oni poznají, kdo je ten, jakoby ta oběť?
6: Ne, já fotím všechny. Já fotím, mě, jako proč to vlastně fotím, to není, bych, no jako, teď mám jednoho Brazilce na ploše, teda.
4: Aha, ok.
6: Ale to je spíš legrace.
4: Pedro Pascal, ale to není, on není
6: ne, ne, ne, ale jmenuje se Magalienč, to je vtipný. On se fakt jmenuje, jako mají takovou tu vlnovku nad
4: mnou. A ty ho máš na ploše jako přes celou plochu?
6: Já jsem si ho tam dala, jako že to je sranda, tak toho jsem si vyfotila v detailu.
4: Bžunda ovšem. A to je, jako máš ho tam jako erotický objekt, nebo jako, že sympatického člověka?
6: Spíš jako, aby to bylo vtipný. Jako, no. Takže ale jinak jakoby... fotím skupinovky, že tam jo. Fakt jako jsou úplně
4: a všechny. No a z jakého důvodu teda, tak mi to vysvětli.
6: No protože to je fakt jako hodně mezinárodní, my tomu říkáme konzorcium, kde jsou lidi z různých zemí, různých... Teď nevím, jestli to je korektní říct, ale já to říkám s láskou, takže různých barev, národností a tak, různých věků, různých genderů a,
4: jasně, jako reklama.
6: A všeho, takže mně to vlastně přijde super, že se tam potkávají lidi, co jim je 20 a 70.
4: Vydáš takovou encyklopedii lidí de facto?
6: V podstatě,
4: vydáš to jako knihu?
6: A je super, jako, že spolupracujeme dohromady. Jako.
4: Jo. Takže tam nemá, že bys si tam vystřihla toho, kdo se ti nejvíc líbí.
6: A mně se mi tam fakt nikdo moc nelíbí. Jako ten Brazilec
5: to si myslím, že je nepotěšilo, takže...
4: ale Brazilec ten tam nějak kraluje teda.
5: Ale Brazilec tady kraluje. Dobře, pracuje v oblasti energetiky a pomáhá tomu, aby tady v České republice fungovaly komunity a sdílení energie. Tak to zatím to nezní tak... podle mě úplně moc jako zábavně. Myslím si, že pozor, ale nespěte. Určitě tady Vlaďka nám to nějak zajímavě.
4: Sdílení energie.
5: Tak sdílení energie. Pojď teda, Vlaďko, řekni k tomu něco, co je jako z PR hlediska takzvaně...
6: Cool. Jo, cool. Na sdílení tak. energie je super a vlastně...
4: Dobře.
6: Všichni to chcete, ne, protože můžete ušetřit penízky, jo, to chceme všichni.
5: A tak to podle mě lidi láká.
6: A přírodu, penízku. To chceme taky všichni. A vlastně funguje to tak, že pokud má někdo třeba na střeše solár a někdo jiný ten solár na střeše nemá, tak ten, kdo ho na střeše má, tak když zrovna svítí sluníčko, tak ty elektřinu vyrábí hrozně moc a nezvládne ji spotřebovat. A v tu stejnou chvíli ten, kdo ten solár na střeše nemá, protože bydlí třeba v paneláku, tak si od něj může tu jeho elektřinu koupit levněji, než by ji koupil od toho oficiálního výrobce. Což je super a je to vlastně taková jako komunitní věc, že si lidi takhle můžou navzájem nebo třeba sami sobě z chaty do toho paneláčku a tak posílat. Takže to je něco, to je něco, co
5: jakože ta energie
6: profesně.
5: Nejde jako vníveč.
6: Že se využije víc obnovitelných zdrojů a lidé na tom ušetří, takže je to pak motivuje, aby si pořizovali další, typicky jsou to solární panely na střechy. Bylo by super, kdyby to byly i větrníky, ale těm tady teď možná, nebo teď jim tady zrovna moc pšenka nekvete. Ale obnovitelné zdroje prostě jsou super a když jsou výhodnější pro lidi, tak to lidi víc motivuje, aby si ty obnovitelné zdroje kupovali, pořizovali a pak se nemusí pálit uhlí nebo plyn.
4: A ty proto děláš co? Když děláš toho projekťáka, otevřeš počítač?
6: Otevřu počítač.
4: A děláš projekt?
6: Udělám screenshot.
4: Jasně, základ.
6: A pak děláme třeba v rámci toho projektu děláme software pro tady ty lidi, co si sdílejí tu elektřinu, anebo hodně je to na úrovni obcí, takže zveme třeba zástupce obcí, aby jsme jim řekli, jak můžou sdílet, oni si tam navzájem říkají svoje zkušenosti.
4: Networking.
6: Aby se přesně networking.
5: Chlebičky tam máte, tak chlebičky děláte
6: máme moc dobrý
5: jo, to musí být podle mě, jinak by tam
4: a to děláš taky
5: nechodil.
4: Ty chlebičky, nebo to je někde objednáte?
6: Ne, to já můžu třeba objednat a zjistit, aby tam byly a řeknu, kdy se můžou vydat, aby ty lidi poslouchali ty zajímavé přednášky
4: a pak bude odměna.
6: Až potom, přesně tak.
5: Protože když se někdy potom lidi nají, tak oni potom už nedávají takový pozor, že začnou tak jako klimbat. No.
4: No a pak je ještě otázka, kolik můžeš jako legálně v úvozovkách sníst těch chlebíčků ostatním, že já chodím na nějakou schůzi, nebudu říkat na jakou, a tam já většinou ještě je to v době oběda a nejsem na oběd 12, říkám, můžu sníst 3?
5: No,
6: tak na to pozor. Nám tam chodí tak jeden takový pán, který teda ten jí vždycky hodně občerstvení a u mě je trochu v nemilosti kvůli tomu. Jo. Takže
4: že prostě
6: je potřeba musíš o to víc dávat zájem o ty informace.
4: Jo, a více hlásit.
6: Vyvážila,
4: no, že to je nejtrapnější nic neříct a jenom se tam cpat.
6: Jo.
5: Tak podle mě, kdyby si je Zuzko spočítala ty chlebíčky a vyšlo by to, že jako zhruba na každého jsou dva. Ale pokud jich je tam jako neomezený počet nebo jako výrazně to převyšuje počet dva na osobu, tak si můžeš klidně vzít 3, si myslím, chlebíčky.
6: Nebo nějak nenápadně, no.
4: No, ale musíš mít i prostor jako něco říct.
5: No to jo. Mezi tím papáním chlebíčku.
6: Nebo aspoň poslouchat, ona nemusíš jako nic říkat.
4: Tak poslouchat, jak pozná člověk, jestli posloucháš.
6: Tu nejseš na
5: musíš jako aktivně poslouchat, takzvaně. Jo. Nebo jako by se tvářit do toho jako zaujatě a pak třeba klást dotazy. Jo. To si myslím, tak, že je vždycky jako dobrý, když kladeš nějaké dotazy. Dobře. Jejím Bad Bunnym je Gael García Bernal.
6: Správně.
4: Mm-hmm. No, tak to je ten, co hrál v Amores Perro, zatím se proslavil.
6: Ano,
4: jo.
6: On už měl hodně starší tehdy. Teďka, tak já si ho pamatuju za mladá. Můj idol je
4: ten hodně tehdy hitoval. Bernal.
5: Ale to není teda ten, co ho máš na ploše, jo?
6: Ne, to on je Mexičan, takže ten, co ho mám,
5: to je Brazilec.
4: Já jsem si tehdy koupila i soundtrack, to bylo dvoj CDčko tehdy, za Krále Klacka. Dvoj CDčko. Stalo asi 800 korun, protože ten soundtrack byl skvělý z Amores Perro. Teďka podle mě funguje.
5: Jak funguje?
4: Amo Ereculo. Ty písničky jsou super.
5: Dobrý, pořád takzvaně jako legitimní. Nebo
4: si senior je úplně jako...
5: Nezestárlo
4: jako
5: to.
4: Skvělej soundtrack, doporučuji i mládeži tady.
5: Takže i mládeži, ano, krásné slovo mládež, je také podle mě pěkné.
4: A film myslím, že lásky.
6: Že se to nám starším spíš jako spojuje s tím mládím. Já to mám taky moc ráda.
4: Je to tak,
6: možná,
4: no.
6: Možná...
4: Něco jako Šeptej, ale Šeptej teda moc dobře nezestárlo a Amores Perro je dobrý.
5: To moc ne, no. Jako to mi přišlo fakt blbost teda. Jako opravdu blbost.
4: A to dobrý soundtrack, je to hrozná blbost.
5: Jakože jako ten příběh teda opravdu za mě... Jako
4: odborně řečeno blbost.
5: Odborně řečeno blbost. Ale nejsem odborník, ale odborně řečeno.
4: Ale Amores Perro projde podle
5: mě. Blbost, jako hlavně ten konec je teda fakt blbost.
4: A Bernala sleduješ ve všech jeho i současných filmech, nebo se zdívala jenom na Amores Perro?
6: No, tak ještě hrál ve Špatný výchově, ještě těch filmů, myslím Nauka o snech, ale teď už jsem dlouho teda ho v ničem neviděla, už taky už zestárnul. No.
4: A myslíš, že jako nepracuješ? Nestárneme, to
6: už nebude tak hot, ale...
4: To je otázka.
5: A vidíš, a tady se přesunujeme k tématu, které s tím vlastně dál souvisí. Dává celému kanclu nejlepší tipy na filmy a seriály. Aktuálně nejvíc ujíždí na The Severance. Severance, to neznám. Tak dej tipy, osvětli tedy, na čem ujíždíš.
4: A jakým způsobem prezentuješ tyto typy kanclu? Že jako je svoláš, projektová rada a říkáš jim, na co se mají dívat?
6: Já spíš sama sebe frustruju, protože vždycky přijdu s něčím, co jsem objevila a úplně nadšeně jim říkám, jako a znáte tohle?
4: A je to nezajímá.
6: Tohle? Je to nezajímá, neznají to, oni přijdou
4: a nebudou se
6: s
4: na to
6: něčím,
4: dívat.
6: Co zase neznám já, protože jsou trošku mladší než já, takže občas se nepotkáváme. Ale s některými kolegy se v tom potkáváme. A třeba Severance mi dlouho trvalo, než jsem prosadila a pak z toho byli všichni nadšení.
4: Takže... A to je nějaké sci-fi?
6: Jakoby. Je to o tom, to dystopie. Severance znamená odloučení a je to o tom, že když jdete do práce, tak se vám v mozku něco přepne a vnímáte jenom tu svoje pracovní já a když jdete pak domů, tak vnímáte jenom to svoje soukromí a vyvolává to takový zajímavý situace vlastně.
4: A hraje tam ten herec s tou špičatou bradou a já nevím, jak se jmenuje.
5: To je jako krásný popis.
4: On má specificky špičatou bradu, že?
6: Ale je to super.
5: Jako takovou, že by tě s ní propích třeba až zabil.
4: To nevím, není to brada jako cool, ale má takový jako hezkou, ale zvláštní fyziognomii. Specifickou.
5: Neznám, ani teda. Tak teď máš možnost, Vlaďko, teda tady není nikdo z tvého kolešta, kdo by řekl, toto mě nezajímá, tento tvůj tip.
4: A lidé jsou odsouzení to poslouchat teď.
5: Tak můžeš dát nějaký další třeba
4: na film?
5: Tipy na filmy nebo seriály, co ti jako přijdou fajn teda.
6: No, tak to nevím, to jsem se nepřipravila. Jako to Severance fakt.
5: A tak klidně něco staršího, jako můžeš,
6: no,
5: že?
6: Staršího.
5: Jako, že Pán prstenů nezarmoutí, ten prostě...
6: Tyjo, ale
5: jak jsem si teď koupala i audioknihu, teď mám prostě Pána prstenů ve všech podobách, všude.
4: A budí tě Pán prstenů?
5: A mám, no, to mě nebudí, já spíš u toho usínám. Ale co teda opravdu necením, jako je ten seriál Pán prstenů, to teda za mě jakoby trapný.
4: To nevím, že
5: mi teda fakt nelíbí.
4: Ale jako, jestli tak... Napříč životem, víme teda, že jsi viděla Amores Peros a nějaký filmy s Bernalem, a když byl mlad, že to si nějak oceňovala, to jsem pochopila, tak nějaké filmy, co ti tak napadne, to nemusí být jako nejlepší. Co jsi třeba viděla?
5: Když byl mlad, Zuzko, to zní krásně poeticky, tak zpívala Karel Gott, mlad. Jak to, a jak to dál? Být stále mlad.
4: To bych si přál, byl stále mlad.
5: Být stále mlad, ne byl stále mlad.
4: Být,
6: no. Něco to kalendáři,
4: to nebudeme rekonstruovat.
6: Ale fakt nevím, no.
5: Tak třeba, když si vzpomeneš později, tak nám to...
6: Tak řeknu, určitě.
5: Tak řekneš. Tak, miluje váš podcast a setkání s vámi na gauči...
4: Taky se předpovědně jsme na gauči, to si plete.
5: Ona si představuje nějakou talk show.
6: My máme totiž v kanceláři gauč, takže my tak...
4: Tak ona byla nějaká zmatená toho dne, ta osoba.
5: Zuzko, jak jsou ty různý talk show, tak tam většinou to je, ty v televizi. Tak,
4: červený gauč a tak dál.
5: Tak to my tady nemáme.
4: No gauč. Tady jsme na takové barové židličce.
5: Všichni jsme tady tři, ne teda na jedné, každá máme svoji jakoby barovou.
4: Aby si to představila
5: židličku.
4: A ta místnost je obdélníková, trošku připomíná, nevím, proč mi to vždycky připomínalo, včelí plástev.
5: Že
4: a
5: je tady ta zvuková izolace na stěnách, je tady taková speciální.
4: A ten stůl je do písmene T bez jedné...
5: Takže do L, Zuzko.
4: No,
6: je to jako na kase v supermarketu trošku.
5: Ten stůl je do písmene T bez jedné té nožičky, takže to je spíš L. Ty jako kdybys říkala, že to je písmeno třeba K bez těch jakoby dvou nožiček, takže by to bylo spíš třeba I. Ale takový je to stolek. A takže setkání s vámi na gauči nebo v budce by pro ní byl...
4: Ani na gauči, ani v budce.
5: Ultimátní životní zážitek. Takže teda bohužel nejsi, Vlaďko, ani v budce, ani na gauči, ale...
6: To ne, i tak je to ultimátní životní zážitek.
5: Ultimátní životní zážitek. To je to slovo ultimátní, to používá taky jedna. To bože Anička Vošalíková hodně, naše jedna kolegyňka. Zdravíme Aničku, ano. Říká často ultimátní.
4: Jo, jo, to je její oblíbené slovo.
5: A já třeba to moc nepoužívám. Já moc ani nevím vlastně, jak bych to... Jakože to je takový... Že ani
4: to je takový...
5: Jistá,
4: to je jak
5: to
4: vlastně, to prostě dáš kamkoliv a vždycky můžeš... to zlepší tu větu, podle mě.
5: No vlastně, nevím, jestli zlepší.
6: To je jako hustý, ale to už se moc neříká. No.
4: Já říkám masivní.
5: Masivní. Mně přijde masivní teda hrozně. Jakože mě to většinou ve mně vyvolá představu něčeho spíš vošklivě masivního. Ale, a to jak třeba masivní, jakože třeba masivní zážitek. Jako,
4: no, nebo někdo zážitek. Se masivně hlásí.
5: Jo, masivně, no. Tak masivně hlásí.
4: Ale mě ještě zaujalo, že ty jsi nám říkala, ale ne performativně, že jdeš zítra na Camino, na tu cestu, na kterou chodí mnoho lidstva z krizí středního věku, že tam zítra tedy jdeš a jaká od toho máš očekávání?
6: Aha, no, prostě jít. Jakože vlastně jsem si řekla, že nebudu mít žádné očekávání.
4: A to myslím, že vždycky někdo má očekávání.
6: Ne, já fakt nemám. Nemáš, jako, fakt se mi podařilo je nemít, až jsem sama sebe včera vyděsila, že
5: buddhistický
6: jsem žila, no to moc nejsem právě taková většinou.
4: Nemáš
6: jsem žila v tom, že to je 240 km a včera jsem si to naházela do mapy, zjistila jsem, že je to 320, ale pak jsem se za prvý uklidnila, že nepůjdu úplně od začátku a za druhý, že jsem si to nějak blbě do té mapy naházela. Takže
5: a ty jdeš teda?
6: Jdu hodně bez plánu. Jdu Sporta do Santiago.
5: Jdeš Sporta do Santiago a nemáš tam žádný plán, že každý den chceš ujít, já
6: no
5: nevím.
6: Tak, abych to ušla, tak bych měla ujít tak 20 kilometrů.
5: Každý den.
6: Každý den. Tak uvidím. Už jsem něco podobného ušla a uvidíme, jestli moje střední věkové klouby zvládnou.
4: To vydrží.
5: Jo. A neseš si všechno teda v batůšku,
6: kromě
5: spacáčku. Věci.
6: Budu spát pod střechou.
5: Budeš spát pod střížkou tedy.
4: A hůlky sebou máš?
6: Ne, to se nesmí do letadla. To bych musela platit víc za
4: zavazadlo.
6: Že bych píchla pilota do oka a pak bychom všichni spadli. Tak
5: a to si tam když tak jako pořídíš. A já s těma hulkama moc neumím chodit. Teda já jsem s nimi nechodila, já nevím. Jako, takže...
4: A v Brně s tím chodí někdy i lidé po městě?
5: Oni jsou totiž dva druhy těch hůlek, to už možná jsme tady řešili, já jsem to nevěděla. Že jsou jedny ty hůlky, co jako je používáš na to chození, já nevím, po chodníku, po rovině, jakože to je údajně, jakože i ty, když jako máš ty hůlky, takže zapojuješ i tu vrchní část těla a tak dál. ty nevím, jak se jmenujou. A pak jsou jakoby takový ty vysokohorský v uvozovkách hůlky, se kterýma chodíš jakoby na vysokohorský túry, který mají nějaký trochu jiný parametr než tyhle. Jo. A ty tam jako používáš, že když já nevím, lezeš ze skály nebo
4: tak
5: whatever,
4: zapíchneš, aby se jako zdržel.
5: Zapichuješ, aby se zdržel.
4: Nebo si můžeš odpíchnout třeba nad nějakým jezírkem, aby do něho nešlápla tak.
5: Odpíchnout.
4: No tak to uděláš taky já, jak na olympiádě.
5: Zuzka prostě...
4: Z kogotyči.
5: Vysokohorský vůdce Zuzka Fuxová
4: no,
5: radí.
4: No, já jsem si smočila botu tam na tom výletě.
5: Na kterém výletě? Jako na vysokohorském výletě?
4: Ne, já jsem byla taky na, jako každá žena ve středním věku.
5: Takže ty jsi nešla teda, teď se nebavíš o vysokohorské ture, ale že jsi šla teda jak se to jmenuje, Fisherman's Trail. A tam si měla hůlky a odrazila...
4: Neměla jsem hůlku, právě mi chyběly, takže tak. Díky tomu jsem měla, nebo kvůli tomu, mokrou botu.
5: Takhle, že ty si teda teď hypoteticky představuješ, že kdyby zbyla bývala
4: ano,
5: měla,
4: tak bych neměla
5: bys
4: mokrou botu.
5: Odrazila a neměla bys mokrou
4: botu. A zaplácenou
5: botu.
4: Mega.
5: Já, Jezusko, no, to je mrzení.
4: No, takže no, pozor dobře. Na to, pozor na to. A bude, chceš tam komunikovat s lidmi, nebo spíš se budeš uzavírat do sebe a meditovat?
5: Jako poustevník, hermit.
6: Já jsem typický blíženec, takže úplně to neplánuju, ale určitě budu komunikovat s lidmi, ale úplně nechci tam s někým se...
4: Jako pelešit?
5: Jakože jít dohromady, jako ve dvojici.
6: Jít dohromady dlouho. Jakože potkat se, kousek ujít a pak zase, ale nerada bych, aby se na mě někdo pověsil a vysel na mě celý týden.
4: A máš už představu, jak někoho třeba jako poslat do
5: odmítneš.
4: Případných mezí, když by tě někdo otravoval?
6: Uvidím, odhadnu jeho kondici a buď řeknu, že už nemůžu, nebo řeknu, že naopak potřebuji jít rychle.
4: Jo, takže buď toho předběhneš, a to je i dobrá rada do života, a nebo naopak za ní budeš zaostávat.
5: Ale dobrá rada do života by byla, že to vykomunikuješ samozřejmě otevřeně a řekneš jo, třeba, jako bylo to sympatické, líbilo se mi to, ale myslím, že už to stačilo a já teď půjdu sama. Ano, a ne, že najednou začneš zrychlovat a ten člověk, se... halo Vlaďko, co se děje? A ty začneš sprintit.
4: Jenom vlasy.
6: To se teď učím v jiných sférách svého života tohle dělat.
5: Že jako to řekneš, jak to
4: skutečně?
5: Tak těžká výzva, ale...
6: Jako... Třeba po rande řekneš, jsi fajn, ale už tě nechci vidět.
5: No, jakože je to těžký, ale podle mě je to dobrý právě.
4: A podle mě, fajn, tak nevím, jestli ho chceš pak nevidět. No, otázka.
5: No tak když někdo je fajn, no.
4: No, jasně.
5: Ale tak může být jako fajn, ale nevyhovuje tvým preferencím. Tak to může být jako, že je to dobrý člověk.
4: Fajn
5: ale...
6: pro někoho jiného.
5: Pro někoho jiného.
4: To je tak krásný.
5: Jsi
4: fajn, ale pro někoho jiného. Ale ne,
5: tak to prostě je.
4: Dotknout se tě nechci, pardon.
5: No dobře, Vlaďko, ale tak spíš ještě, když si tady díky nominaci své kolegyňky se ocitla, tak chceš závěrem říct si něco, co by tady jako podle tebe mělo zaznít, je to třeba fajn, aby to všichni slyšeli.
4: No, třeba nějaká tvoje životní zkušenost.
5: Nebo něco, co ti přijde dobrý.
6: Určitě bych chtěla ještě se vrátit k té svojí skvělý a zajímavý práci.
5: Sdílení energie.
6: A dát shoutout našemu novému webísku Inspirativní města CZ, kde vlastně mě můžete vidět i ve videu.
5: No tak to.
4: A co tam děláš v tom videu?
6: Já tam chodím v šatech.
4: Fotíš, děláš sprint.
6: Tak krásná. Má to velký úspěch. Příbuzní říkali, super video. Já jsem říkala, že jo, je to zajímavé. Oni říkají, no, my jsme si nepouštěli zvuk, ale v těch šatech ti to slušelo.
4: Chodíš tam v šatech a děláš print screen?
6: Ne. Ukazujem vlastně příklady z českých měst, co dělají chytrýho v energetice, aby se mohli inspirovat jiný český města. A děláme si u toho výlety s kolegou. Dělali jsme si výlet na Ještěd, když jsme byli v Jablonci, takže teďka jsou první díly a plánujeme takový seriál.
5: Shoutout kolega. Takže tady tě natáčí. Starostka, starosta nebo
6: tak,
5: někdo, kdo má
6: energetický manažer, tak nás může se podívat na web a inspirovat se, anebo nás může pozvat, aby jsme k němu přijeli na výlet, pokud tam je něco zajímavého v okolí, třeba ještě.
5: Ho poučit teda, nebo nazbírat ty zkušenosti. A bylo
6: přesně.
5: To teda inspirativní města.cz. Inspirativní města. Tak každopádně, ať tobě teda se jde dobře to kamíno.
4: No, ať nejsi od bláta.
5: A ať tam nemusíš moc lidem říkat, že jsou fajn, ale ne pro tebe. Ať spíš jakoby říkáš lidem, že jsou fajn i pro tebe. Ať potkáváš samé dobré, zajímavé lidi, obohacující zkušenost.
4: A ať tam nikdo nechrápe.
5: No,
6: já mám špunty.
5: Tak špunty si dáš, no, do ouška. A samozřejmě vás ostatní, kdo se nechystáte, zejména teda koncem října na kamino, tak bychom vás rádi, tebe samozřejmě Vlaďko taky, pozvali na Buchty Live. Buchty Live, dvojtečka, barevný kotlík, pěkné posezení,
4: pomalující
5: setkání, ano, kde bude hodně papírových krepových růží, také tam bude pan cymbálista a také tam budou dva hosté a já se Zuzkou. Proběhne to v prostoru Sedmička, což je prostor, který patří Moravskoslezskému divadlu v Olomouci. Vstupenky si můžete koupit na webísku, ale pokud budou, tak i na místečku. Hlavně si teda zapište to datum, a to je středa.
4: A v Olmiku.
5: 21. října v Olmiku od 19 hodin 30 minut. Takže se na vás těšíme. A to je snad, Zuzíku, asi vše. Jako, Vlaďko, něco ještě máš?
6: Já bych ještě chtěla pozdravit své děti. No, zdravím vidíš. Vojtu, Tondu a zdravím své skvělý kolegy z týmu Odpovědné energie.
4: A to bylo Vojtu, Čárka, Tondu.
6: Vojta
4: a Tonda.
6: A Tonda.
4: Jo.
5: Takže taky zdravíme Vojtu a Tondu a skvělé kolegyňky a kolegy všechny teda z tvého inspirativního energetického prostředíčka.
4: A já jsem si vzpomněla na forek, že Toník se říká jako Tonik, že to byl forek u nás na střední, že Tondovi se říkal Tonik.
5: Tak bylo to teda jako, že tomu Antonínovi se říkalo Tonik jako ten nápoj, jo? A to byl vtip.
4: A mě to do teďka rozesmívá.
5: Ještě takovýhle krásný vtip na závěr a mějte se hezky.
4: Ta Tonda. Tak ahoj.
6: Ahoj.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. When I get home, I'll...

0: jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave. Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
4: Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
5: Dobré ránko, kluci, holky a všichni ostatní. Doufám, že u sebe máte otvíráky, protože dneska si otevřeme novou životní kapitolu. Posloucháte podcast Pod na rádiu Wave s Eldou Soukupovou.
6: I ty smíšku jeden. A s Kájou Vladykou, já se omlouvám, já jsem to nevydržela, protože Kája mi řekl, moment, tenhle díl otevřu já, když jsem byl na toaletě, tak mě napadl vtipný úvod. A ano, byl
5: tak
6: vtipný, Kájo.
5: Tak to bývá v životě, no, že to nejlepší tě napadne při vylučování.
6: Přesně tak.
5: Každopádně tohle říkal můj fyzikář na střední škole, moc zdravím.
6: Že to nejlepší tě
5: Winklera.
6: Napadne.
5: Ne, to s tím otvírákem. Vždycky přišel do třídy a říkal, děcka, doufám, že máte u sebe otvíráky, protože dneska si otevřeme novou kapitolu. A nikdy mě nenechal propadnout, i když jsem nevěděl vůbec nic.
6: Tak to je skvělý člověk.
5: Zdravíme.
6: Zdravíme pana Winklera a takzvaně posíláme vzdušnou klíčenku. No, vyladíte váš oblíbený podcast Pod pořad o motýlech v břiše.
5: Požáru v srdci.
6: A všem, co z nás teše.
5: Ale to je u konce a bylo toho dost, co si budeme, teklo to z nás, bylo horko.
6: Je to tak, planeta se otepluje a hoří. Místy to bylo až smutné a my jsme si řekli, že je třeba, než použijeme ten pomyslný otvírak.
5: Otevřeme tu novou životní kapitolu.
6: To nezvládnu říct asi bez smíchu. Tak je dobré si takzvaně zrekapitulovat.
5: Dobrý den, paní Nekonečná.
6: Na paní Nekonečnou.
5: Protože léto nikdy nekončí.
6: Nikdy.
5: V našich srdcích. Ale zároveň je tak jako důležité plynout s těmi životními obdobími a netlačit na pilu, že jo? Takže doufám, že si dneska tak popovídáme s Eliškou i o tom, jak se cítíme vlastně, jak se poslední dobou máme. Možná jste si všimli, že třeba přes léto tento náš krásný podcast vycházel lehce nepravidelně. Tak za to se jako omlouváme, ale zároveň chceme říct, že musíme všichni následovat naše těla, naše zdraví,
6: nebo taky
5: naše duše.
6: Naši vnitřní zendáju.
5: Naší vnitřní zendáju. Referujeme samozřejmě na jiný díl Potu. Tak Eliško, jak se máš, jak ses toto léto měla, čím ses prošla?
6: Kájo,
5: povídej.
6: Já jsem to málem nepřežila.
5: No.
6: Nebo takhle, to léto ano, ale to, co předcházelo tomu létu, jsem málem nepřežila. A vlastně možná asi ani nepřeháním.
5: Jak se říká, tak bez deště není duha, že?
6: To se říká, tak to je
5: tak
6: dobře.
5: Tak nám popiš ten déšť.
6: Tak ten déšť, no tak já mám takovou věc, takzvaně narodila jsem se v roce, ale jo, vlastně to tak trošku je long story short, Elda. Ne, poslouchejte, prostě já...
5: Two hours later
6: budu říkat a pak mi byly 3 roky a už jsem se učila chodit, ne. Stop, jo? Konec legrácek.
5: Focus.
6: No, takže já mám takovou věc, že mám moc ráda svou práci. a moje práce je moje hobby je moje poslání.
5: A ty myslíš svých 20 prací, tedy tanec, divadlo,
6: jo,
5: film.
6: Jo, přesně tak, přesně tak. Jo, učení, a je to prostě zbožňuju to. No, už od malička jsem snila o tom, abych vlastně mohla žít ten život, který žiju teď, že jo. A do toho ještě k tomu ho žiju s lidma, který mám ráda. Pracuju hlavně s kamarády, no přesně, jako
5: tohle
6: my
5: práce,
6: tady, že tohle
5: je
6: práce.
5: To je super.
6: No a tak dále a tak dále. Tím pádem je velmi těžké oddělovat práci a osobní život a nějaké volno, protože ve volnu člověk dělá hobby a moje hobby je moje práce.
5: Takzvaně separate business and pleasure.
6: Oh yes.
5: Jak by řekli work. V Brightonu.
6: A nebo work and life balance, bo. No nic, zkrátím to. Celý můj život je protkán tím, že vždy jednou za 2 až 3 roky se stane nějaký major fuck up, jak by řekli v Brightonu. Tedy něco se hodně mi jako pokazí na těle, na duchu a tak dále. Aby mě to zastavilo, prostě nějaká velká nemoc, já něco přehodnotím a tak dále.
5: Zlomenina a tak
6: No, jenže v posledním právě třeba roce se to začalo zintenzivňovat a najednou jsem se ocitla v momentu, kdy se mi tady ten major fuck up dělal třeba jednou za měsíc nebo za dva. A to vlastně je takové tempo, že ty si ani nestíháš jako vyléčit z toho předchozího. No a když začínalo léto, tak už jsem byla v totálním rozkladu, měla jsem prostě zlomenou ruku, nohy jsem měla tak namožený, že jsem nemohla doslova chodit, měla jsem něco prostě s plantárníma fasciema, celá vyčerpaná a prostě jo a tak dále. A prostě jsem si řekla, milý vesmíre, zpráva doručena. Já už nemůžu asi takhle, i přestože všechno, co dělám, miluji a tak dále, tak asi už nemůžu. A budu dělat změny. Nevím jaký, ale budu dělat změny. A jednou z těch změn bylo i to, že jsem prostě jakoby navrhla, že bychom si mohli dát pauzu.
5: Trošku zvolnit. Můžu popsat tu schůzku naší?
6: Fakt to budeš říkat?
5: Jestli to můžu kloknout, teda tedy prozradit. Měli jsme schůzku s naším skvělým, novým, chápavým dramaturgem Pavlem, vlastně se pobavit o tom, jaké další díly natočit, jak to prostě na to.
6: Pavel.
5: Ale vlastně se stalo to, že se tam Eliška trošku sesypala a rozbrečela. Řekla, nemůžem si dát malou pauzu. A to přesně jako opět, já hrozně jako srdečně věřím, že s tímhle se hrozně moc lidí stotožňuje. I okolo mě, teď jako v mém okolí, je prostě rok ohnivého koně, co si budem povídat.
6: Šílený
5: toho ohnivého
6: dostihy.
5: Koně by bylo jako těžké skrotit i v nějakém normálním umírněném světě.
6: Teď on běží tak rychle, že já ho ani nevidím.
5: No, na to, v tomhle světě, ve kterém žijeme, tak prostě já to vidím okolo sebe teď pořád. Ať už je to jako u kamarádů, kteří pracují v jakémkoliv oboru, nebo prostě ať se jedná o cokoliv, tak všichni jsou hrozně unavení, mi přijde, tak na sebe buďme trošku vlídní, tak, no. Tak doufám, že jste rádi jako naše posluchačstvo, že jsme vám trošku přiblížili. Já jsem na tom podobně, by the way, jakože o tom už jsme taky mluvili, že já jsem letos, že jo, odmaturoval z umělecké školy, ani mi nedošlo, jak jsem jako potom vyhořelej, že jo. Jsem se těšil, no tak teď bude léto, prostě trošku si zapařím, nevím, poletím na dovču, ale vlastně mi došlo, že nemám jako energii vůbec na nic, že potřebuji taky trošku zvolnit, nějak se tak jako, jak by řekla Fergie v písnice Big Girls Don't Cry, tak Clarity, Peace, Serenity.
6: To je v téhle písničce. Jo, Clarity,
5: a potom tam teda zpívá, že velký holky nepláčou, což jako my trošku vyvracíme tuto tezi, ale...
6: Je to tak, ale tak prostě, hele, každý vůz jiný dům, nebo...
5: My tady dneska vymyslíme úplně krásné nové
6: nový slovník českého jazyka. No ale ještě než zakončíme tuto smutnou historku, tak bych tady dala takový malý shoutoutík Radio Wave. Tedy konkrétně nejen našemu panu dramaturgovi, ale i širšímu vedení, protože po té, co jsem se na této pracovní schůzce, kde jsme měli zpracovávat jaksi budoucnost našeho pořadu a řešit tam třeba i nějaké novinky pro vás.
5: A nakonec jsme se objímali.
6: A já jsem potom, co jsem se tam prostě rozbrečela a řekla jsem, já už nebyl, že já potřebuji volno, aspoň do Prideu, prostě měsíc, tak my bylo...
5: K tomu se dostaneme by the way k Pride.
6: Jo, tak my nebo nám, Kája, taky potřeboval volno, že jo, řekni.
5: Jo,
6: taky jsi potřeboval.
5: Tak to říkám, oba jsme dobrý. Prostě, všichni jsme nějak, tak, mám pocit, že všichni jsme nějak trošku na dně.
6: No, tak prostě nám to bylo dopřáno, ještě mi prostě jakoby zavolala naše šéfka, ptala se mě jakoby, jestli jsem jako okay, potřebu, že to úplně chápe, že tomu rozumí a že mi jenom chtěla dát vědět, že to jako slyší a že prostě je to v pořádku. A ať si řeknou, kdybych ještě to potřebovala nějak jinak. A uvědomuju si, že to je obrovský privilegium Ne, prdlajs, to není privilegium. Taky jsem proto makala, abych mohla mít tuhle práci.
5: Jo, jako je, ale zároveň jako ale, říkáš, že jako není to normou. Jako,
6: ale
5: že
6: není to,
5: to
6: ale jinak. Já jsem říkala, že je to privilegium, ale to zní jako, že bych z kolíbky jako novorozenec spadla do Českého rozhlasu a začala tady moderovat. To ne, musela jsem jakoby pracovat proto, takzvaně. Ale uvědomuji si, že to není normou. A takže bych chtěla vám všem, kteří to posloucháte, popřát, abyste se třeba někdy s něčím takovým setkali, s nějakou chápavostí zvenčí, anebo pokud náhodou jste v nějaké vedoucí
5: abychom
6: pozici,
5: šířili, že?
6: Tak si jako vzpomeňte tady na tu moji historku, jo, protože já jsem se vrátila po měsíci a jsem silnější, já jsem trošku k nezastavení, musím se uklidnit, abych se nevypálila jak prskavka. Jsem hrozně rozjetá.
5: Objímám tě.
6: No, já tě taky
5: objímám. No, a to je další věc, jakože ono je hrozně těžké potom tak jako sladit, já bych tomu řekl, takové jako manicko-depresivní stavy.
6: Klidně to takové jako, nazvy.
5: Neříkám jako, že nějakým klinickým termínem, ale já bych to tak klidně nazval, jakože prostě je těžké.
6: U mě konkrétně tomu tak klidně říkat
5: můžeš. No, ale i třeba u sebe, jakože vlastně, když si projdeš takovouhle fází, tak potom máš zase takovou tendenci jako vlastně nasadit na 200%. No tak teď budeme jako prostě nahrávat 8 dílů týdně a prostě pojedeme, ale to taky není udržitelné, že jo? Takže nějak jako si najít tu balanci, to je hrozně těžký, takže mít okolo sebe lidi, kteří tě v tom podporují, je moc fajn.
6: No ale to tomu, jak jsme se vlastně z toho vyhrabali, se budeme věnovat až v druhé části a to bude teď. No to je jingle, že jo?
1: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
6: Pretty woman walking down the street. Pretty woman kinda like to me. Pretty woman Kaja Vladika looking so good.
5: To jsem zvědavý,
6: Kaja
5: kam
6: Vladika,
5: nás tento osý mustek dovede.
6: No chci se tě zeptat na to. Teď jsme se ocitli o měsíc později. O měsíc, o dva, o tři skoro. A scházíme se zde, v toto studiu, které znamená pot. A Kajo,
5: wow, mikrofony, které znamenají svět.
6: Ty a já jsme, troufnu si říct, úplně někde jinde, než když jsme se tady hroutili ve studiu.
5: No jasné.
6: Tak co jsi tedy za to léto zažil, co jsi pro sebe udělal, nebo co pro tebe bylo uděláno, že se cítíš teď líp?
5: Tak zaprvé musím říct, že jsem na sebe hrdý, že jsem zvládnul ty pracovní povinnosti, ale zároveň jako hezké věci, na které jsem se těšil, ale co si budem povídat, jako prostě veřejně exponované umělkyně. Tak už jsme tady zmínili Prague Pride například, že, což je něco, na co se vždycky těším, ale zároveň jako drag queen, je to spousta...
6: Dračí královna, nezapomeň
5: překládat. Dračí královna,
6: překládat.
5: Pardon, jsme v Českém rozhlase, aby nás tady nezakázali. Jako dračí královna, se na to vždycky moc těším, na ten Pride, protože tam mám vždycky nějaké, nevím, moderace, vlastní vystoupení, nějaké kolektivní drag shows, což je velká sranda, ale zároveň spousta fyzické a mentální energie, co na to musíš vynaložit. A když ji třeba tolik necítíš, že ji máš v sobě, tak to je ještě o to potom víc vysilující, potom je snadné vyhořet. Takže jsem se snažil úplně co nejvíc vymeditovat, hlavně už jako po těch letech vím, že to všechno v sobě mám, že to jako levou zadní tu práci odvedu, ale potřebuji prostě se nějak vymeditovat a nevystřelit se úplně do vesmíru, no. Tak jsem na sebe na jednu stranu hrdý, že jsem to zvládnul, teda si musím zatleskat.
6: Já ti také tleskám.
5: No a potom jsem si užil zasloužené dovolené.
6: No.
5: Pojďme si o nich popovídat.
6: To
5: my tady máme nejraději, protože takové cestopisy.
6: Je to,
5: takové upocené cestopisy.
6: Upocené cestopisy. No ale tak dobře. Takže ty jsi měl, ty máš za sebou tady dovolenou? Nebo dvě? Už to jsou.
5: Taková double feature, což mě hrozně to musím doporučit. No. Já jsem to moc krát nedělal, já si vždycky jako koupím letenku někam, jenom že prostě letíš na jedno místo, potom se vrátíš zpátky do Prahy. V mém případě tentokrát jsem to udělal, takže jsem letěl do Brightonu, tedy do Londýna a potom rovnou z Londýna do Řecka a nikdy v životě jsem se víc necítil jako Dua Lipa. Jakože prostě bus, club, plane, další dovča.
6: No výborně, takže...
5: Hned jako první musím tedy poslat velkou, obrovskou duhovou klíčenku do Brightonu, protože já jsem se hrozně dlouho těšil, až se tam vrátím. Já tam byl někdy ve 13 letech na školním výletě.
6: Ty už jsi tam byl.
5: Někdy, ale bylo mi asi 13, že? Což jako... To je...
6: A tam se z tebe stala queer osoba, myslíš? To tě ovlivnilo? To byl vtip, přátelé.
5: To, To jsi za mě udělala ty.
6: Aha, to je ale právě možný, ne, docela.
5: Ne, ale těšil jsem se vlastně celý svůj teplý dospělý život, až se tam vrátím, protože opravdu je to jedno z nejvíc jako teplých, přívětivých měst, který jsem kdy navštívil. Já jsem tam...
6: No a tady tě zastavím, v čem máš, jako z čeho jsi získal ten pocit? Proč je to nejvíc teplý,
5: přívětivý město? Protože třeba na každém rohu je duhová vlajka, což je taková, jako, taková dobrá indikace. byl jsem tam týden po Prideu, tak jsem čekal, že to možná bude trošku mrtvé a naopak úplně tam jdeš prostě po ulici, jako random drag queen tě tam zatáhne do baru na drag bingo. Yeah. A co mě taky hrozně mile překvapilo, byli tam heterosexuální muži, kteří vlastně, když ty místní, co tam vyrůstali, tak tím, že vlastně vyrůstají v tak kulturně teplém městě, tak jsou sami úplně hrozně chill.
6: A hrozně, jak to myslíš, chill?
5: Chill jako cool, že jsou takový já prostě vím. Fajn a že často mi dělalo taky problém rozpoznat, kdo z nich je vlastně teplej a kdo ne.
6: Fakt?
5: Protože nějak jako vyrůstali okolo těch queer lidí.
6: Že jsou prostě otevřený.
5: Jsou prostě otevřený, něco, co tady úplně necítím, jakože tady mnohem víc cítím tu binaritu, takový jakože buď seš prostě heterák, co chodí na pivo a na fotbal. A nebo seš queer osoba, tak tam mi to přišlo, jako že ty lidi jako že v tom vyrůstají a mají to vlastně mnohem víc nějak zakořeněné jako něco normálního, což mrk mrk jako je.
6: No jasně. Ne, já vím přesně, co myslíš. Já to přesně cítím i ve městech tady v Evropě. Samozřejmě třeba, když jedete do New Yorku, nebo tak tam už se to úplně stírá.
5: Tom to mám ráda.
6: Ale i tady v Evropě, v těch větších městech, tak já jsem třeba v Barceloně teď, o tom si potom povíme, tak já to mám tohle fakt strašně ráda, když cítíš, jak se stírají ty světy a je to, a teď se nebavím o tom, že třeba každý je bisexuální nebo každý je queer, to vůbec ne.
5: Ale zároveň jenom, jo, trošku.
6: Ale zároveň jo, ale ani to nemusí nutně tak bejt, jenom prostě ty lidi jsou tak otevření tomu, že jsme všichni lidi. A všichni se inspirujeme tím, jaký jsme a maximálně se dělíme na ty, co ti jsou a nejsou sympatický a poslouchají stejnou hudbu nebo ti voněj a ne jako podle toho, koho mají rádi, no. Tak
5: period, to byly tečka. No, abych tady dokončil, své dovolenkové cestopisy letošní, tak hned z Brightonu jsem letěl do Řecka, kde jsem si užil krásnou plážovou dovolenou, ale zároveň to bylo takový horko, že některý dny se mě a mý kamarádce Chris ani nechtělo ven, tak jsme třeba celý jeden den strávili sledováním filmů v posteli.
6: Miluju.
5: A to jsem třeba v životě neudělal dřív na dovče. Mám taky vždycky takový pocit, že musím všechno
6: stihnout.
5: Vidět, musím jít na další pláž, musím jít prostě na další, nevím, zámek, ne.
6: Jo.
5: To zas ne.
6: Říká, že přeháníš, ale dobře.
5: To zas ne.
6: Na túru, Kájovič.
5: Ale si dát prostě na dovolené, jako to povolení nic nedělat, wow.
6: Jo.
5: Celkově tak jako opravdu být schopný vypnout. Mně to dojde často až na týdovče, jakože takový to fakt ta vnitřní potřeba trošku vypnout a nepřemýšlet, tak on je to na dovče občas ještě horší, že jo, protože okolo tebe klid, moře a ta hlava ti pořád běží. Aha. Eliška dělá ASMR, udělej trošku mořské vlny, prosím.
6: Já jsem chtěla, ale jsem se zakuckala trošku.
5: No, tak aspoň, že jsi neříhla, to už by bylo trošku nevhodné.
6: No právě, že dobré, vykryla jsem to.
5: Takže zpomalit na dovče může být někde ještě těžký, mám
6: teď
5: těžší,
6: jsem chtěla
5: mám
6: říct,
5: pocit.
6: Jestli to je takový to obligátní zpomalení.
5: Protože potom naopak se ještě tím jako vlastně trápíš, jako, že já se mám teď cítit dobře a být zpomalená, ale pořád se tak necítím. Tak občas to trvá i pár dní, třeba takhle vypnout. Občas to fakt se úplně jako...
6: Líbilo se mi, jak jsi lusknul radši dvakrát.
5: Zmačknout čudlík na ovladači a říct se, holka, jsi v Řecku, ale nemusíš ani k moři. Ty můžeš zůstat celý den v posteli a dívat se na Red, White and Royal Blue. Což doporučuji, pokud jste to neviděli.
6: Jednou cákciky, vždycky cákciky. No, já přesně vím, o čem mluvíš. No. To zpomalení je jedna z nejtěžších věcí a mě to úplně štve, jak je to zprofanovaný ten termín. Jak je to jako zpomal, nauč se být sama se sebou. A já si říkám, pane bože, nedělám posledních 10 let nic jiného. Na terapiích se nebavím o ničem jiným, než o tom, jak zpomaluju a to.
5: Ale to pořád moc nejde.
6: Ale asi to je nějaký důvod, proč se o tom bavím 10 let. No tak prostě to ještě neumím. Skvěle. Já jsem vlastně tady k tomu veselému já, která tady naproti tobě sedí, došla hlavně tak, že jsem na začátku, já jsem hodně extrémista, takže Co se směješ?
5: Jsem si tě představil jako, ne radši nic.
6: Je jako něco nezákonného.
5: Jako politickou extremistku.
6: Ne, to nejsem politická extremistka. No i když, ne, nejsem. Nejsem. Já jsem jako životní extremista takovej, jo, to znamená.
5: Z extrému do extrému.
6: Ano, řekli mi, že jsem přepracovaná, že mám zvolnit, takže já jsem začala rušit všechno. Mm-hmm. Úplně všechno, jak jsem se rozbrečela tady na Vejvu, že nebudu pracovat. Tak jsem začala rušit úplně všechno. A to by právě třeba můj kluk říkal, lásko, ale víš, že to jako není tak, že teď zrušíš všechno a pak budeš zase normálně pracovat jako a já. No ale
5: a potom
6: jak
5: zase
6: to?
5: Na 200%.
6: No jasně,
5: to.
6: No jasně. Mm-hmm. Tak já, no ale měla jsem takový super systém první měsíc do toho Prideu, to se mi moc líbilo. Mm-hmm. Že jsem na týden přestala úplně pracovat, nic jsem nedělala, jenom jsem si opalovala prostě zadek. A potom jsem jela do Karlových Varů na filmovou premiéru a to bylo wow, prostě yes. Hvězdím, jsem tady, bam, bam, bam. A pak jsem se vrátila z Karlových Varů a zase týden, nikdo o mě nic neví, jsem prostě zakopaná bába pod kořenem, odpočívám.
5: Bába pod kořenem.
6: A potom za další týden zase Colors of Ostrava, tam jsem dělala stand-up pro 400 lidí, prostě bylo to hustý, úplně jako blázen a vydala jsem se energeticky a týden zase bába pod kořenem. No a pak byl tedy týden hrdosti, týden barev, týden mé nejoblíbenější kultury a to je prostě queer kultura, tedy Prague Pride, kde, jak i Kája řekl, tak i já jsem tam jako pracovně.
5: No ale pořádně co na střeláku, Eliška tam vždycky roztancovává celou Prahu,
6: jo,
5: viď?
6: Jo, a je to, tyjo, tenhle rok jsem byla taková až dojatá, víš, když jsem tam přišla ten první den, co jsme tam vlastně v rámci zahájení Prague Prideu, tam měl svůj slot i Honza Cina, Jan Cina herec, který hraje hlavní roli ve filmu Čika. A já jsem mu dělala choreografii v tom filmu a tedy i na tom zahájení jsem mu pomáhala s tím číslem, tak jsem tam byla s ním jako takový support a když jsem tam přišla ten první den zahájení toho Prideu, tak vlastně mě tam začaly ty lidi zdravit, jako že třeba barman si pamatuje, co piju. Víš? Řekl mi, ahoj, tak jako vždycky. A já, jo, a teď všichni jako, no ahoj, tak je to tady. A všichni měli tu festivní náladu, prostě jo, tu oslavnou. Jo. Ahoj, je tady ten náš čas. Pojďme se zase vidět, jak se máš a co za ten rok se změnilo. Jo. A mně vlastně došlo, že už jako, že je to pro mě nějak čím dál tím mnohem víc. Mm-hmm. Ten Pride a no.
5: Taky můžu jenom
6: můžeš.
5: Počkrtnout a podepsat, taky jsme, my už jsme tady možná párkrát i zmínili, jakože jsme byli trošku rozsekaný z toho, co se stalo v Berlíně, teroristický útok na Prideu, takže potom taky of course nejenom jako drag queen, ale celkově jako člověk se bojí člověk vůbec jít na Pride, ale potom naopak přijdeš na ten střelák, mezi ty lidičky opravdu cítíš tu lásku a to spojení.
6: A počkej, mi teď došlo.
5: Je to opravdu léčivé.
6: A já teď to tady rovnou řeknu, abychom na to nezapomněli. Protože v rámci toho Prideu, tak teda na tom zahájení jsem byla, potom jsem tam měla moje Wacken Inferno, což je prostě tanec nebo subkultura.
5: Věkovací peklo.
6: Přesně tak, která se tančí na disco hudbu 70. let a já tam prostě 3 hodiny vyřvávám na lidi a máme party a máme pohodu, je to skvělý.
5: Ještě Eliška moderovala talentovou show,
6: viď? K tomu se chci dostat. Tam byla první jakoby, řekněme, teplá superstar. Jo? Oh. Až na to, že to nebyla jenom superstar, vlastně teplý X-faktor. Jmenovalo se to Stage Out, jo? A byla to prostě jako talentová show na Prideu, to znamená, tam byly vlastně jenom queer lidé. V porotě shoutout byla skvělá Kristýna z jedné značky, kterou nebudu zde jmenovat. Byla mega vtipná, byla taky queer a byla to prostě marketingová ředitelka. Potom tam byla ředitelka všeho a hlavně mého srdce. Hana prostě Biricová, Trojánková, podcast Poprast předtím dlouhá léta i Radio Wave. Vtipná, chytrá žena, víme.
5: Jakože cože?
6: A potom, jo, halo? A potom Seba Šikl, novinář, influencer, novinář, chytrý, vtipný člověk. Jo.
5: I v divadle hraje, ne?
6: A i divadelní herec.
5: Je to lidé. Tak.
6: No a prosím vás, to byla taková nádhera. Bylo tam třeba 15 soutěžících a bylo to opravdu multižánrové. Byli tam lidé, kteří, byli tam samozřejmě dražší královny, mladé dražší královny. Byli tam zpěváci, zpěvačky, zpěváctvo.
5: Jo.
6: Bylo tam jako různé jiné autorstvo textů, slemů,
5: Já jsem viděl například vystoupení Miss Cute Tea, což je jako nová na scéně, ale zároveň úplně úžasná, jako to, co dělá se svými kostýmy a vystoupením, jakou do toho dává energii, čas, očividně. A zároveň, jak už jsme zmínili, bylo horko letos v létě, takže když vidíte drag queen venku v létě s parukou a obřím kostýmem, to je...
6: Ale jakoby...
5: To je tak těžká práce,
6: Miss
5: že...
6: Cutie má třeba 1,20 m, nechci urazit, prostě je to malá osůbka, která ale měla další 1,20 m svého kostýmu.
5: No ale co to...
6: To byla jako hollywoodská produkce.
5: Jaký to je pro tělo, což jsem tady možná taky chtěl zmínit, i proč ten Pride pro mě byl náročný. Já jsem dělal takovou svoji one woman show, během které jsem tak jako flopnul, by se dalo říct.
6: Já jsem to neviděla a nesouhlasím
5: s tím. Ne, ale jako flopnul jsem tak těžce, jak se mi snad ještě nepovedlo, a to jenom tím způsobem, že prostě bylo ten den 38 stupňů, možná jako nejteplejší den v roce na mojí one woman show, což od paní bohyně tam nahoře není úplně vlídné. Každopádně já jsem se roztekl, já jsem se po 10 minutách svý one woman show jsem se úplně roztekl, a teď já tam dělám takový svůj stand-upík, u toho mi teče make-up do očí, já jsem normálně brečel, já jsem nic neviděl, takže já tam jako dělám solo stand-upík a nic nevidím a brečím a tak jako tápu do publika, ale v jednu chvíli jsem to prostě nějak přijmul. A bylo to hrozně osvobozující. Protože říkáš, jako když se ti stane tohle, tak co, tak ty lidi se přišli pobavit, tak se pobavíme. Tak jsem z toho začal dělat velkou legraci a nějak jsem to přijmul. A to jsou takový momenty, co tě naučí. Jakože to je to nejlepší, co můžeš udělat, je být upřímná, že? Protože já si v tu chvíli říkám, pane bože, já tady ještě to natáčeli do televize, což uvidíte možná příští rok v dokumentu Filipa Titlbacha na České televizi. Ale nevím, prostě takovéhle momenty tě naučí, jako co, jako neléčíme tady rakovinu, děláme divadlo pro lidi, a i když máš pocit, že jako nejvíc flopuješ na světě, tak se kdybys to přijala, udělal z toho srandu a udělal z toho možnost, jak se s těmi lidmi spojit, protože halo, všichni tady flopujeme.
6: Teď
5: celá
6: chtěla...
5: společnost flopuje. Právě zemřela Dolly Parton. Já si myslím, že to je jako docela od 10 k 5. Nechci tady být vůbec nihilista, naopak chci, aby jsme se díky tomu spojili.
6: Já si myslím, že naopak si udělal to nejlepší, co jsi mohl udělat, protože já, když si představím, že sedím v publiku, je 38, pane bože, stupňů, teču úplně ze předu, ze zádu, potím se, smrdím prostě, jsem jako, chci být na kultuře a chci vnímat, ale můj mozek je jenom vařená žába. Oh. A jako a ten performer je dokonalý, skvělý a briskní, tak já si přijdu...
5: Briskní, ježiš, děkuju, jo, tak mě dlouho si, nikdo nenazval.
6: No a já si, protože takhle seš normálně zlato, víš. A tak já bych si připadala jako, pane bože, jsem jenom já tady to tlustý prase, co se vaří na ohni, nebo co je špatně. Ale když vidím, že i tato briskní umělkyně, Just Karen neboli Kája Vladyka, se potí, možná má nějaký obtíže, a i přes ty obtíže tam jakoby donese to umění, tak já si říkám, wow, jsme jako jsme všichni to jedno. Teď jsem takový Tomáš Klus.
5: Děkuju, lásko.
6: Ale jo, je to tak.
5: Děkuju.
7: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na Rádiu Wave.
5: A speaking of s nadsázkou tlustý prase, tak chceme tady nakonec ještě zmínit tvůj letošní virální moment, kdy Eliška byla tak jako nepřímo nazvána tlustým prasetem, když byla na fittingu šatu.
6: Jo, je to tak, super, super oslý můstek, už nemáme vůbec čas, viď, aby jsme to probrali.
5: Pár minutek, no.
6: Pár minutek, dobře, tak stala se mi taková věc, byla jsem nazvána plus size osobou s mou velikostí 38, dotklo se mě to i nedotklo, protože to není takzvaně mé první rodeo v showbiznise, že jo, takže vím, že má velikost 38/40 je jakoby větší, než je potřeba, ale tohle mi přišlo jako, ta retorika mi přišla jako ostrá, takže to je plus size. No a tak jsem o tom natočila nějaký videjko na sociální sítě, který jsem si myslela, že bude tak jako pro pár kámošek a možná pár kolegyň, a světe div se, stal se z toho virál, díky kterému jsem pak prostě šla i na pár rozhovorů.
5: Říkejte jí covid, protože tahle holka je virální.
6: Včetně jednoho rozhovoru, který si můžete poslechnout i tady na rádiu Wave pro pořad Impact s Adélou Šponerovou. A tam jsme se vlastně bavili i nějak v kontextu Karlovarského filmového festivalu, jakože herečky, prostě těla a tak dále. No ale Kájo, zajímavost, jo, ona ta věc pořád, to je co, to je 3 měsíce. A ta věc neustále rezonuje.
5: No.
6: Je to neustále video, který já každý den tam mám nový komentáře, nový sdílení, nový věci, píšou mi lidi do DMs. Já od té doby, já jsem podle mě ještě ani všem neodpověděla, ale moje DMs jsou plné příběhů většinou žen, se přiznám, pár gay mužů, ale heterosexuální muži mi zatím nepsali, nebo psali, ale jiný zprávy. A ty zprávy těch žen jsou, nebo těch gay mužů, jsou v podstatě na téma, je mi já nevím, 13 až 90, jo, věk je opravdu různý. Jsem z jakéhokoliv menšího, většího města v Česku a mám tady ten zážitek a buď to je jako, že se setkali s nějakým fat shamingem, tedy že někdo hodnotil jejich postavu, že není dostatečně jako prostě vypracovaná, hubená a tak dále, a nebo že jejich nejbližší se s tím setkali. A to je snad ještě bolestivější, když mi tam jako říkají, že prostě byla jsem s dcerou, která si vybírala šaty na maturitní ples. A řekli, že prostě nadměrné velikosti tam nevedou. Dcera má 38 prostě. Jo, nebo stalo se mi to, když jsem si vybírala svatební šaty. Prostě, víš, a takovýhle jako bomby totální. Nebo jako řekli mi to prostě ve škole před celou třídou, mi to řekla učitelka prostě jako a tak dále. Ty tělocviky, no to je evergreen, že jo, absolutní. A nejhorší na tom ale je, což mají společného úplně všichni, je to, že kdokoliv, kdo mi napíše, tak v té zprávě to obsahuje, já vím, že moje postava není ideální, taky se na tom snažím pracovat, akorát jsem to ještě nestihla, nebo ještě jako přesně, jako vždycky tam je to, já vím, že nejsem v pohodě, teď jsem trošku nabrala, jo, nebo teď se něco stalo, ale pracuji na tom. A já jsem si toho najednou začala všímat a začala jsem si otevírat profily těch lidí a oni fakt nevypadají stejně. Někdo je úplně normální, někdo je, že má trošičku bohatství, je kyprej a OK, dovedu si třeba představit, že může mít zdravotní problémy a fakt je to relevantní informace. Ale většina z těch lidí jsou třeba úplně štíhlí, nebo možná i velmi štíhlí. Ale není člověk, který by mi tam nenapsal tuhletu informaci a ve mně to leží, tohle, protože to uvědomila jsem si, že to sama říkám, že každému vlastně říkám.
5: Jako bys měla omlouvat.
6: Jo, že každému říkám, jako, no já teď konc tady trošku mám ten špíček, nebo teď nemám úplně nacvičený ten zadek, nebo teď konc, jak jsem, víš, že vlastně já si nevzpomínám, když jsem naposledy řekla, teď jsem v životní formě, teď jsem fakt jako v shapeu, nebo takhle. Já s tím mám i spojený to, že když jsem měla nejvyšší deprese, když jsem byla v Prčicích prostě úplně předtím, než jsem začala jako reálně řešit léčbu, tak jsem byla nejštíhlejší, protože jsem nemohla jíst, protože jsem měla úzkosti, že jo. Takže mi všichni říkali, ježiš, ty vypadáš nádherně, to by to tak sluší. A já, aha, ale možná tady nechci bejt, no. No nic, tak jenom abych to zavřela, protože budeme muset končit. Tohle téma je hustý, neustále rezonuje a já mám pro vás takovou jednu radu, na kterou jsem si vzpomněla na své letní dovolené. A
5: tam jsem vždycky nejlepší.
6: Jo, jo, protože jsem potkala v Tajsku jednu ženu, která není Tajka, to je jedno, která má jako, já tomu říkám bohatství, jo, to znamená, měla prostě kypré ženské tvary, prostě a to. A měla nízko posazené kalhoty a měla crop top. Takzvaně svoboda pro bříško. No a sedli jsme si a ona se tak jako divně nadechla něco a tak se tak začala hejbat. Říkám, co děláš? A ona, já se teď snažím přenaučit věc. Já totiž jsem zjistila, že celý život automaticky zatahuju břicho. Kdykoliv si sednu, stoupnu, někdo mě fotí. A já jsem se rozhodla, že budu dělat přesný opak. V každý moment, kdy se zastihnu, že zatahuju břicho, tak ho naopak silou prodejchám a uvolním. Protože je to mnohem zdravější pro to břicho a taky chci prostě tímhle jako začít prostě přijímat.
5: Jak se ti líp dechá, ne?
6: No, líp se, zkusil jsi to teď,
5: jo, jo.
6: Jak je to najednou dobrý, ne? Líp se ti dechá, jsi uvolněnější. Já to dělám třeba 3 dny a už mám uvolněný trapézy, mě bolí různý svaly na těle. Zkuste to někdy, nezatahovat břicho.
5: Já ti děkuju za sdílení a děkuju ti za to, že ty jsi takzvaně v tomhle svém příspěvku vzala otvírák, otevřela téma, se kterým... který se spoustou lidí rezonuje. My už teď bohužel musíme v tomto dílečku končit, ale věřím, že k tomuhle tématu se ještě vrátíme, protože očividně žijeme ve společnosti, která má opět nějaký velmi docela, řekl bych, extrémní ideál toho, jak má vypadat krásné ženské, ale možná i mužské tělo a nebojí se ty lidi za to šejmovat, pokud ho nemají. Takže my se k tomuhle tématu vrátíme, mám pocit.
6: Nebojte, my se za vámi vrátíme, už nikam odcházet nebudeme. Kdyby se jeden z nás hroutil, tak jo, ale zatím, to vypadá,
5: už
6: že ne.
5: Už budeme snad více pravidelně teď na podzim. Máme vás rádi.
6: Pa, pa, pa. Prosím vás, au revoir.
8: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.